kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

vratila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo.

Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení od mikrofonu. Zdraví Vítě Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí si pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jako by to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

se prospaly a lány lehly na září. Kvas v sudu z octovatel vyšel.

Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních dvou CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kde by byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režisérem Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály,

Blížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

Duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z Červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapuky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Tohle z toho
4: ostrudana. Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem tu ráda.
5: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postranní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No, no to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, to byly muka. On, my, Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu. Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karla Efa na scénu. A Karla Efa rádio na uchu, no, obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní scéně, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svést tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého sta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači. Tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak Železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě.

0: 7310 01 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host, tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
1: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
0: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: bylitací, bylitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou
1: inventuru. Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo.

0: Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali, a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
0: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
0: Ano,
1: žádná.
0: Ano, ten vybranej nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ráda Zeměk vás stále zdraví a paní Filipovskou.
0: Děkuji.
2: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
2: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádnici.
1: A my našeho humorníka.
3: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka, a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Polino asi ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
0: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
3: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví Alena Sněžovce, já vás zdravím, vám zdravím Pavlinku. Pavle,
0: děkuji.
4: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
4: Mějte se moc hezky, Pavlinko, a vy taky, Pavle.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
5: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. A posloucháme odpověď.
0: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
0: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
0: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
0: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, v oči do kořán rozčent, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
6: Křížíšek.
0: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
0: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
0: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
0: ale
1: něco
0: ano,
1: občas bývá asi.
0: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět. Nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže
0: kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
0: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
0: Upřímný vyznání.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
6: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
7: Mohy. Zatím je to katastrofa.
6: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
7: Mně ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
6: Můžete to nějak vysvětlit?
7: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
6: Jak je to možné?
7: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
6: Jako kdo?
7: Brablenci.
6: Brablenci.
7: No brablenci, vy neznáte brablenci?
6: Neznám.
7: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
6: Aha. Ferda Mravene.
7: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
6: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
7: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železí té neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
6: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
7: Ešu za pištělka. Víš, co je smutný, soudru redaktore?
6: Nevím.
7: Já ti řeknu, co je smutný.
6: Co je smutný?
7: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kubelíkově ulici 44 nějací občané dali na hromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
6: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
8: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
5: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá, ale já bych to přerušila jenom na chvilku, já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
6: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy karárský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
4: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
5: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
4: Výborně. Bez vás. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
5: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
4: Může být.
5: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
4: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
5: A vrať se nám v pořádku.
4: Krásný den.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V létě roste zájem o odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Podle svazu města a obcí čelí mnoho starostů šikaně. Dětem na Švabinského nábřeží v Kroměříži slouží nové hřiště. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. O takzvané odlehčovací služby je během letních prázdnin větší zájem než během roku. Využívají je rodiny, které se starají o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a potřebují na čas péči zajistit jinak, třeba kvůli dovolené. V Jihomoravském kraji je 19 poskytovatelů těchto služeb. Dohromady mají 78 lůžek. Jedním z nich je Charita Vyškov s kapacitou 20 klientů. Loni tam měli 220 takových pobytů, upřesňuje ředitelka Vyškovské Charity Zdeňka Horáková.
2: To forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočasně od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
0: Tématu se podrobněji budeme ve vysílání věnovat už krátce po 17:30. Velké množství starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného svazem měst a obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále více setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv, uvedla pro Český rozhlas Vysočina ředitelka svazu Radka Vladiková.
3: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby. Protože pokud na vás někdo neustále útočí jako na osobu, tak se dostáváte pod obrovský tlak.
0: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Tvoří ho dvě sestavy z akátového dřeva, velká workoutová sestava, stůl na ping-pong a posezení. Mluvčí radnice Jan Vondrášek také dodal, že stávající pískoviště získalo zastínění proti slunci.
4: Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, kteří se zúčastnili veřejného projednání možných úprav vnitrobloku na radnici. Náklady na výstavbu činily 1,2 milionu korun.
0: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií, v Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy navíc podle portálu Bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 17:00. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že s námi vstáváte do středy 19. srpna roku 2026. Dnešek je 231. den letošního roku a dokonce zbývá pouhých 134 dnů. Svátek dnes podle kalendáře slaví Ludvík, blahopřát budeme krátce po 20:00 a samozřejmě přidáme písničky, ty, které nestárnou. Začneme dnes s Pavlem Bobkem a Marie Rotrovou v duetu Divoká růže, který v originále zpívá Nick Cave s Kylie Minogue. Pak tady bude také muzika od Karla Gotta a spousta dalších, včetně třeba motýla Jany Malknechtovaj, která právě dnes slaví narozeniny. Ale o tom více už za malou chvíli. Pavel Kašper u mikrofonu, tak vám přejeme, ať první hodiny dne utečou co nejpříjemněji, ať vás naladí muzika, vonavá káva a dobří lidé kolem vás. Hezké ráno, Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásnou středu.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 13 minut. Dnes je 19. srpna 2026. V roce 1839 byla právě 19. srpna členům Francouzské akademie věd oficiálně představena jedna z prvních prakticky využitelných fotografických metod. Její autor, francouzský malíř a vědec Louis Daguerre, je pokládán za jednoho z průkopníků a otců fotografie. Jeho metoda se rychle rozšířila, ale byla drahá a náročná. Před 57 lety začaly na mnoha místech Československa masové protesty k prvnímu výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy jako výraz nespokojenosti s politikou k nového komunistického vedení. Skončili pak 21. srpna a vyžádala si tehdy 4 mrtvé, 2 v Praze a 2 v Brně. 97. narozeniny by dnes oslavil designér Otakar Diblík. Vystudoval nynější VUT, spolupracoval se známými podniky jako Karosa, Tatra nebo Zetor a v 68. emigroval a usídlil se v Itálii. 88. narozeniny by dnes oslavila Věra Galatíková. Proslulá herečka, pocházela z východu Moravy, vystudovala pedagogické gymnázium, rok učila ve Vracově u Kyjova a láska k divadlu ale nakonec převážila. Vystudovala brněnskou JAMU, uspěla v divadle, ve filmu, v televizi a také v dabingu. Hrála třeba ve Vláčelově údolí Včel, v Jasného, Všech dobřích rodácích nebo v televizním filmu Počítání oveček. No a prostudla také jako hlas francouzské herečky Annie Girardotové. 84. narozeniny dnes oslaví houslista, hudební publicista a také náš dlouholetý rozhlasový kolega Jan Dalecký. Absolvoval brněnskou JAMU, příležitostně spolupracoval s rozhlasovým orchestrem pod taktovkou Jiřího Hudce a řadu let působil ve Státní filharmonii Brno. Hostoval v různých jazzových uskupeních v orchestru Gustava Broma a také například s Vlastou Průchovou. Jen všechno nejlepší. A 86. narozeniny dnes oslaví herečka a zpěvačka Jana Malknechtová. Někdejší výrazná pěvecká hvězda divadla Semafor proslula třeba písní Motýl, kterou si také za chvíli pustíme. Naspívala i s trumpetistou Jiřím Jelínkem. Jana Malknechtová si také zahrála třeba ve filmových muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Starci na chmelu. Později se vdala, odstěhovala se do Švédska a z české hudební scény úplně zmizela. Janu Malknechtovou si připomeneme jejím nejslavnějším duetem, písnička Motýl, kterou naspívala s trumpetistou Jiřím Jelínkem. Všechno nejlepší.

0: Dnes čerstvě 86-letá Jana Malknechtová s Jiřím Jelínkem v písničce Motýl. 5 hodin a 20 minut, tady je počasí.
1: Počasí.
0: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Začínáme tradičně pohledem na teploměr. Momentálně se teploty na jihu Moravy pohybují v rozpětí mezi 15 a 17 stupni Celsia, takže o fous vyšší, než tomu bylo včera. A předpověď? Čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno a nejvyšší teploty dnes opět horké, 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin, pardon, vyjde v 5 hodin na 50 minut, což je za půl hodiny, zapadne ve 20 hodin na 5 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno a temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1995. Podnikatele omotali výbušninou a odpálili. Symbolem tvrdého vyřizování účtů mezi svéráznými podnikateli 90. let 20. století jsou v Čechách orlické vraždy. Na Moravě existuje podobná série smrtí. Její pravděpodobný vrchol se odehrál v noci na 30. března 1995 na břehu řeky Moravy v Kvasicích. Výstražná poprava byla

0: a za daňově výhodné lehké topné oleje. Děravé zákony nechávaly označení a tím i míru zdanění v rukou obchodníků, až později pravidla zpřísnila. A tak podnikavci v těchto podivných obchodech protáčeli podle odhadů desítky až stovky miliard tehdejších korun. Dovezli ze zahraničí levné oleje a ty pak přes pleť firem a bílých koní prodali jako naftu. Zisky byly obrovské, přes 10 korun na litr. Jenže s jídlem roste chuť a podvodníci se začali podvádět navzájem. Posílali si méně zboží, nafta nebyla kvalitní. Přestal respektovat nepsané regule chování. Zaznělo později u soudu od jednoho z obžalovaných protagonistů brutální vraždy. Jak se ukázalo, nebyla to první smrt, na které se podílel, a ani poslední. I když ne všechny se podařilo prokázat. Proces ostatně soudní soustavou putoval mnoho let a odhaloval, jak státu mezi prsty utíkaly miliardové sumy. K výstražným popravám moravských aktérů devadesátkových obchodů patří i další. V roce 1995 řešili kriminalisté smrt zlínského podnikatele Miroslava Kovaříka, jehož BMW vybuchlo odpálené na dálku. A ve stejném roce zemřel i František Blažíček z Uherského Hradiště, který na vysoké úroky půjčoval peníze. Toho zabila kulka vypálená zvenčí do jeho domu.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: Další díl tu bude opět zítra touhle dobou.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstavným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. Jak některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí a nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie vyjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. V nemocnici v Kroměříži finišují s výstavbou nového urgentu. Budova je hotová po stavební stránce a aktuálně se pracuje na vnitřním vybavení. Půjde o moderní pracoviště, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Slavnostní otevření se plánuje na 17. září. Do ostrého provozu pracoviště přejde v říjnu. Technologické zázemí zimního stadionu na ulici Úvoz v městské části Brno

0: set má za sebou výraznou modernizaci. Důvodem bylo stáří většiny technologií. Práce za zhruba 10 milionů korun trvaly do poloviny července. Poté stadion čelil zatěžkávacím zkouškám. V příštích letech je v plánu zateplení obvodového pláště stadionu. Senát dnes projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb, takzvané EET 2.0. Podnikatelé by podle návrhu oproti minulému systému nemuseli tisknout účtenky. Vláda si o systému slibuje vyšší příjmy do státního rozpočtu. Opozice ale očekávaný přínos EET zpochybňuje. Část peněz chce kabinet použít například na obnovení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici 432 u obce Koryčany na Kroměřížsku. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Až do Tennessee jsme se vydali s Mirkem Hofmanem na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 37 minut. Pro rodiny, které se starají o nemocné nebo staršího příbuzného, může být léto složité. Odjet na dovolenou, vyřídit si vlastní záležitosti nebo si třeba jen na chvíli odpočinout není jednoduché, když je potřeba zajistit každodenní péči blízkému člověku. Právě v době dovolených proto roste zájem o takzvanou odlehčovací službu, které péči na několik dní převezmou.
1: Budeme zvedat nožky, kolínka nahoru. 1, 2, 3.
2: Aktivizační pracovnice Veronika začíná se skupinkou klientů ranní kolečko.
1: Výborně, a to máme konec. Děkuji za
2: rozsvíčení. Nejdřív se protáhnou a pak něco tvoří. Dnes trénují paměť, ukazuje papírek 93letá Libuše.
3: No, tady jsou písmenka a my máme na každý to začáteční něco napsat.
2: Na každé písmenko ze slova charita mají vymyslet slovo.
3: Nenapsala nic, protože si na C-čko nemůžu vzpomnět. Ale jako, když se zamyslím, tak tam určitě něco napíšu.
2: Tak jaké je vaše jméno?
4: Květa.
2: Květa. A kolik vám je let?
4: 95.
2: Co jste tady ještě dělali? Ptám se na další aktivity.
4: No, jsme tady vařili a pekli štrudl. Loupali jablička, strohali, no.
5: Každý den na něco jiného. Zpravidla ta rozcvička, každý den. A potom nácviky paměti, to třeba doplňování přísloví, kreslení.
2: A jak se vám to líbí?
5: Líbí se mě to.
2: A co je na tom jako dobrý?
5: No, dobrý je to, že člověk se jako zabaví, rozptýlí, dozví i nové věci.
2: Doplňuje paní Iveta. Pečovatelky Vyškovské charity se takhle můžou starat až o 20 klientů. Většinou jde o seniory nebo o lidi se zdravotním postižením, o které běžně pečuje doma člen rodiny, vysvětluje ředitelka charity Vyškov Zdeňka Horáková.
6: Je to forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočasně od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
2: Proto je o odlehčovací službu největší zájem v létě, upřesňuje sociální pracovnice Tereza Brandýsová.
7: Právě skrz dovolené jsou tam krátkodobé pobyty, takže většinou jsou kolem 7 až 10 dnů, někdy 2 týdny a někdy i přes třeba Silvestr, kdy lidé taky odjíždějí třeba na hory, ale jinak ten zájem přes ten rok bývá stálý.
2: Loni se postupně starali o 220 klientů. Pobytovou formu odlehčovací služby má výhodu v Moravském kraji celkem 19 poskytovatelů s celkovou kapacitou 78 lůžek. Kromě charity nabízí tuto formu pomoci například diakonie, Český Červený kříž nebo některé domovy pro seniory a nebo hospice. Z Vyškova Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno minutu před 6:45. Teploty venku se dnes pohybují mezi 15 a 17 stupni Celsia a předpověď slibuje převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno. Nejvyšší teploty dnes opět letní 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Milí posluchači, myslíte si, že všechny planety sluneční soustavy se otáčí stejným směrem? Odpoví právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V některých částech Baťova kanálu je málo vody. Omezení na Mendlově náměstí v Brně potrvají do příštího týdne. Příští rok by stát měl nabrat více příslušníků bezpečnostních složek. Chce jim taky zvýšit plat. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je taky ve spodní části směrem na Hodonín a u letos od otevřené plavební komory u Rohatce. Některé z dopadů popisuje ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
4: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách, když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Správci vodní cesty doufají, že do konce týdne ještě zaprší. Až od příštího pátku projedou řidiči přes Mendlovo náměstí v Brně bez omezení. Havárie vodovodu způsobila na konci července propad části silnice, který na místě stále komplikuje dopravu. Uzavřená je i část parkoviště. Pracovníci v průběhu oprav odhalili další poškození, popisuje mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.
5: Práce se oproti původnímu předpokladu protáhly především kvůli většímu rozsahu havárie. Bylo nutné vyměnit 14 metrů vodohodního potrubí. Při těchto pracích bylo navíc zjištěno poškození uličních vpustí.
2: Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje taky zvyšovat jejich plat. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Právě s ní včera celý den jednali ministři o rozpočtech svých rezortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
6: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
2: Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Bretnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na celých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na dálnici D52 z Pohřelic do Brna. Kousek za sjezdem na exitu 16 Hrušovany na přilehlé silnici nižší třídy poblíž odbočky na Letce zasahují hasiči. Likvidovali tam požár vozidla. Dá se projet, krátce se zpomaluje. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin 4 minuty, to je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás ve středu 19. srpna 2026 a jsme rádi, že jste s námi. Podle kalendáře dnes slaví svůj svátek Ludvík, blahopřát budeme po 8. hodině a dnešek je také světovým dnem fotografie. A to z toho důvodu, že právě 19. srpna 1839 byl veřejnosti ve Francii podrobně představen takzvaný daguerotypický proces právě Louise Daguera. Dnešek je, najvíte možná, Mezinárodním dnem orangutanu, také Národním dnem letectví. A navíc, pokud jste opravdu mlsouni, tak oceníte, že dnešek je Národní den brambor, nebo také Národní den točené zmrzliny. Užijte si dnešní den, ať už to bude bramborová točená, nebo brambory s řízkem, cokoliv dobrého. A my vám k tomu budeme hrát písničky, které nestárnou. Kdo ví, proč láska odchází? Posteskne si Petr Čáslavský hned na úvod. No a pak už tu budou Hobous a Tak už mi má holka mává. Pavel Kašpar u mikrofonu s přáním krásného rána, dobré chuti ke snídani a hlavně ať je středa tím správným dnem. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byly Hobous v legendárním hitu Tak už mi má holka mává. Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Zatímco většina škol začne fungovat až po skončení prázdnin, v Buchlovicích se třídy, chodby i školní jídelna zaplnily už teď. Pořádají tam totiž letní školu. Ovšem ne pro děti, ale pro učitele. Těch se tam z celé republiky i z Jihomoravského kraje sjelo zhruba 150. Chtějí se naučit, jak udělat výuku zajímavější.
1: Třeba jsme si zkoušeli, jak vlastně probíhá ten den v tom začít spolu, jaké jsou tam ty aktivity. Taky jsme si vyzkoušeli nějaké ledolamky, když vlastně se ty děti ve třídě neznají, tak aby se navzájem jako poznali.
2: Říká mi po prvních lekcích mladý učitel Dan ze základní školy Bohumila Hrabala v Praze.
1: Přijel jsem tady, protože budu mít od září první třídu s výběrem na ten program Začít spolu. Přijel jsem se tady obohatit, jak vlastně vést ten program, jaké aktivity využít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
3: Všechny aktivity, které jsme zatím dělali, byly společné, byly bezvadné, byly zajímavé. Je to spíš takový návod, jak bychom to mohli dělat. Je to takové hodně otevřené, což je super, že tam každý najde to svoje.
2: Doplňuje ho další účastnice letní školy Lucie, která přijela z Bohumína.
3: Určitě jsme tady proto, abychom se něco nového naučili, abychom nevyhořeli a abychom byli blíž dětem.
2: To je i smyslem celé letní školy, potvrzuje jedna z lektorek Hana Babanová.
4: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování, a to rozhodně proměňuje toho člověka v té učitelské roli hrozně moc.
2: Vzdělávací program Začít spolu je primárně určený pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol. Využívají ho ale už i učitelé na druhém stupni. Jak přesně vypadá, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která program v České republice zaštiťuje.
5: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže vlastně učitel se pohybuje mezi dětmi, spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou. Ale primárně si vlastně ty děti učí mezi sebou, to vrstevnické učení je pro nás taky moc důležité.
2: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí podobném od 15 do 17 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek: čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na dvojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám pohodové ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin a 23 minut. Raci a ryby hynou ve vyschlém potoce Bílá voda. Zlepšení by podle ochranářů mohly přinést vydatné srážky. Ve vyschlém potoce Bílá voda ve velkém hynou raci a ryby, což hlásí po kontrolách lokality Uholštejna na hranicích Moravského krasu ochránci přírody. Letošní rok je podle nich z pohledu počasí naprosto extrémní. V korytě nacházejí desítky mrtvých raků říčních a živých jedinců objevují jen několik. Více informací najdete v zajímavém článku Hany Novotné na webu irozhlas.cz. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: O takzvané odlehčovací služby je během letních prázdnin větší zájem než během roku. Využívají je rodiny, které se starají o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a potřebují na čas péči zajistit jinak, třeba kvůli dovolené. V Jihomoravském kraji je 19 poskytovatelů těchto služeb. Dohromady mají 78 lůžek. Jedním z nich je třeba Charita Vyškov s kapacitou 20 klientů. Loni tam měli 220 takových pobytů. Plynařská distribuční skupina Gaznet postavila novou regulační stanici pro brněnskou čtvrť Komárov a pro průmyslové centrum Brna. Odběratelům v lokalitě posílí dodávky plynu a zaručí, aby tam proudil stále pod požadovaným tlakem. Výstavba stanice trvala 2 roky. Dělníci nejdřív museli zbourat původní stanici z roku 1957. Investice za 50 milionů korun je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Na ministerstvu financí budou dnes pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené a jednání proto budou pokračovat i ve čtvrtek. Organizátoři představili program letošního ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Festival se letos uskuteční o víkendu 12. a 13. září. Návštěvníci opět uvidí slavnostní průvod, kterého se zúčastní tisíce krojovaných ze zhruba 70 měst.

0: Měst a obcí. Připravené jsou také desítky folklorních vystoupení. Představí se například Slovenský lidový orchestr Zlaté husle nebo soubory z Chorvatska. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později i skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D2 na výjezdu z Brna směr Bratislava. Na exitu 1 je kvůli poruše odstavené nákladní vozidlo. Jinak je provoz bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Naladili jste si nás ve středu 19. srpna 2026. Předepisování léků chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemůžou. V budoucnu by se ale mohly dostat k větším pravomocím. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. A týkat se má dětských i všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let, když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaře, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, 7:45 a 1 minuta, to je aktuální čas. Počasí venku vypadá dnes velmi podobně tomu včerejšímu. Po ránu jsou teploty trošku vyšší, mezi 15 a 17 stupni Celsia. A předpověď? Převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce, a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit. Všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut, zpíval vám Jiří Suchý Okrajně posedlé tmou. Před 7 hodinou pro vás máme další porci letního servisu. Léto je krásný čas, ale má samozřejmě také určitá rizika. Třeba takové bodnutí včelou nebo vosou dokáže docela dobře zkazit náladu. Aby tato doba nenálady trvala co nejkratší, byla co nejkratší, nabízí zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pár dobrých rad, jak v takové situaci postupovat. My z jejich návodu stručně citujeme. Pokud vás bodla včela, je důležité co nejdříve odstranit žihadlo s jedovým váčkem. Použijte k tomu hranu nehtu nebo kreditní karty a přejeďte mírným tlakem kůži těsně pod háčkem žihadla. Už jej vytlačíte ven. Ráno pak stačí omýt vodou a mýdlem a následně přiložit studený obklad. Jestliže okolí rány nepříjemně svědí nebo pokud se objeví velký otok, který se šíří i mimo místo v pichu, po případě kopřivku, ošetřete postižené místo. Pomocí dostupného antihistaminika, tedy léku používaného k léčbě alergických reakcí. Lokální alergické reakce mohou přetrvávat i několik dní. Není však třeba volat linku 155. U těžkých alergických reakcí, které zasahují celý organismus, se svědění kůže nebo kopřivku rozlézá po těle. K tomu se přidávají další příznaky, otoky krku, chrapot, stížené dýchání, zarudnutí obličeje, návaly horka, prudký pokles krevního tlaku, nevolnost a tak dále. Pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví, kontaktujte i hned linku 155 a přivolejte lékařskou pomoc. Přejeme vám ideálně léto bez jakýchkoliv žihadel a píchnutí. Dobré ráno.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Strážníci letos častěji než loni vyjížděli v Brně k autovrakům, zabírají parkovací místa nebo se do nich stěhují bezdomovci. Větší pravomoci pro zdravotní sestry slibuje novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. V Přerově půjde nově zaplatit parkování i přes mobil. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie vyjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníku Markéta Skřivánková.
3: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
1: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Více by se sestry mohly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
4: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Velké Meziříčí prověří stav pěší lávky přes Balinku u soutoku s Oslavou. Aktuálně zadalo diagnostický průzkum. Výhledově chce lokalitu zatraktivnit a více vizuálně propojit s okolím. Má přímo navazovat na budoucí náplavku, vysvětluje bezpartijní starosta Alexandros Kamenaras.
5: V našich podmínkách to nebude taková ta náplavka, kterou znáte z velkých měst, kde ostatně také často tečou mnohem větší, širší řeky. Ono to je vlastně takové spíš pobytové schodiště, takové místo, kde se člověk může zastavit, kde může trošku vydechnout. Místo, které trošku maže tu výškovou hranici mezi tou horní komunikací, chodníkem a tou spodní plochou u říčky Balinky.
1: Řidiči v Přerově nově budou moct zaplatit za parkování pomocí telefonu. Tamně magistrát od září zavádí novou mobilní aplikaci Easy Park. Vysvětluje Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
6: Ten uživatelský komfort je úplně na jiné úrovni, prostě jednou zadáme z PZ-ku platební metodu a potom z vozidla nebo z kanceláře, z restaurace, kdekoliv si můžu prodloužit parkování, zaplatit parkování, nemusím vůbec chodit k parkovacímu automatu. Cena parkovného se nemění, co se týká města Přerova. Nicméně poskytovatel této aplikace, ten vlastník si účtuje 15% navíc.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne i polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozorněte na dálnici D1 na kilometru 184,5 ve směru na Prahu. Je tam odstavené porouchané osobní vozidlo. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: K
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. Je 5 minut po 7 hodině ve středu 19. srpna. Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že i vy jste s námi. Doktor Damdydam od Václava Neckáře, to bude otvírák této hodinky. Přidáme také velký hit Lucie Bílé Láska je láska, kde ji také přizvukuje Ilona Čáková. No a pak už tu bude soutěž, jak se u nás mluví. Pro dnešní soutěžní slovo vyrazíme do Staroviček a pro výherce máme knihu, která se jmenuje Kód diabetu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Chcete-li si zahrát, zkusit své štěstí, neváhejte. 726 465 200, to je linka sem k nám do studia, kam můžete už po dvou písničkách zavolat. Držíme vám palce. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám krásné vstávání a ať vám dnešní dobré ráno s písničkami, které nestárnou tak rychle jako my, přinese spoustu dobré nálady.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, čas na soutěž, jak se u nás mluví. Každý den po 7 hodině pro vás máme jedno nářeční slovo. A to dnešní dorazilo od Josefa Panice ze Staroviček. Ptá se, čemu tam ve Starovičkách říkávali a říkají kolomastika. Co to podle vás bude kolomastika ve Starovičkách? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Tak zkusíme to tady. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo tam je? Tak tady se nikdo neozývá, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Oto, volám ze Vsetína.
0: Oto, krásné ráno vám přeju do Vsetína, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je ze Staroviček, používají ho tam prý dodnes a zní kolomastika. Tušíte, co to je?
1: Kolomastika. Já nevím, já bych řekl něco na jídlo.
0: Tak, tři možnosti vám nabídnu. Schválně, jestli tam bude něco k snědku, tak buď je to prak, nebo je to olejnička, anebo zase je to mast na opruzeniny. Takže k jídlu tam není nic, ale může to být buď prak za A, olejnička za B, nebo mast na opruzeniny za C.
1: Tak. No. Já bych teda dal se přiklánět té olejničce.
0: Typl byste olejničku, já. Tak škoda, ta to není. Víte, co to je? Je to prak, představte si. Já jsem si zase...
1: Tak to bych neřekl.
0: To bych taky netipoval, no. Tak jsme o to od dnešního dne o slovo chytřejší, víme, co je kolomastika. Tak zkusíme příště, nevadí. Krásné ráno, do Vsetína napřeju, mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Vám také, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou, 7 hodin a 14 minut je aktuální čas. Soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra krátce po 7 hodině. No a po písničce počasí.

0: počasí.
1: Máme pro vás aktuální předpověď. Počasí, teploty na jihu Moravy se pohybují teď po 7. hodině v rozpětí mezi 15 a 18 stupni Celsia. Pomaličku stoupají, poněvadž dnešní den by měl být teplejší ve srovnání s tím včerejším, alespoň podle předpovědi. Čekáme převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: roku vyhledá.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 21 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Na nádvoří zámku v Blansku se dnes koná koncert Radima Zenkla, Ondry Kozáka a její hosta Ondřeje Šrámka. V programu představí skladby a písně z vlastní tvorby, doplněné o bluegrassové, keltské a world music tradicionály v osobitých aranžmá. Začíná se v 19 hodin. Večerním zámkem v Mikulově se můžete nechat okouzlit dnes. Průvodci v historických kostýmech vás prostřednictvím poutavých scének provedou historii zámku a regionu. Prohlídky jsou vhodné pro dospělého návštěvníka a je dobré si místo rezervovat předem. Začátky prohlídek jsou v 19, v 19.30, ve 20 a pak ještě ve 20.30. No a kostýmovaní průvodci na vás dnes budou čekat také na zámku v Lisicích. Prohlídky jsou určeny, ale naopak právě dětem, a to už od 5 let, se začátky v 11 a ve 14 hodin. Představí cestovní aktivity hraběte Ervina Dubského a kromě komnat zámku a její knihovny mohou zájemci navštívit i salu terénu a zámeckou zahradu. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné středeční ráno, užijte si ho.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je taky ve spodní části směrem na Hodonín a u letos otevřené plavební komory u Rohatce. Tématu se podrobněji budeme ve vysílání věnovat už krátce před 8 hodinou. Až od příštího pátku projedou řidiči přes Mendlovo náměstí v Brně bez omezení. Havárie vodovodu způsobila na konci července propad části silnice, který na místě stále komplikuje dopravu. Uzavřená je i část parkoviště. Pracovníci v průběhu oprav odhalili další poškození. Na rozhlednu v Hostišová, Bunč nebo třeba v Kurovickém Lomu dovedou cyklisty nově připravené cyklookruhy, které představuje město Otrokovice. Trasy určené pro silniční i horská kola vždy začínají a končí v Otrokovicích. Cílem města je podpora cestovního ruchu a aktivního trávení volného času. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. Je to zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 z Vyškova do Brna, hustší provoz v okolí Holubic. Zpomalíte před omezením na kilometru 211, za Rohlenkou už pojedete svižněji. A D1 před Brnem se plní i směrem z Prahy. Zdržení nabírají převážně kamiony, sunou se pravým pruhem od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 až k omezení u D2. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.

Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut, zpíval vám Karel Gott a Darina Rolincová. Pro rodiny, které se starají o nemocného nebo staršího příbuzného, může být léto složité. Odjet na dovolenou, vyřídit si vlastní záležitosti nebo si třeba jen na chvíli odpočinout není jednoduché, když je potřeba zajistit každodenní péči blízkému člověku. Právě v době dovolených proto roste zájem o takzvanou odlehčovací službu, které péči na několik dnů převezmou.
1: Budeme zvedat nožky, kolínka nahoru. 1, 2, 3.
2: Aktivizační pracovnice Veronika začíná se skupinkou klientů ranní kolečko.
1: Výborně, a to máme konec. Děkuji za vaši.
2: Nejdřív se protáhnou a pak něco tvoří. Dnes trénují paměť, ukazuje papírek 93letá Libuše.
3: No, tady jsou písmenka a my máme na každý to začáteční něco napsat.
2: Na každé písmenko ze slova charita mají vymyslet slovo.
3: Nenapsala nic, protože si na C-čko nemůžu vzpomnět. Ale jako, když se zamyslím, tak tam určitě něco napíšu.
2: Tak jaké je vaše jméno?
3: Květa.
2: Květa. A kolik vám je let?
3: 95.
2: Co jste tady ještě dělali? Ptám se na další aktivity.
3: No, jsme tady vařili a pekli štrudl. Loupali jablička, strohali, no.
4: Každý den na něco jiného. Zpravidla ta rozcvička, každý den. A potom nácviky paměti, to třeba doplňování přísloví, kreslení.
2: A jak se vám to líbí?
4: Líbí se mě to.
2: A co je na tom jako dobrý?
4: No dobrý je to, že člověk se jako zabaví, rozptýlí, dozví i nové věci.
2: Doplňuje paní Iveta. Pečovatelky Vyškovské charity se takhle můžou starat až o 20 klientů. Většinou jde o seniory nebo o lidi se zdravotním postižením, o které běžně pečuje doma člen rodiny. Vysvětluje ředitelka charity Vyškov Zdeňka Horáková.
5: Je to forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočasně od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
2: Proto je o odlehčovací službu největší zájem v létě, upřesňuje sociální pracovnice Tereza Brandýsová.
6: Právě skrz dovolené jsou tam krátkodobé pobyty, takže většinou jsou kolem 7 až 10 dnů, někdy 2 týdny a někdy i přes třeba Silvestr, kdy lidé taky odjíždějí třeba na hory, ale jinak ten zájem přes ten rok bývá stálý.
2: Loni se postupně starali o 220 klientů. Pobytovou formu odlehčovací služby má výhodu v Moravském kraji celkem 19 poskytovatelů s celkovou kapacitou 78 lůžek. Kromě charity nabízí tuto formu pomoci například Diakonie, Český Červený kříž nebo některé domovy pro seniory a nebo hospice. Z Vyškova Aneška Hlávková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 7:45 a minuta k tomu, tady Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Na jihu Moravy se aktuálně teploty pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia a předpověď ta slibuje převážně oblačno, odpoledne polojasno, později skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, ráno a večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5:50, zapadne 5 minut po 20. hodině. Přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hrála a zpívala vám kapela Krištof, je 7 hodin a 50 minut, tady je Český rozhlas Brno. Letošní léto a hlavně dlouhotrvající sucho trápí i kapitány na Baťově kanále. Kriticky málo vody je například ve spodní části směrem na Hodonín. Letos otevřený úsek měl být přitom lákadlem pro turisty. Plavba sice není zakázaná, ale hrozí poškození lodí. A například ve Strážnici na Veselsku je aktuálně jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Ani srážky ze začátku týdne hladinu výrazně nezvedly. Správci vodní cesty doufají, že ještě zaprší.
1: Letos je potřeba dávat hlavně pozor na té nové části, která je splavněná směrem na Hodonín, protože jsou tam napadané stromy. I teď, když je sucho, tak jsou pořád skované pod hladinou a tam to nebezpečí je. No, sucho ovlivňuje hlavně tu spodní část, kde je málo prohloubená ta dráha z té komory.
2: Popisuje kapitán lodí Lukáš Abarta. Na některých úsecích Baťova kanálu vyžaduje plavba obezřetnost, místní znalost a zkušenost, aby se plavidlo nepoškodilo.
1: Pokud člověk to nemá úplně v ruce tu loď, tak radši ať tam nejezdí a jezdí směrem třeba na Uherské Hradiště nahoru.
3: Jednoznačně, co nám může pomoct, je déšť a v podstatě nic jiného.
2: Dodává Vojtěch Bártek z obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Podle něj jsou některé průtoky stále pod hranicí sucha. Museli proto přistoupit k opatřením.
3: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách, když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Podle Bártka spozorovali i drobný úbytek návštěvnosti.
3: Při předpovědích takového toho velkého tropického vedra nám prodej lodních lístků mírně klesá, lidé jdou radši do stínu, k vodě ve smyslu koupat se, než na lodičky. Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Vůli suchu platí i zákaz rybolovu na řece Moravě, například v úseku u Hodonína i z druhé strany na slovenském břehu u Holíče. Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Plynáři dostavili novou regulační stanici v brněnském Komárově. Má zaručit, aby tam plyn proudil pod stabilním tlakem. V kroměřížské nemocnici se dokončuje nový urgentní příjem. Projednávání EET nebo stavebního zákona zabere Senátu zřejmě několik dní. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Plynařská distribuční skupina Gasnet postavila novou regulační stanici pro brněnskou čtvrť Komárov a pro průmyslové centrum Brna. Odběratelům v lokalitě posílí dodávky plynu a zaručí, aby tam proudil stále pod požadovaným tlakem. Výstavba stanice trvala 2 roky. Dělníci nejdřív museli zbourat původní stanici z roku 1957. Pokračuje mluvčí Gasnetu Tomáš Pernis.
5: Stanice v Komárově s maximálním výkonem 50 000 kubíků hodinově je největší regulační stanice svého druhu na Jižní Moravě, kde naše celá infrastruktura zásobuje plynem přes 191 000 odběratelů. Díky technologickým opatřením jsme během náročné stavby nemuseli omezit dodávky plynu zákazníkům.
3: Investice za 50 milionů korun je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Skupina chce letos dokončit skoro 600 stavebních akcí nebo zmodernizovat okolo 250 kilometrů plynovodů. V nemocnici v Kroměříži finišují s výstavbou nového urgentu. Budova je hotová po stavební stránce a aktuálně se pracuje na vnitřním vybavení. Půjde o moderní pracoviště, které výrazně zlepší péči o pacienty i pracovní podmínky zdravotnického personálu. Slavnostní otevření se podle ředitelky nemocnice Lengy Mergentálové plánuje na 17. září a do ostrého provozu pracoviště přejde v říjnu.
6: Investice je v celkovém objemu 200 milionů, z toho stavba a všechno to, co je s tou stavbou souvisí, je zhruba 150 milionů a tuto investici hradí Zlínský kraj z rozpočtu kraje a vlastně ten rozdíl do těch 200 milionů je v režii nemocnice, to je to vybavení.
3: Senát čeká schvalování, případně odmítnutí několika komplikovaných zákonů. Jde například o znovu zavedení elektronické evidence tržeb, zákon o státních zaměstnancích nebo o zákon stavební. K jeho projednání se navíc Senát pravděpodobně nedostane dnes, ale až ve čtvrtek, případně v pátek. Připustil to předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS, který očekává dlouhé debaty.
7: Já předpokládám, že to stanovisko Senátu jako celku při tom hlasování o stavebním zákoně bude zamítavé. Bohužel ničeho jiného si myslím, pokud se máme chovat zodpovědně, udělat nemůžeme, neboť ten zákon je velmi špatný.
3: Stavební zákon, stejně jako ty o státních zaměstnancích a EET, považuje za své priority vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě. Jejich případné vrácení Senátem můžou poslanci přehlasovat. Sport. Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 0-2 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková, Jakub Menšík.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Donci D1 přímo v Brně směrem z Vyškova do Prahy. Čerstvá nehoda u sjezdu na Bratislavu. Kilometr 196,5 v omezení. Kamion se tam srazil s osobním autem. Průjezdné jsou sice oba zúžené pruhy, ale nákladní vozidla výrazně zpomalují. Kolona tak popojíždí od Slatiny z 201. kilometru více než 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 8 hodin a 5 minut, to je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. V kalendáři dnes svítí datum 19. srpen, což je svátek pro všechny pány kluky nositele jména Ludvík, blahopřejeme, a také pro všechny oslavence, kteří mají v občankách a rodných listech také 19. srpen. Patří mezi ně třeba i zpěvačka proslulého 60-kového hitu Motýl Jana Malknechtová a věřím, že určitě i mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám celou galaxii přání, tak jak ji popíše už za chvíli Leona Machálková. Za okamžik se spojíme také s brněnskými meteorology. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné srpnové ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, 8 hodin na 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, hezké ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to středeční, chtěl jsem říct úterní, ono už je středa dneska.
2: Tak obloha je zatažená víceméně všude nebo na nejvýš takové drobné mezery v oblačnosti, takže skoro zataženo, srážky se ale žádné nevyskytují. Teploty jsou teď nejčastěji od nějakých zhruba 15-16 stupňů až do 19 stupňů na jihovýchodě našeho kraje. Vítr fouká slabý, směry má jižní, jihozápadní.
1: Jitko, jaký bude dnešek? Vypadá to podle předpovědi, že bude zase teplo, je to tak?
2: Mělo by být teplo, 27 až 30 stupňů na Blanensku, to bude možná na některých místech trošičku méně, jen kolem 26. No a jinak čekáme oblohu oblačnou, teď hlavně ráno a dopoledne může být i nějaké to skoro zataženo. Naopak potom přes den chvílemi i polojasná obloha, hlavně v těch odpoledních hodinách, a objevit se ale mohou nějaké takové spíše slabé přehánky. Spíše to vypadá, že v severní polovině kraje, tedy hlavně během toho odpoledne v severní polovině kraje, teď ráno nebo po ránu a dopoledne, to může být i na jiných místech, ale pravděpodobnost těch srážek není moc velká, a pokud se objeví, tak to budou spíše opravdu takové slabé přehánky, možná dopoledne trošičku více pravděpodobné, odpoledne o něco už potom méně. No a v průběhu večera bude oblačnost ubývat a už by mohlo převažovat skoro jasno. Vítr dnes postupně bude foukat mírný od jeho západu a k večeru bude slábnout.
1: Takže ty teploty celkem vyšší ve srovnání se včerejškem, bude ten trend vzrůstu těch teplot pokračovat třeba ve čtvrtek, v pátek?
2: A zítra ještě ano, tam čekáme maximální teploty 28 až 31 stupňů, na jihu kraje možná až 32, ze začátku spíše méně oblačnosti s ojedinělými přeháňkami zítra, potom během odpoledne se bude postupně zatahovat a někdy zhruba k večeru začne od jihozápadu přecházet takové výraznější srážkové pásmo, déšť, přeháňky i bouřky, které mohou být zase i silné. No a za tady tou vlnou frontální, řekněme, se potom ochladí a ty maximální teploty v těch dalších dnech už potom tak do 8 a 29 stupňů.
1: Moc krát díky. Jitko, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 19. srpen.
2: 630 a 9 desetin stupně Celsia je hodnota nejvyšší, naměřena byla v roce 2000 ve Strážnici, a 3 stupně nad nulou je hodnota nejnižší, je z roku 1935 ze Štítár na Znojemsku a potom ze Žďárné na Blanensku.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
4: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
5: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Zpíval vám Petr Spálený, je 8 hodin a 19 minut, tady je středeční Český rozhlas Brno. Rozpálený beton, asfalt nebo dlažba, to jsou příklady povrchů, které můžou při tropických dnech způsobit hluboké popáleniny třeba na chodidlech. Teplota takových ploch dosáhla v horkých dnech až 70 stupňů Celsia. Popálenina na lidské kůži pak vznikne do minuty, někdy i do několika vteřin. Například lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě zaznamenali 5 takových těžkých případů, z toho jeden řešili u dítěte.
1: Tlačil jsem ten vozeček důchodcovský, ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, protože tam mám nějaký problém, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si ošoupal kůžičku až do masíčka, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická. Bolí to a potvora. Po tím zákroku jsem se probudil, tak já vím, o 1:45. No a do 11 hodin jsem myslel, že zešilím. A blbě se to hojí. No tak ty nohy jsou dost k nepoužívání, že? A zase budu fešák dopravek, protože to, co držím furt ty diety, když musím jít na to operaci.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se ta kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá a tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Nejvíce ohrožení jsou diabetici, lidé s poruchou citlivosti dolních končetin a děti.
3: Ono se stává často dost, že tam vběhne dítě, nic zlého netuše a teď se mu to začne lepit na nohy a ono není skoro schopno odsud odejít. Potom jsou to lidé s nějakou neřestí, abuzu z alkoholu, abuzu z drog, kdy usne třeba na lavičce s nohama na zemi, usne a probudí se a plosky jsou popálené.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Tam se nehledí na sterilitu, rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení. A tam je každý milimetr velice, velice znát.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: přesně půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: O takzvané odlehčovací služby je během letních prázdnin větší zájem než během roku. Využívají je rodiny, které se starají o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a potřebují na čas péči zajistit jinak, třeba kvůli dovolené. V Jihomoravském kraji je 19 poskytovatelů těchto služeb. Dohromady mají 78 lůžek. Jedním z nich je třeba Charita Vyškov s kapacitou 20 klientů. Loni tam měli 220 takových pobytů. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohli převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Bretnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začíná na několika místech v Brně. Návštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle ředitelky Ilnary Dudaš vzájemné pochopení a sounáležitost. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy narůstá zdržení před Brnem. Kolona už téměř od sjezdu na Svitavy z 202. kilometru se sune bezmála půl hodiny k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5. Je tam srážka kamionu a osobního auta. Je to navíc v místě omezení, nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Tolik doprava. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď se ještě podíváme na silnice v Jihomoravském kraji. Co se na nich děje, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V tomto týdnu

0: plánujeme na silnici první třídy číslo 23 v úseku mezi Rosicemi a Kývalkou zahájení opravy povrchu vozovky, včetně lokálních sanací a výměny svodidel. V místě, kde jsou 4 jízdní pruhy, bude provoz zachován obousměrný. V úseku se 2 jízdními pruhy bude v jedné z etap nezbytný kyvadlový provoz. Termín tohoto omezení včas upřesníme. Práce za 48 milionů korun jsou plánované na 85 dní.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 40 minut. Naladili jste si nás 19. srpna roku 2026. Zatímco většina škol začne fungovat až po skončení prázdnin, v Buchlovicích se třídy, chodby i školní jídelna zaplnily už teď. Pořádají tam totiž letní školu. Ovšem ne pro děti, ale pro učitele. Těch se tam z celé republiky i z Jihomoravského kraje sjelo 150. Chtějí se naučit, jak udělat výuku zajímavější.
1: Třeba jsme si zkoušeli, jak vlastně probíhá ten den v tom začít spolu, jaké jsou tam ty aktivity. Taky jsme si vyzkoušeli nějaké ledolamky, když vlastně se ty děti ve třídě neznají, tak aby se navzájem jako poznali.
2: Říká mi po prvních lekcích mladý učitel Dan ze základní školy Bohumila Hrabala v Praze.
1: Přijel jsem tady, protože budu mít od září první třídu s výběrem na ten program začít spolu. Přijel jsem se tady obohatit, jak vlastně vést ten program, jaké aktivity využít a vyzkoušet si to na vlastní kůži.
3: Všechny aktivity, které jsme zatím dělali, byly společné, byly bezvadné, byly zajímavé. Je to spíš takový návod, jak bychom to mohli dělat. Je to takové hodně otevřené, což je super, že tam každý najde to svoje.
2: Doplňuje ho další účastnice letní školy Lucie, která přijela z Bohumína.
3: Určitě jsme tady proto, abychom se něco nového naučili, abychom nevyhořeli a abychom byli blíž dětem.
2: To je i smyslem celé letní školy, potvrzuje jedna z lektorek Hana Babanová.
4: Ten program dává hodně příležitostí pro to, aby ten učitel nebo ta učitelka ustoupili z takové té tradiční pozice, stojím za katedrou, řídím výuku, jsem vlastně nejdůležitější postavou ve třídě, k takovému víc partnerskému dialogu a více spolupracujícímu způsobu vyučování, a to rozhodně proměňuje toho člověka v té učitelské roli hrozně moc.
2: Vzdělávací program Začít spolu je primárně určený pro děti z mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol. Využívají ho ale už i učitelé na druhém stupni. Jak přesně vypadá, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která program v České republice zaštiťuje.
5: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže vlastně učitel se pohybuje mezi dětmi, spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou. Ale primárně si vlastně ty děti učí mezi sebou, to vrstevnické učení je pro nás taky moc důležité.
2: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Michal Sladký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 8 hodin a 47 minut čase na počasí, teploty na jihu Moravy od 16 do 18 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje převážně oblačno, odpoledne polojasno a později k večeru skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, přes den mírný jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na dvojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno se to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Marek Ztracený, je 8 hodin a 51 minut. Další díl Modrých majáků se ohlédne za letušní zbraňovou amnestií. Ta skončila v červnu, ale co s případnými nálezy zbraní teď? Zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář na Krajském ředitelství policie České republiky v Brně.
1: Během zbraňové amnestie, která trvala od ledna do konce června letošního roku, lidé v Jihomoravském kraji odevzdali 527 kusů zbraní.
2: Říká vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška z policie České republiky. Podařilo se vám zajistit i nějaké raritní kusy?
1: Mezi ty raritní kousky bych zmínil asi takzvané zákeřné zbraně, mezi kterými nám byl odevzdán střílející nůž, dále pak střílející tuška a potom jakási krabička, která vlastně umožňovala střelbu. Zákeřné zbraně to jsou proto, že na první pohled nejde rozeznat, že ten nůž je opatřen nějakou hlavní a je možné z něho střílet, tak jako stejně u té tušky a u té krabičky. Zmínil bych u té krabičky třeba to, že ta se dala schovat do dlaně, takže na první pohled druhý člověk nevidí, že střelec má něco v ruce.
2: Toto jsou tedy zbraně, které ani nelze legalizovat, přestože během zbraňové amnestie jakási legalizace je možná.
1: Ano, je možné legalizovat zbraně, které lidé odevzdali, a to v případě, že vlastní zbrojní oprávnění nebo zbrojní licenci, a ty zbraně jsou opatřeny potřebnými výrobními čísly či termentačními značkami.
2: Během zbraňové amnestie lidé mohli zbraně donést přímo na policii. Amnestie skončila. Co mají dělat teď, pokud najdou třeba v pozůstalosti někde nějakou zbraň?
1: Během zbraňové amnestie bylo možné přinést zbraň na kterékoliv oddělení policie, což v současné době nelze, pokud by byla zbraň nalezená při běžné kontrole u někoho, tak se člověk vystavuje postihu až trestního stíhání. Ta bezpečnost je zásadní, protože nikdy nevíme, jak dlouho zbraň v daném prostředí ležela, v jakém je stavu, zdali není nabitá nebo třeba jen odjištěná, a tou nesprávnou manipulací by mohlo dojít k náhodnému výstřelu a třeba i někoho, nedej bože, zranit. Další věc je, aby si lidé zbraně nenechávali uschované z důvodu trestně právního postihu, který by hrozil v případě pozdějšího nálezu policií. Takže apeluji na občany, aby v případě nálezu volali na linku 158, kdy na místo bude vyslána hlídka, která si poté zbraň převezme.
2: A v tomto případě lidem tedy nic nehrozí?
1: Ano, v tomto případě lidem určitě nic nehrozí.
2: Předpokládám, že stejná pravidla platí také pro munici a střelivo.
1: Přesně tak, i v případě nálezu munice nebo střeliva určitě na tyto nesahat, zavolat na linku 158 a následně přivolaná hlídka věc posoudí a po případě na místo ještě přizve pyrotechnika.
0: Najdete-li tedy zbraň nebo munici, jediný správný postup je volat tísňovou linku 158, jak upozornil vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška. Natáčel s ním Zdeněk Truhlář. Tento i další díl Modrých majáků na našem webu brno.rozhlas.cz.

Vzpomínka na seriál Zkoušky z dospělosti v 8 hodin a 57 minut. Dobré ráno s datem 19. srpna se pomaličku chýlí ke svému konci. Za okamžik jsou tu zprávy s Davidem Hasmanem a po zprávách jak jinak srdcovky Zdeňka Junáka. I dnes bude plnit písničková přání, těšit se můžete také na spoustu vyprávění, dobré nálady a především legrace. Srdcovky se Zdeňkem Junákem i dnes po 9. hodině. Užijte si nejenom srdcovky, užijte si celý dnešek ve společnosti Českého rozhlasu Brno a spolu se uslyšíme opět zítra po 5. hodině. Na závěr trocha poezie dnes pera básnířky Bernardety Babákové. Nedostatek temnoty v člověku neznamená převahu světlých stránek, ale jeho neskušenost. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V některých částech Baťova kanálu je málo vody. Zimní stadion na ulici Úvoz v Brně středu má zrekonstruované technické i provozní zázemí. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je taky ve spodní části směrem na Hodonín a u letos otevřené plavební komory u Rohatce. Některé z dopadů popisuje ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
2: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách, když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodi připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
0: Správci vodní cesty doufají, že do konce týdne ještě zaprší. Technologické zázemí zimního stadionu na ulici Úvoz v městské části Brno střed má za sebou výraznou modernizaci. Důvodem bylo stáří většiny technologií. Práce za zhruba 10 milionů korun trvaly do poloviny července. Poté stadion čelil zatěžkávacím zkouškám, aby sloužil veřejnosti i domovskému hokejovému klubu HCM Warriors. V čem modernizace spočívala, přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
3: Z hlediska provozu se jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky, dojde ke snížení energetické náročnosti sportoviště a zlepší se kvalita ledu. Pracovníci provedli například novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladící systém či potrubí.
0: Část nákladů na opravy zaplatilo město. V příštích letech je v plánu zateplení obvodového pláště stadionu. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu anebo zrušení chovů.
4: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
5: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
6: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
5: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionů klecových míst.
7: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
5: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova popojíždí kolona chvílemi už od sjezdu na Svitavy. Výrazně se brzdí až na úrovni slatiny na 201,5 kilometru. Odtud přes půl hodiny zabere trasa k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu na kilometr 196,5. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska jistě sklidím díky za vinš k svátku pro Ludvíky. Nesu i dar. Co je zač? To ví každý poslucháč. Připomenu ctěné mase je vždy stejný v tomto čase. Za vašeho souhlasu pustím hudbu z rozhlasu. Ať už drnčí reprobedna, píseň není jenom jedna. Snad mám u vás kladný bod za každou z těch znělých not. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 19. srpna roku 2026 a máme pořád léto a děti mají prázdniny, ale už se jim to krátí. No jo, když jsem se podíval dnes ráno do kalendáře, ajta policajta, dneska mají svátek muži, chlapci, hoši, křestního jména Ludvík. Takže všem Ludvíkům, Ludvajzům, Ludvům, nebo jak jim říkáte, všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den, prosím o písničku pro úžasné manžele a rodiče Růženku a Jaroslava Čamlíkovi z Bošovic. Dnes 19.8. slaví 59 let společného života. Jsme moc vděční za jejich lásku, pochopení a neustálou pomoc, kterou nám všem věnují. Pořád máme kam přijít na dobrý oběd a dobré rady. Ze srdce jim přejeme do dalších let pohodu, lásku a zdraví. To přejí dcera Martina s rodinou a synové Dušan a Jaromír s rodinami. Tož, moji milí, to víte, že rád splním přání a řadím se hned za vámi a taky vinšuji vašim rodičům ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, nevybrali jste písničku, nechali jste to na mě, doufám, že potěší nejen vaše rodiče, ale i vás. Tady je.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Hody, hody, doprovody, no jo, hody jsou v plném proudu. Někde už je mají za sebou, jinde se teprve chystají. A vy o nich víte svoje. Spousta z vás v tom kroji stála, nebo v něm možná stojí do dneška. Ale jenom jedna věc, na kterou se v tom průvodu trochu zapomíná. V divákách na Hustopečsku napsali bratři Mrštíkové hru Rok na vsi. A je tam také kus o tom, jak se v dědině chystalo na hody. Ženské prý prali, sušili a škrobili 14 dní. Poslední dny před hodama žehlili od rána do noci. Vyžehlené rukávce, sukně a pentle měli po postelích, po stolech i po židlích. Nebylo si kam sednout. A to je psané kolem roku 1903 až 1904. Bez pračky, bez napařovací žehličky a bez škrobu ve spreji. Škrobilo se bramborovým škrobem. Spodniček prý bývalo někdy až 6. A pak se ještě musel uvázat šátek. A ten se váže skoro v každé obci jinak. Leckde to do dneška umí už jen pár žen. Chodí se za nimi jako k doktorovi. Ano, musíte se objednat. A chlapi? No, ti mezi tím postavili Máju, zatančili si, něco dobrého vínka popili a Máju museli hlídat. No, večer se samozřejmě o ní vědělo a dbalo se, aby byla co nejvyšší než v okolních obcích.

protože máme dneska středu, tak mám pro vás středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. A nezapomeňte, posílání indicií, tedy vašich odpovědí, to není závod, kdo to pošle nejrychleji. Máte čas. Máte čas až do pátku. Ještě bude čtvrteční, páteční indicie a to už se potom určitě všem spojí. Tak, středeční indicie tedy zní. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balónem. Díky triku jen dílem Buřinkovému. Opakuji středeční indicii. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balonem. Díky triku jen dílem Buřinkovému. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím písničku.

0: A já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak ho pojďme rychle splnit.
1: Vážený pane Junáku, chtěla bych udělat radost a potěšit prostřednictvím mých oblíbených srdcovek svoji sestřenici, paní Květušku Gottwaldovou z Lipovce. Život se s ní moc nemazlil. Květuška je hodný člověk, ale cítí se osaměle. Mám jí moc ráda a prosila bych pro ní o píseň, kterou zpívá Láďa Kerndl a jmenuje se Největší láska. Prosím, zahrajte ji 19. srpna, to je asi středa. Ať ještě dlouho chodí na vycházky do lesa u Kojálu, kde vzpomíná na své mládí a na maminku, kterou moc milovala a byla jí oporou. Závěrem mi dovolte poděkovat vám i celé redakci za krásný, oblíbený pořad Srdcovky. Věrná posluchačka Stanislava Musilová z Lipovce. Děkuji vám.
0: Paní Stanislavo, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Děkuji za vaši pochvalu. Vybral se krásnou písničku pro paní Květušku a doufám, že ji Láďa Kerndl a Největší láska opravdu potěší. Tady je.

Tuž, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalili linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, vy to všichni víte, čekáte na to, pokud jste to prošvihli na samém počátku dnešního vysílání. Zopakuji vám středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Tady lze vzlétnout z miniaturního nádvoří balonem. Díky triku jen dílem Buřinkovému. Tak to byla středeční indicie, no a pomalinku se budeme loučit, ale nebojte se, moji milí, bude ještě čtvrteční, páteční, no a ještě připomínám, že pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčka, a já je rád plním, neustále to opakuji, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonním záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní datum, a taky chcete přímo konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak. A já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná letní soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními zítra ve čtvrtek se budu těšit opět. Naschledanou.

0: Německé léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připravený i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská vista.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta vista měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a cisterciáku.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na 4. nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santýny, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické Trnkobraní, takže...
0: Je Švestkové knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž po jídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem vždycky říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě, že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Já děkuju. Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Torlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9.45 se těším. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V létě roste zájem o odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Omezení na Mendlově náměstí v Brně potrvají do příštího týdne. Na slavnostech vína v Uherském Hradišti bude letos otevřených 22 památek. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. O takzvané odlehčovací služby je během letních prázdnin větší zájem než během roku. Využívají je rodiny, které se starají o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a potřebují na čas péči zajistit jinak, třeba kvůli dovolené. V Jihomoravském kraji je 19 poskytovatelů těchto služeb. Dohromady mají 78 lůžek. Jedním z nich je Charita Vyškov s kapacitou 20 klientů. Loni tam měli 220 takových pobytů, upřesňuje ředitelka Vyškovské Charity Zdeňka Horáková.
2: Je to forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočasně od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
0: Až od příštího pátku projedou řidiči přes Mendlovo náměstí v Brně bez omezení. Havárie vodovodu způsobila na konci července propad části silnice. To stále komplikuje dopravu. Uzavřená je i část parkoviště. Pracovníci v průběhu oprav odhalili další poškození, popisuje mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.
3: Práce se oproti původnímu předpokladu protáhly především kvůli většímu rozsahu havárie. Bylo nutné vyměnit 14 metrů vodovodního potrubí. Při těchto pracích bylo navíc zjištěno poškození uličních vpustí.
0: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha, tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií, v Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy navíc podle portálu Bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu. Organizátoři představili program letošního ročníku slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti. Festival se letos uskuteční o víkendu 12. a 13. září. Návštěvníci opět uvidí slavnostní průvod, kterého se zúčastní tisíce krojovaných ze zhruba 70 měst a obcí. Připravené jsou také desítky folklorních vystoupení. Představí se například slovenský lidový orchestr Zlaté husle nebo soubory z Chorvatska. Zájemci také budou moct zdarma navštívit 22 památek, říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
4: Uhersko-hradišťská věznice v rámci slavnosti vína otevře své dveře naposledy, pak už jich opravdu čeká rekonstrukce, doufáme. A možná připomenu, že všichni, kteří mají zájem zhlédnout věznici, musí využít rezervační systém a tu prohlídku si zarezervovat dopředu, protože o prohlídky je velký zájem.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v okolí Brna už relativně klid pro osobní dopravu. Zdržení nabírají hlavně řidiči kamionů. Od Vyškova zpomalují u Slatiny na 201. kilometru, od Prahy potom za Popůvkami na kilometru 188. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve středu 19. srpna 2026, krátce po 10. hodině, máte naladěný Český rozhlas Brno, kde začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání. Zámecké léto sice před chvílí skončilo, ale my se i v této hodině na zámek podíváme. A to hned dvakrát. V pozvánce, konkrétně do Mikulova, ale také do Milotic, a to v souvislosti s jedním výročím. Nebudou chybět ani babské rady Jarky Vykoupilové a už za chvíli přijde sem do studia ke druhému mikrofonu Julie Julia Kalodová a přinese dnešní recept. Příjemný poslech vám z brněnského studia přeje Sandra Silná. A teď Olympik a jejich dynamit.

0: Český rozhlas Brno.
1: Takhle krásně se nám na vlnách Českého rozhlasu Brno rozespíval Karel Gott a já už tady teď vítám u druhého mikrofonu také Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, budeme vařit.
1: Budeme vařit, nebudeme zpívat, budeme vařit a nastává sezóna švestek.
2: Je to
1: tady. Takže dnešní recept, myslím si, že nebude možná poslední a nevím, jestli je první nebo už byl, protože jsem teď neposlouchala ostatní recepty, ale každopádně švestky, to je taková dobrá potravina, ovoce,
2: vděčná surovina. Švestky. Ano. Já teda na zahradě ještě úplně zralé nemám, ale kdo už měl, teď jsme si říkali právě s kolegyní produkční, s Míšou, že ta už pekla včera švestkový koláč. Moje rodina to miluje.
1: Ano.
2: A vždycky, když peču švestkový koláč, tak si vzpomenu na svou kamarádku, která má manžela a ten jako miluje švestkový koláč, ale vždycky říkají, prosím tě, upeč mě ho bez toho těsta. Jo, jenom ty švestky s tím cukrem, tak toto, co si dnes budeme povídat, tak to vlastně něco takového, jakoby je to švestkový krambl, což vlastně, když si to přeložíme, tak jsou to švestky se drobenkou.
1: Ano.
2: To znamená, když budete mít necelé kilo švestek vypeckovaných, rozdělte to na poloviny, prosypejte to hezky s kořicí a cukrem, můžete zalít pomerančovou s šťávou z pomeranče z jednoho. No a přidejte drobenku, tu vytvoříte z 200 gramů polohrubé mouky, přidáte 100 gramů másla a 140 gramů cukru, uděláte klasickou drobenku a zamícháte to do těch švestek. Můžete přidat klidně trochu rumu, můžete přidat ořechy, nejlépe jsou vlašské, zbíhají se nám sliny.
1: U nás krambl doma nikdy nevydrží, to se udělá plech a za chvíli je to pryč.
2: A dobré je, když třeba nechcete to péct na plechu, tak to dát do takových těch malých mističek, které se dají péct v troubě a tam udělat právě porcičky a brát si to a je to výborné se zmrzlinou třeba, nebo se šlehačkou, prostě ty švestky se tak krásně propojí s tím máslem a je to veliká dobrota, takže švestkový krambl úplně jednoduchá věc.
1: Právě. Dá se k tomu třeba šlehaný tvaroh nebo něco, pokud člověk chce takovou zdravější, aspoň verzi bílkoviny doplnit, ale je to výborné. A já teda dělám krambl i s jablky potom nebo s hruškami. Pak je dobré, nemusí se to sladit. Ty hrušky jsou samé o sobě dost sladké.
2: On ten krambl je úplně univerzální recept. Ano, to znamená přesně. Prostě ovoce, co máte, i můžete smíchat víc druhů, pokud vlastně dozrávají třeba už jablíčka a zároveň švestky, anebo i právě ty hrušky. Tak královnu kuchyně hrušku, o té určitě bude řeč na podzim, tak moc se na to těšíme.
1: Moc děkujem tedy za dnešní recept, za inspiraci a věřím, že zase za týden se tady uslyšíme.
2: Budu tady, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: My teď budeme poslouchat Saru Brightman, která nám zaspívá píseň Who Wants to Live Forever. Kdo by chtěl žít navždy a pak také Linda a Pavel, kdo nespívá, nemá hit. Vidíte, že dneska je to takové tedy hodně zpěvavé. No a potom se také podíváme už na první ze zmiňovaných zámků a to do Milotic. Bude to v souvislosti s jedním výročím.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Slibovala jsem vám Milotický zámek, musím to ale malinko své tvrzení upřesnit, protože my se teď podíváme do Národního technického muzea, neboť dnes je Světový den fotografie. Světlo, citlivá deska a hodiny čekání, tak vznikala první fotografie. A právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. My si připomeneme, jak fotografování mezi tím urazilo obrovský kus cesty od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejen zaznamenat, ale část z něj i dopočítat. No a na konci reportáže prozradím také tu slibovanou souvislost s Miloticemi.
2: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
3: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlena z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
2: Výhled zachytil francouzský vynález Joseph Nicéphore Niépce.
3: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
2: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
3: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
2: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
4: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
2: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
4: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáškla spoušť.
2: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
4: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionu fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
2: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: A já ještě dodám zážitek, vzpomínku. Svérázné nahlédnutí dovnitř takového prvního fotoaparátu už před roky nabízel zámek v Miloticích. V tamních zahradách vybudovali budku, v níž šlo vidět, jak se obrázek z malé dírky promítne do naprosté temnoty. Je 10 hodin 25 minut, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. A už za chvíli se podíváme na další zámek, a to do Mikulova, kam vás pozveme v kulturním typu už za chvíli. Zpívat nám teď bude Aneta Langerová a také kapela Rangers.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Klavírní kurzy se po celý týden konaly v Mikulově a zítra se v jejich rámci koná slavnostní koncert účastníků, který nabídne pestrý program v podání talentovaných mladých pianistů z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Více nám teď v pozvánce poví jeden z organizátorů, Vladimír Halíček. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám.
1: Co jsou vlastně klavírní kurzy v Mikulově, kdo se jich účastní a jaký je cíl kurzů a vlastně celý program?
2: Klavírní kurzy v Mikulově jsou vlastně týdenní vzdělávací kurzy určené mladým klavíristům a klavírním pedagogům a účastní se jich především žáci základních uměleckých škol a studenti konzervatoří a také právě učitelé klavíru z celé České republiky nebo Slovenska. A základem je samozřejmě individuální klavírní výuka u našich perfektních lektorů, ale snažíme se, aby ten program byl komplexní a aby děti netrávili celý den nebo celý týden jen u klavíru, a proto máme například i sborový zpěv, tanec, individuální nebo hromadnou improvizaci a také přednášky. Ale co jsme nově zařadili, workshopy přímo pro mladé klavíristy, kteří se věnují právě práci s stresem, vystupování na pódiu, psychologii soutěží nebo obecně jakoby psychohygieně hráče, a chceme se tedy věnovat nejen samotnému hraní a technice, ale i tomu, co všechno k životu mladého muzikanta patří. No a samozřejmě důležitou součástí kurzu jsou i také koncerty profesionálních umělců a samotných účastníků kurzu.
1: Tyto kurzy asi nejsou v Mikulově novinkou. Jak dlouho se již konají a jaký je o ně vlastně v létě, v letním čase zájem?
2: A to spořádáme již 27. ročník, takže klavírní kurzy v Mikulově mají za sebou víc než čtvrt století a dnes patří rozsahem vlastně mezi největší klavírní kurzy u nás a ve střední Evropě. Zájem je obrovský, protože kapacita pro aktivní účastníky se po spuštění přihlášek každoročně naplní

0: opravdu během doslova málo pár minut, což je pro nás samozřejmě velká radost, ale také závazek. No a máme účastníky, kteří se k nám vracejí řadu let, a také pedagogy, kteří pamatují téměř všechny ročníky kurzu.
1: Mm-hmm. Pojďme tedy teď i k samotnému programu pro veřejnost a k té pozvánce, která je primárně tedy směřovaná na ten zítřejší slavnostní koncert. Co bude na programu?
0: Na slavnostním koncertě se představí kolem 20 mladých klavíristů, které jsme vybrali právě z účastníků letošních kurzů, a zazní poměrně pestrý průřez s klavírním repertoárem a účastníci vlastně budou mít možnost zahrát si na koncertním klavíru značky Petrov. A je to pro ně zároveň příležitost vystoupit před publikem v krásném prostředí Záhadného sálu a ukázat něco z toho, co vlastně během týdne připravovali.
1: Mm-hmm. Já tady ještě zopakuji pro naše posluchače, že slavnostní koncert účastníků klavírního kurzu se koná v Zámeckém sále v Mikulově už zítra, ve čtvrtek 20. srpna, a to od 18 hodin. Pozval nás na něj Vladimír Halíček. Děkuji vám, pěkný den a naslyšenou.
0: Naslyšenou vám také děkuji. Naschledanou.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Bude nám zpívat Karel Plíhal, pak také zpěvačka Nena a Jiří Štědroň, a pak uslyšíme i Babské rady Jarky Vykoupilové.

hospodským u Bruse se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co by pil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

věci se malíř stává snílkem. Na zahradu přistál talíř a marťan s tykadýlkem. Strká nosík do hlíny, on pozoruje broučka. Odpusťme to malíři, že mládí hltal součka.

cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Štědroň dospíval v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno, teď je 10 hodin 46 minut a Jarka Vykoupilová přináší dnešní babské rady. Každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání a babské rady nám teď připomenou, kdy přijde vhod mikrovlnka, kdy klasická trouba a kdy vodní lázeň.
0: Babské rady.
2: Mikrovlnnou troubu si řada z nás nemůže vynachválit. Je to nejrychlejší způsob ohřívání. Bez problému zvládne polévky, omáčky, rýži, těstoviny a nudle nebo třeba ohřátí vařené zeleniny. Měli bychom ale mít i na paměti pár zásad, aby jídlo chutnalo co nejlépe. Zlehka ho vhodným způsobem zakrýt, abychom vytvořili trochu páry a jídlo se nevysušilo. Průběžně proces mikrovlnky zastavit a pokrm promíchat, aby se jídlo ohřálo rovnoměrně. Do klasické trouby se hodí třeba smažené pokrmy, je to ten nejlepší způsob, jak znovu docílit jejich křupavosti, dále grilovaná nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Blíží se zprávy v 11 hodin, které připravuje David Hasman, a po nich začne pravidelná středeční poradna pro zdraví. Já si dnes s mým hostem, chirurgem Petrem Vlčkem, budu povídat o divertikulární chorobě. Věřím, že téma pro vás bude zajímavé a zůstanete s námi. Teď kapela Slza, Jojo Band, Petr Nať a Petr Kotwald. Příjemný poslech.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenácto hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Plynaři dostavili novou regulační stanici v brněnském Komárově. Má zaručit, aby tam plyn proudil pod stabilním tlakem. Podle svazu města a obcí čelí mnoho starostů v šikaně. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, schválil to Senát. A dnes čekáme převážně oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Plynařská distribuční skupina Gaznet postavila novou regulační stanici pro brněnskou čtvrť Komárov a pro průmyslové centrum Brna. Odběratelům v lokalitě posílí dodávky plynu a zaručí, aby tam proudil stále pod požadovaným tlakem. Výstavba stanice trvala 2 roky. Dělníci nejdřív museli zbourat původní stanici z roku 1957. Pokračuje mluvčí Gaznetu Tomáš Pernis.
4: Stanice v Komárově s maximálním výkonem 50 000 kubíků hodinově je největší regulační stanice svého druhu na Jižní Moravě, kde naše celá infrastruktura zásobuje plynem přes 191 000 odběratelů. Díky technologickým opatřením jsme během náročné stavby nemuseli omezit dodávky plynu zákazníkům.
2: Investice za 50 milionů korun je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Skupina chce letos dokončit skoro 600 stavebních akcí nebo zmodernizovat okolo 250 kilometrů plynovodů. Velké množství starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného svazem měst a obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále více setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv, uvedla pro Český rozhlas ředitelka svazu Radka Vladiková.
5: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby. Protože pokud na vás někdo neustále útočí jako na osobu, tak se dostáváte pod obrovský tlak.
2: Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Řidiči v Přerově nově budou moct zaplatit za parkování pomocí telefonu. Tamní magistrát od září zavádí novou mobilní aplikaci Easy Park. Vysvětluje Tomáš Navrátil, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
6: Ten uživatelský komfort je úplně na jiné úrovni, prostě jedno zadáme z PZ-ku platební metodu a potom z vozidla nebo z kanceláře, z restaurace, kdykoliv si můžu prodloužit parkování, zaplatit parkování, nemusím vůbec chodit k parkovacímu automatu. Cena parkovného se nemění, co se týká města Přerova. Nicméně poskytovatel této aplikace, ten vlastník si účtuje 15% navíc.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, odpoledne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silnice 43 ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice je neprůjezdná. Zasahují tam složky IZS u vážnějšího střetu dvou osobních aut. Objízdná trasa je vedená přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna
0: Známe lepší cestu.
7: Po zprávách v 11 hodin pokračuje středeční dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno a už za chvíli po písničce otevřeme poradnu pro zdraví. Dnes si s chirurgem Petrem Vlčkem budu povídat o divertikulární chorobě. Tak zůstaňte s námi, příjemný poslech, krásné dopoledne. Ještě do 12. hodiny je s vámi u mikrofonu Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Začíná pravidelná středeční poradna pro zdraví a já dnes opět po čase vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Brno chirurga Petra Vlčka, který působí ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, všechny zdravím.
1: Povídat si budeme o divertikulární chorobě, což je onemocnění, které postihuje část střeva, konkrétně tlusté střevo. A jako vždy se podíváme na příčiny, léčbu a také prevenci. Během vysílání je prostor i pro dotazy vás, posluchačů, a tak připomínám i telefonní číslo do studia 726 46 52 00. Linka je už teď otevřena. Pane doktore, pojem divertikulární choroba mnoho lidí vůbec nezná. Co si pod tím máme představit, pod tímto onemocněním?
2: Tak v tomto smyslu divertikl je vlastně určitá výchlipka v tomto případě trávicího traktu. Ty divertikly jsou vícečetné a jedná se vlastně, pokud bychom to měli popsat, o takovou výduť sliznice, která je oslabená vlastně tou strukturou střevní stěny, takže jedná se skutečně jenom o sliznici, ta svalová vrstva je ochablá, takže umožňuje vlastně určitý výhřez té sliznice a tudíž je to takový, my říkáme locus minoris, to oslabené místo, které může vést k zánětům. To, co vlastně proč toto onemocnění vzniká, tak jednak oslabení té stěny střeva, která vlastně tudy procházejí cévy, které jdou vlastně ze závěsu střeva do té vlastní stěny střevní. A to jsou takzvaná váza recta. A kolem tady těchto cév vlastně dojde k porušení té svaloviny a skutečně prolabuje vlastně nebo vyhřezává jenom ta sliznice. Na vznik těch divertiklů se ještě podílí porucha pohyblivosti toho střeva neboli motility, kdy vlastně ty plyny a stolice stagnují v této části trávicího traktu a to vede vlastně k tomu zvýšení intraluminálního nebo vnitrostřevního tlaku a to vede právě tady k tomu prolapsu. Dále se udává, že v tom může hrát roli ta mikrobiální struktura toho střeva, mluvíme o takzvaném mikrobiomu. No a potom jsou to skutečně ty poruchní motility, které prostě v té kombinaci všech těchto faktorů vedou ke zvětšování těch divertiklů a někdy k zánětlivým změnám. Abychom si ještě definovali ten pojem, tak divertikulární choroba může být asymptomatická, když se jedná o přítomnost divertiklů, které ale vůbec nemají nějaký klinický projev, ale naopak může být potom, může to vést v případě aktivity k symptomatické divertikulární chorobě a v případě další akcentace těch obtíží mluvíme o takzvané divertikulitidě, takže zánětu této etáže z divertikly. A to, co je asi nejzávažnější, tak je komplikovaná divertikulární choroba, která se projevuje buď to perforací v té oslabené stěně střevní z divertikly nebo krvácením, takže projevuje se třeba velmi prudkým krvácením anebo tvorbou pištělí a může se to projevovat i zánětem pobřišnice a takového dramatického stavu.
1: Mm-hmm. Takže ty divertikly jako takové nemusí sami o sobě být problém, ale problém je pak spíš až ten zánět nebo tyhle procesy, které jste popsal. Ano. A vznik divertiklů tedy se děje jenom v tlustém střevě. Je to tak? Nebo?
2: Je to valnou většinou je to právě úplně v té terminální části tlustého střeva. My mluvíme o takzvané esovité kličce, kdy vlastně přechází tlusté střevo v konečník, takže to je v té naší populaci asi nejčastější lokalita, ale třeba v Středomoří a vlastně v těch jižních oblastech je postižená, což je zajímavé, třeba pravá část toho tlustého střeva. Mm-hmm. Ale kromě toho můžou být vzácněji divertikly i třeba v tenkém střevu nebo ve dvanáctníku vlastně s podobnými projevy.
1: S chirurgem Petrem Vlčkem si dnes v poradně pro zdraví povídáme o divertikulární chorobě. Budeme v tématu pokračovat opět za chvíli a já připomínám také naší telefonní linku do studia 726 46 52 00, kam můžete během vysílání volat své dotazy.
0: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: S chirurgem Petrem Vlčkem si dnes v poradně pro zdraví povídáme o divertikulární chorobě. A před chvílí jsme si tedy tuto nemoc popsali, o co se vlastně jedná. Chtěla bych se vás zeptat, je tato choroba běžnou součástí stárnutí, nebo jak často se vlastně setkáváte s takovýmhle onemocněním, koho vlastně se týká nejčastěji?
2: Ano, tak skutečně při tom stárnutí ten výskyt tohoto onemocnění je častější. Prakticky já, když jsem studoval, tak se jednalo o onemocnění starších lidí a s tím to bylo spojeno, ale musím zase říct, je to platí teda pořád to, že asi přes 50% pacientů nad 60 let trpí tady těmito problémy. Ale v poslední době se setkáváme s tím, že to poskytuje, že to vlastně postihuje mladší pacienty, i třeba velmi mladé, a o to se dá říct, že ta ataka třeba, jak jsme o tom mluvili, toho akutního zánětu a projevu divertikulitidy, tedy zánětlivého onemocnění, je závažnější u těch mladších lidí. Takže tam skutečně musíme třeba tyto pacienty hospitalizovat a dostávají infuzní antibiotickou terapii a sledujeme je.
1: Dá se říct, jak je možné, že tedy ta věková hranice pro vznik divertikulární choroby se takto snižuje? Je to životním stylem dané, nebo
2: je to
1: čím to je?
2: Určitě i tím, že se to vlastně vyskytuje v těch v našich končinách. Jedná se skutečně asi o souvislost se způsobem stravy, s podílem vlákniny, tekutin, pohybu a vlastně způsobu života. Je to vlastně takové civilizační onemocnění, stejně jako vlastně nespecifické střevní záněty, o kterých již byla řeč, vlastně koronová choroba, kolitída, a do jisté míry i výskyt i třeba kolorektálního karcinomu, takže to všechno je spojeno vlastně tady s tou expozicí.
1: Zkusíme vzít prvního posluchače. Já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Poradna pro zdraví, Český rozhlas Brno, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jste ve vysílání. Děkujeme.
3: I vás, paní redaktorko. Tady paní Věrka, prosím vás pěkně, máme takový problém. Manžel už několikrát vysílal prostě léky na záspu. Teď nakonec včera už mu doporučila paní magistra Makrogol. Jsou to takový sáčečky, no zkouší teda, no ale
4: třetí den
3: chodíte prvé na stranu. Vůbec to nejde.
5: Už několik měsíců se trápí a nevíme si rady, čím to může být. Má pitný režim, všechno, ale už je z toho nešťastný, protože opravdu vůbec nemůže na velkou stranu. To je něco úplně hroznýho. Má bolesti, no.
1: Pan doktor vám může poradit možná postup, ale bohužel nemůžeme řešit konkrétní léky tady ve vysílání, ale pan doktor vám určitě alespoň řekne, co dělat.
2: To, co je důležité, především je, abychom vyloučili nějakou takzvanou organickou příčinu té zácpy. To znamená, to střevo by mělo být vyšetřeno. Jo, nevím, jak dalece se třeba provedla rektoskopie nebo kolonoskopie. To znamená, že musíme vyloučit nějakou překážku, která vede k těmto obtížím, a kterou bychom, to, co jste říkala, těmi prostředky neodstranili. Takže pakliže to střevo bude dostatečně vyšetřeno a vyloučí se nějaký nález, který je třeba na tom střehu, tak
5: Rektoskopii manžel měl za sebou.
2: No a kolonoskopii?
5: Kolonoskopii neměl, no.
2: Protože je potřeba to střevo vyšetřit celé, jo, a je samozřejmě nutné, aby ta příčina nebyla skutečně v nějakém nálezu na té stěně střevní. Takže potom, pakliže se ukáže, že ten nález je negativní a střevo je volné, tak může to být kombinací vlastně té tendence k zácpě s vlastně zhoršenou motilitou toho střeva. Jednak může dostat léky, které podporují jakoby pohyblivost toho střeva, motilitu, to jsou takzvaná prokinetika, anebo zkusit teda další, že jsou různé přípravky, které vlastně umožňují jakoby ne, nemusí to být zrovna ortogenní příprava, jako třeba před kolonoskopií, ale mají podobný účinek a vedou k vyprázdnění střeva, anebo to taky může být nálev, který i v té ampule konečníku může být třeba už organizovaná stolice a je potřeba tuto stolici vybavit a nějakým způsobem odstranit třeba i pomocí nálevu, které jsou v různé podobě úplně takových těch mikronálevů až po klasický nálev, které třeba vedou k té evakuaci stolice. My mluvíme o takzvané koprostáze, kdy skutečně to střevo může být vlastně ucpáno takovou organizovanou už pevnou stolicí. Jo, takže těmito prostředky určitě by mělo dojít ke zlepšení, ale důležité je, aby se to střevo kompletně vyšetřilo.
5: Děkujeme taky.
1: Naslyšenou, děkujeme za dotaz. Tolik tedy k posluchačskému dotazu. A my se k tématu divertikulární choroby s chirurgem Petrem Vlčkem vrátíme opět za chvíli.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si povídáme o divertikulární chorobě s chirurgem Petrem Vlčkem. Pane doktore, může mít člověk divertikly a vůbec o nich nevědět? Jak často vlastně probíhá toto onemocnění úplně bez příznaků?
2: Může probíhat velice často, zvláště vlastně pokud ten člověk dodržuje všechny ty dietní pozitivní vlivy, o kterých jsme vlastně mluvili, a nemusí o tom vůbec vědět. Ty divertikly tam jsou a nemusí vlastně, pokud má dostatečně pohybu, tekutin, vlákniny, nemusí vůbec cítit a celý život má vlastně divertikly a vůbec o tom neví. Samozřejmě pokud se udělá vyšetření a jsou diagnostikovány, tak tuto informaci má, třeba se o to více řídí dietními pokyny, ale neznamená to, že by se měli akcentovat nějaké obtíže tímto. Ale samozřejmě, pokud je to takzvaná, to je ta asymptomatická divertikulární choroba, ale pokud je symptomatická, tak ty obtíže se nejčastěji projevují takovou tím diskomfortem až bolestí v levém podbříšku, ale může dojít i k určité změně té topizace a pokud je třeba vynuté to tlusté střevo, pohykují se i doprava, takže můžou simulovat třeba zánět slepého střeva. Takže to je důležité v té diferenciální diagnostice, že může to být velmi podobné jako třeba v tomto případě zánět slepého střeva nebo gynekologické obtíže nebo také obtíže z kamínky v močových cestách. To všechno je potřeba dobře diferencovat různými diagnostickými metodami, o kterých určitě bude řeč. Ale to, co je nejzávažnější, je už potom, že tyto obtíže, ten diskomfort vede k zánětlivým změnám, kdy mluvíme o divertikulitidě, což je taková už trvalá bolestivost v tom levém podbříšku, která akcentuje, provázena třeba teplotou, zimnící třesavkou. A toto už je prostě stav, který může vést k dramatické situaci a

0: komplikovanou dvoudobou operaci, kdy se vlastně střevo postižené přeruší a musí tam být dočasný vývod a teprve v druhé době po sanaci vlastně těch zánětlivých změn se střevo zase spojí zpátky a ve stejné době proto prezidentská nemoc, že onemocněl něčím podobným vlastně slovenský prezident Kováč, takže proto to... ten název.
1: Mně napadá teď otázka, asi logická k tomu, co jste říkal, jak tedy divertikly odhalit. Lidem nad 50 let se preventivně doporučuje kolonoskopické vyšetření střeva. To znamená, divertikly se takto dají, předpokládám, odhalit a dají se i rovnou odstranit, byť třeba na nich není ten zánět? Během kolonoskopie?
0: Kolonoskopicky ne. Kolonoskopicky vlastně my detekujeme tu výchlipku, ale nemáme ji jak ucpat, nebo nemůžeme ji žádným klipováním nebo nějakou elektrokorelcí ošetřit. Jenom o té chorobě víme. To, co vede k nějakému aktivnímu řešení, tak to už potom může dospět do resekčního výkonu, který, jak jsme o tom mluvili, v případě té komplikované divertikulární choroby s perforací někdy může vést až k takové té velmi svízelné operaci, když se zresekuje, odstraní ten postižený úsek a vyvede se vlastně stomie, která, nebo vývod, který je na určitou dobu k sanaci vlastně těch zánětlivých změn. To je vlastně taková ta nejradikálnější operace, ale právě tam, kde je to střevo postiženo opakovanými záněty a ten člověk má třeba, když si platila taková doktrína, 3 záněty a operace, ale teď už ten přístup je velmi individuální, zvažují se všechny podmínky a nemůžeme říct, že tady toto paradigma by fungovalo, ale skutečně je to v řešení a někdy pokud ty obtíže jsou takové a vedou hlavně k limitací toho, té kvality života pacienta, ta salva těch zánětů neustále omezuje stav toho pacienta, tak potom se rozhodujeme pro elektivní resekci, kdy zresekujeme ten postižený úsek střeva a střevo opět spojíme. My už nejčastěji využíváme teďka buď to laparoskopie nebo robotické techniky k řešení této. Takže to odpovídá potom krátké rekonvalescenci a takovému příznivému pooperačnímu stavu toho pacienta.
1: S chirurgem Petrem Vlčkem si dnes povídáme o divertikulární chorobě a za chvíli se budeme ještě blíže věnovat tomu, jak právě léčba divertikulární choroby probíhá.

0: Český rozhlas Brno.
1: V poradně pro zdraví si dnes s chirurgem Petrem Vlčkem povídáme o divertikulární chorobě. My jsme před chvílí rozebírali už takové ty nejzávažnější stavy a jak se chirurgicky léčí, ale pojďme si teď říct něco k tomu méně závažnému, když někdo třeba právě po preventivní kolonoskopii má tu diagnózu divertiklu, tak pokud tedy není žádný zánět, tak zřejmě se jenom člověk pozoruje, ale potom, jak se léčí třeba už ty zánětlivé stavy, které jste popisoval, které se projevují těmi dlouhotrvajícími bolestmi, teplotou a podobně?
2: Ano, pokud už ten člověk absolvoval zánět, tedy divertikulitídu, tu máme vlastně potvrzenou pomocí jednak laboratorního výsledku, kdy vidíme zvýšení těch zánětlivých markerů, to je základní věc potom. Druhá je udělat alespoň ultrazvuk, kdy vidíme vlastně zánětlivý prosak té části střeva. A třetí, což je takový asi nejspecifičtější vyšetření, je CT vyšetření, kdy můžeme, jsou dokonce takové klasifikace toho zánětu, posoudit stav toho střeva. Takže tímto to máme vlastně potvrzeno, tady ten zánět nebo divertikulitídu a většinou se podaří tedy to konzervativně antibiotickou terapii někdy ambulantně, někdy za hospitalizace zvládnout. Pak by mělo následovat s odstupem tedy kolonoskopické vyšetření. To nemůžeme dělat v té akutní fázi, protože tím, jak to při té kolonoskopii střeva nafukujeme, může dojít k perforaci, tedy té závažné komplikaci, takže s určitým odstupem třeba 2 měsíců musíme provést kolonoskopii, abychom třeba vyloučili nějaké nádorové onemocnění. Pokud to podezření máme imperativnější, tak samozřejmě by to mělo být dříve, ale skutečně do těch 2 měsíců by měla být provedena kolonoskopie. No a pak tedy léčíme, pokud ten člověk to zvládá dietně, jak jsme si říkali, přechodně musí brát speciální dietu, která naopak spočívá v omezení vlákniny a šetří vlastně to zánětlivě postižené střevo, tak jako třeba po operačním výkonu, tak je schopen těmi změnami v tom režimu a dietních podmínkách, tak vlastně to onemocnění ukočírovat, ale můžeme si pomoci ještě takzvanou, my té terapie využíváme, jedná se o takzvanou sekvenční terapii antibiotiky, kdy dáváme antibiotikum, které působí jenom ve střevu, dáváme ho vždycky týden v měsíci a vlastně po dobu 1 roku a snažíme se tímto mechanismem ovlivnit ten mikrobiom, což je jedna z těch faktorů, které může vést k tomu zánětlivému postižení. Někdy se předávají i léky, které jsou ve spojitosti s nespecifickými střevními záněty, takže snažíme se tady touto terapii pravidelnou ten zánět jakoby zvládnout a skutečně se to u velké většiny daří. Ale tam, kde ty záněty se opakují přes tady ty dietní opatření, přes veškerá vyšetření, které prostě vyloučili nějaké nádorové onemocnění, ale ten diskomfort tady je a tomu člověku skutečně to limituje ty životní aktivity, bojí se kamkoliv vyjet, má opakované krvácení a přes tady ty všechny faktory, tak potom se odhodláme nejlépe k té elektivní operaci, kdy tu postiženou část zresekujeme a vlastně odstraníme tu postiženou část, která vede tady k těm obtížím. Nutno podotknout, že třeba u těch starších lidí jsou při těch divertiklech, že jsou součástí toho onemocnění určité vazivové změny. Ztrácí se elasticita toho střeva, může dojít třeba ke zúžení toho střeva a potom je jasné, že vlastně to střevo působí takovou mechanickou překážku a vede tady k těm opakovaným obtížím, takže pak je určitě důležité to zvládnout tím resekčním výkonem.
1: S chirurgem Petrem Vlčkem si dnes povídáme o léčbě divertikulární choroby a ještě se k tématu za chvíli opět vrátíme.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: O divertikulární chorobě si dnes povídáme s chirurgem Petrem Vlčkem a máme také na telefonu teď posluchačku Marii. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, prosím vás, já se léčím tady tuto reumatickou artritidu od 2014. Mm-hmm. Začínala jsem 30 mg prednizonu. Jako postupně se mě to snižuje, jenomže léčím se zároveň se štítnou žlázou, chodím jako na rentgen kosti, to mám všechno v pořádku, ale nemůžu vůbec spávat, suna létá kolem břicha, pusu a břicho to mám na léte, teď sice mám ten prednizon snížený o moc, chodím k panu doktorovi, dělám krevní testy, a napadá mě to, já opravdu nepiju, já jsem abstinent a napadá mě to játra. Mám pořád zvýšené jaterní testy. Už jsem byla na CTčku, pan primář to potvrdil, mám zvýšené ty jaterní testy. Pan doktor říkal, jako, že je to souvislosti s tím, že nemám prostě žlučník, že jsou tam nějaké jizvy potom po té operaci. Ale pokaždé, když jdu na krev, tak mám zvýšené testy. A nevím proč. A cítím se hrozně unavená a nemůžu spávat.
1: Takže se ptáte na možnou příčinu. Sice máme dnes jiné trošku téma, ale tak třeba pan doktor studoval všeobecné lékařství také, takže bude vědět odpověď.
3: Dívejte, my děkujeme za dotaz. Je zajímavý. Samozřejmě týká se to postižení těch žlučových cest. Nesouvisí tímto způsobem s těmi divertikly tlustého střeva. Ale vy jste zmínila, že berete prednizon a ano. Je tady určitá souvislost v tom, že pacienti, kteří jsou...
2: Seletrox na štítnou žlázu.
3: Ano, ale kteří vlastně jsou, berou nějakou imunoterapii nebo jsou berou právě tady ty kortikoidy nebo nějakou jinou imunosupresivní léčbu, třeba po transplantaci a tak dále, tak jsou náchylnější k těm závažným komplikacím ve smyslu té perforace toho střeva. Takže je to i třeba cukrovka. Jo, takže,
2: nemám.
3: Takže tady pacienti...
2: Cholesterol nemám, cukr nemám, všechno mám v pořádku, akorát ty jaterní testy.
3: Takže...
2: Je mi sice 75 let, ale všecko vždycky pan doktor chválí, kromě těch jaterních testů mám zvýšené.
3: Takže jenom tady u těchto typu pacientů s touto léčbou je potřeba být obezřetný, aby nedošlo právě tady k těm závažným komplikacím. A stran těch žlučových cest, to je věc, která se musí vyšetřit. Pokud máte ty jaterní testy zvýšené, tak je samozřejmě otázka zvážit tu medikaci, jestli to nemůže nějak ovlivňovat. Jsou třeba antibiotika, která to mohou ovlivnit, nebo nějaké léky od bolesti a tak dále. Takže toto je důležité, pokud máte třeba postižení těch kloubů a berete něco na bolest, tak je to potřeba zkonzultovat.
2: Ne, neberu. Někdy, jo, když je změna počasí, jo.
3: Ano.
2: Ale jinak beru jako lék na spání. To beru.
3: A jinak
2: protože nemůžu spávat.
3: A jinak je důležité teda velmi bedlivě vyšetřit ty žlučové cesty, když se začíná samozřejmě tou laboratoří, to vy máte, potom ultrazvukové vyšetření a potom
2: to
3: jsou
2: mám.
3: Další, které jsou teda buď to CTčko, nebo je to takový vnitřní ultrazvuk, my tomu říkáme endosonografie, kdy se, je to něco mezi gastroskopem a na tom gastroskopu je taková ultrazvuková sonda, vyšetří se okolí toho společného vyústění vlastně cest slinivky a žlučových cest. Jestli tam není třeba nějaký drobný kamínek nebo něco i po té operaci žlučníku, tam může být takový písek,
2: jo,
3: který třeba způsobí tady tyhle ty obtíže. Takže toto by se mělo vyšetřit. Dá se to i třeba na nukleární medicíně udělat takový prostě evakuační vyšetření těmi žlučovými cestami.
1: Paní Marie, já vám moc děkuju za dotaz. My budeme za chvilenku muset končit, tak ještě, aby pan doktor stihl něco říct.
2: Děkujeme.
1: Naslyšenou. Díky. Pane doktore, pojďme krátce se ještě podívat na píštěle, které jste taky zmiňoval v souvislosti s divertikulární chorobou. Co si pod tím posluchači mohou představit?
3: Jedna z těch nejzávažnějších komplikací, kdy skutečně dalším rozvojem toho zánětu, který někdy probíhá skrytě a postupně vlastně rozvojem toho zánětu v tom levém podbříšku může dojít k určité komunikaci mezi tou esovitou kličkou a třeba močovým měchýřem. A pak vlastně takovým těm tím nejvíc manifestním příznakem je třeba přítomnost vzduchu při močení, protože komunikuje střevo s tím močovým měchýřem a samozřejmě to potom nás nutí to řešit operačně a odstranit vlastně tu příčinu, tedy vlastně ten divertikl, který se jakoby provalí do toho močového měchýře.
1: Plně krátce už na závěr, co mohou pacienti udělat sami proto, aby divertikulární chorobu pokud možno zvládli bez těch nejnáročnějších operací, o kterých jste mluvil, jak třeba změnit životosprávu, upravit stravu?
3: Tak určitě opravdu v té skupině, které my sledujeme a dělali jsme i srovnání třeba pacientů řešených dietou a operací, tak hodně díky té korekci především vlastně tou přítomností vlákniny a tekutin, ten pitný režim, sami víme, že nejsme někdy schopni to vůbec dodržovat, aktivním pohybem, sportem, příklady, můžeme k tomu přiložit vlastně tu roční antibiotickou terapii, kterou se to snažíme příznivě ovlivnit. Takže pacienti, kteří měli třeba salvy tady těch zánětlivých onemocnění a díky těmto změnám vůbec v tom životním stylu a potravě, tak dokázali toto onemocnění zvládnout a je to třeba 10 let a už jsou úplně bez problému dlouhou dobu.
1: Říká chirurg Petr Vlček z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, který byl dnešním hostem poradny pro zdraví, ve které jsme si povídali o divertikulární chorobě, střevním onemocněním, které může člověka řádně potrápit. Já moc děkuji našemu hostovi za vzácný čas a zodpovězení všech dotazů a věřím, že se opět u mikrofonu setkáme. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: A připomínám vám, posluchačům, možnost se k pořadu, a to nejen tomu dnešnímu, vrátit, a to díky aplikaci Můj rozhlas, anebo na webu brno.rozhlas.cz. Pevné zdraví, pěkný den a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno vám přeje a od mikrofonu se nyní loučí Sandra Silná.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: vedou, odpustit to nedovedou, mají pro ní různá jména.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Provoz na trati v Ivanovicích na Hané zastavil požár. Při letošních vedrech mírně klesal prodej lístků na lodě na Paďově kanále. V Brně dnes začne festival na podporu česko-ukrajinské sounáležitosti. Odpoledne bude nejprve oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Provoz na trati mezi Nezamyslicemi na Vyškovsku a Olomoucí dopoledne zastavil požár zabezpečovacího zařízení v Ivanovicích na Hané. Provoz byl obnovený ještě před polednem, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Mezi Vyškovem a Nezamyslicemi jezdily náhradní autobusy. Sezónu na Baťově kanále ovlivnila letošní extrémní vedra. Podle správců vodní cesty není zájem nízký. Mírný úbytek návštěvnosti ale zaznamenali. Při vlnách extrémních veder si méně lidí kupovalo lístky na vodní plavby. Ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bartek si to vysvětluje tím, že se šli raději koupat než na lodě.
4: Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Prostějovská radnice chce přispět dalším milionem korun na opravu nedalekého Plumlovského zámku. Kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou se rekonstrukce prodraží zhruba o 40 milionů korun a nabere zpoždění. Finanční příspěvek schválila městská rada. Návrh projedná zastupitelstvo. Rada mu doporučila dotaci odsouhlasit, uvedl primátor František Juras. Ano, Prostějov v předchozích dvou letech poslal do sbírky na opravu Plumlovského zámku 2 miliony korun. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno Buď láska, který dnes začne na několika místech v Brně. Návštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle ředitelky Elnary Dudaš vzájemné pochopení a sounáležitost.
5: Ukrajinská komunita je nyní velkou součástí české společnosti, přesto si dovolím tvrdit, že spousta členů právě české společnosti o Ukrajině ví poměrně málo a zároveň vnímám, že jako jsou někde nějaké třecí plochy, tak cílem toho našeho festivalu je se více poznat.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě je převážně oblačno, odpoledne bude polojasno, večer jen krátce větší oblačnost na Blanensku, také malá možnost přehánky. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů, na Blanensku bude okolo 26. Vítr mírný a biozátěž je střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonou počítejte na příjezdu po dálnici D1 do Brna. Zdržíte se od stého 87. kilometru okolo 10 minut. 5 minut naberete na příjezdu po D2. Kolona se tvoří od 3. kilometru. Na silnici 43, to je spojnice Brna a Svitav, je kvůli nehodě u Voděrad ještě stále odkloněný provoz. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Tak to byli skoroňáci, v jejich podání zazněla polka Miroslava Kolstrunka mladšího a Marie Gurské Dojdu zajtra. Ovšem, vy se tohoto, přátelé, obávat nemusíte. Já už jsem totiž tady, abych se tak s vámi podělila z pěkných písniček, které jsem pro vás vybrala do Moravy krásné země. Pohodový, klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo pak má svátek u nás Ludvíkové, na Slovensku Lídie. Přeji vše dobré. No a prázdniny u babičky pokračují, takže se určitě dočkáme i nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačky. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Luboš Holý.

0: się wojna bude, na co się mi się nabude.
1: Ano, to byl Luboš Holý, doprovodila ho cymbálová muzika Jaroslava Čecha. No a máme tady zpěvačku a musím říct, že rodina Smetanova má skutečně štěstí, pakliže si totiž vzpomínáte, přátelé, tak v pondělí volala jistá Viktorka Smetanová a teď mám na telefonu Ivu Smetanovou. Tak Ivo, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak kolik ty máš roků, mě řekni?
2: 12.
1: A to byla tvoje sestřička nebo kdo?
2: Sestřenice.
1: Sestřenice. A vy jste společně u babičky na prázdninách?
2: Ne.
1: Ne, a kde seš teď?
2: U babičky.
1: U babičky, no ale na prázdninách. Takže Ivo, pakliže si dobře vzpomínám, tak Viktorka nám zaspívala lidovou Vysoký jalovec. A co nám zaspíváš ty?
2: Holku modro oko.
1: No super, tak můžeš začít.
2: Holka modro oka, nesedávej u potoka. Holka modro oka, nesedávej tam. V potoce se voda točí, pojdeme le tvoje oči. Holka modro oka, nesedávej tam. V potoce je velká voda, bude-li těžko da. Holka modro oko, oka nesedávej tam. V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modro oka nesedávej tam.
1: No já jsem si počkala na ten postnech, Ivo, ten je pro tebe, tak stejně jako tvoje sestřenice Viktorka, i ty jsi velmi šikovná zpěvačka, moc ti děkujeme. No a ještě mě řekni, o Viktorce jsem se toho dozvěděla mnohé, že jezdí na kole a že kreslí a já nevím, tvoří, a co pak mě o sobě řekneš ty?
2: Ráda jezdím na kole.
1: Taky?
2: Dělám hasiče za SDH Pozděchov. A chodím do Vizovic do školy.
1: No tak to je krásné. A teď půjdeš do které třídy?
2: Do 7.
1: Do 7, takže ty už jsi vlastně na druhém stupni. A jaký ten předmět je ti nejbližší?
2: Asi tělocvik.
1: No tak to je jasné, to všechny děti mají v oblibě tělocvik a některé mají i kreslení. A jestli si, Ivo, dobře vzpomínám, Viktorka říkala, že by hrozně ráda začala hrát fotbal. A jak je to s tebou a tím fotbalem?
2: No, já moc ráda fotbal nemám teda.
1: Tak budeš aspoň chodit fandit Viktorce, ne?
2: Ano.
1: Tak, to je jasné. No a stejně jako Viktorce, tak i tobě říkám, že když budeš mít štěstí, můžeš i ty vyhrát, nebo vyhrát, budeš vylosována v neděli a obdržíš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak to by bylo prima, že jo?
2: Ano.
1: Ano, no, kdybyste třeba s Viktorkou mohli společně jet, protože jste nám zpříjemňovali Moravu krásnou zem. Já zdravím i tu milou babičku. Říkám, rodina Smetanova má letos velké štěstí. Zastoupili ji přímo dvě milé zpěvačky. Ivo, bylo to pěkné. Děkuji a samozřejmě i pro tebe bude písnička. Někdy zase nashledanou.
2: Naschledanou, děkuju.
1: Není zač. A teď už mladá muzika Šardice.
3: Český rozhlas Brno.

0: No ale nám před malou chvilkou vůbec nezaspívala smutně Iva Smetanová z Lhotska. Tato písnička patřila jí. Byla to písnička Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka podání Mladé muziky ze Žardic. No a my jsme si tady s Borkem říkali, jestli pak do konce tohoto projektu ještě se někdo ze Smetanových dovolá. Určitě tam je tam ještě nějaká sestřenice nebo bratronec, sestra, bratříček, no babička ta už tedy přehoupla se přes ten věkový limit. Každopádně tuto zpěvnou rodinu Smetanovu zdravím. Projekt trvá do 30. srpna s tím, že 30. srpna bude vylosováno poslední dítko, které vyhraje rodinou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Takže já ještě jednou zdravím Ivu Smetanovou i její babičku a pak, když poslouchá Viktorka, tak zdravím i Viktorku. No ale teď už paní Bětka z Petrova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás toho Petrova zdravím. Včera měli svátek Helenky, tak bych chtěla do Sudoměří poslat pozdrav a potěšit jich písničku Helenkám. Helence Janečkové, Helence Okáníkové a Helence Jurčíkové. Děvčata, přeju vám všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech vás potěší od paní Ostré nějaká pěkná písnička. A ještě bych si chtěla ještě poslat pozdrav a písničku do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, do Tasova manželům Šrámkovým a do Suchova maní Tomčalové a ještě také Mirkovi z Bánov a celé jeho rodině.
0: Oni jistě, paní všem Ostrá, vašim přátelům jech, kterých je opravdu... Ano, nemáte za co, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No paní Bětka má spoustu přátel, protože se ráda také zúčastňuje nejrůznějších akcí. No ale na tom druhém telefonu už čeká paní Lidka z Polichna. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeju, paní Jeřinko, zvukovému mistrovi a všem posluchačům. A prosím o zahrátí k včerejším narozeninám Evice Vagdalové do Políchna. Měla dvě pětky. A 22. bude mít narozeniny Maruška Hrošová z Biskupic u Luhačovic. Ta bude mít dvě osmičky. Mm-hmm. Obě vám přeju za celou rodinu hodně štěstí, zdraví, pohody, spokojenosti a boží požehnání. A moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nemáte za co, ne? Já už jsem se úplně lekla, paní Lidko, když jste řekla, měla dvě pětky. Já jsem si myslela, že na vysvědčení měla dvě pětky.
2: Polokulaté.
0: Ano, jasně. Tak jo, hezký den.
2: Děkuju,
0: nashledanou. A tady prosím o písničku pro mého švagra, pana Ludvíka Crhonka ze Studnic. Dnes má krásné narozeniny a zároveň svátek. Přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a pohody. No a k tomuto přání se jistě připojují i manželka Jarka, syn Kamil a dcera Leonka s rodinami. No a přání, toto přání zaslala Anna Drozdová a tuto písničku hrají Bojané.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No ale teď už Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Před chvíličkou dohráli Bojané písničku Rudolfa Zavadila a Oldřicha Srníka. No a teď už tedy paní Mirka. Dobrý den.
3: Dobrý den, všechny vás zdravím v rozhlase i všechny posluchače a chtěla bych popřát dnešnímu svátku Ludvíku svému bratrovi Ludvíku Weisensteinovi z Mohelna pevné zdraví, loveckou mušku přesnou a hlavně ať má radost ze života. Přeje mu to sestra Mirka.
2: Ano, není zač Ludvíkovi, no řekla bych lovu zdar, ale ona mu také přináší určitě radost ta příroda, ve které se určitě velmi často nepohybuje. Tak jen tak dál, pane Ludvíku.
3: Máte pravdu, je to tak.
2: Paní Mirko, hezký den, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Paní Olejníková je na řadě, dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát svoji sestře Marii Horákové z Napajedra k narozeninám, která bude mít zítra 86 roků. Hodně štěstí, zdraví a pohody. A je to vaše stálá posluchačka vašeho krásného pořadu. To jí přejí sestry Zdena, Milena, Jiřina a bratři Josef a Mirek. Děkuji vám moc krát.
2: Není zač, nashledanou. Tak to bylo další pěkné přání. No a přání patří i milé bývalé kolegyni paní Jaroslavě Krpalové ze Želetic k dnešním narozeninám. Přejeme hlavně zdraví.

0: tak. Sokolka dohrála polku Vladimíra Fefra Václava Maňase mladšího Líbezný kvítečku. No a mě tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Zdravím, dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, paní Ostrá, vlastní z Brna.
0: No, tak máte slovo přímo už.
1: Tak, dobrý den, paní Ostrá. Chtěli bychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu Zdáci Morava krásná zem, mi Anička a vlastní Staníkovi z Brna nechat zahrát. Synovci panu a Petru Poliačíkovi pod lavice Banská Bystrica Slovensko k jeho Kristovým narozeninám 33. Mm-hmm. Připojuje se přítelkyně Nikoleta a rodiče švagrová potažmo sestra paní Zuzana, Zuzana Poliačíková, švagr Petr Poliačík, sestřička Zuzka Poliačíková s dcerou Lenkou Poliačíkovou a bratříček Jan Poliačík s přítelkyní Miško a ještě teta Luptáková Julia. Hodně zdraví, štěstí a tak dále, radosti, spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, se mu daří. Zahrajte mu nějakou pěknou písničku, paní Ostrá.
0: Tak se děkuji. Bude líbit, pane Vlastíku. Každý máme nakonec jiný vkus, ale doufám, že jsem se strefila. Naschledanou.
1: Dobře, děkuji, naschled.
0: Naschledanou. No a aktiv zasloužilý hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně blahopřeje naším prostřednictvím k dnešním 74. narozeninám bratru Václavovi Pospěchovi, který je ze Zašové. Takže bratře Václave nebo bratře Vašku. Samozřejmě hasiči vám v prvé řadě za všechno děkuji. Za všechnu tu práci, kterou jste pro hasiče kdy vykonal a dole dalších vám přeji, aby vám zdraví sloužilo, abyste byl šťastný, aby vás nic netrápilo, abyste se měl prostě moc hezky. A samozřejmě alespoň takto na dálku naším prostřednictvím připíjejí na vaše zdraví. Písnička Děkuju vám, tatíčku.

0: Krásná písnička v podání Podhoranky, Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka. No a teď se taky tady rozblikal telefon, takže já si ho zase vezmu. Zdravím, dobrý den, Ostra. Kdo pak?
1: Dobrý den, tady Věrka Horňáková z Uherského Brodu, taky vás zdravím, paní Ostra.
0: A už jste ve vysílání, paní Věrko, ano?
1: Jo, už jsou, já jsem akorát teď volala, tak to se podařilo hned, tak moc děkuju. A moc vás zdravím a všechny posluchače taky. A chtěla jsem popřát ještě, já jsem se minulý týden nedovolala, tak ještě dodatečně k narozeninám otcovi svatopulkovi Pavlicovi, který měl krásné jubileum 50. Potom 9. srpna otec Jindřich Peřina, co tady působil taky jako kaplan a teď je v Blatnice pod svatým Antonínkem. Oni to mají den po dní a rok po roku, 51-50. A ještě Jirka Mínek, náš kostelník, ten je zase 10. srpna taky 51 let. A moja maličkost 11. srpna.
0: No, paní Věrko, to si taky zasloužíte od nás písničku, samozřejmě.
1: No, děkuju moc, takže všecko nejlepší bych jim chtěla popřát, hlavně to zdraví, radost té kněžské služby, radost toho povolání, že můžou sloužit Bohu i lidem. Otcovi svatopulkovi je to dobře. Kope ve fotbale, protože je veliký nadšenec do fotbalu a má rád cymbál, folklor, takže se těší z krásných písniček. Minulý týden mu volal nějaký pan Slováček z Bukovan krásnou gratulaci, takže taky jsem slyšela, měli jsme radost zase z jeho bývalé farnosti. A jestli bych ještě mohla popřát, ještě minulý týden měla i Zuzánka Neteř, svátek z Rožnova a Neteř Hanička, kolegyňka Hanka Šopíková ještě z práce, ale už teď je s rodičama, takže není teď v práci, měla svátek a ještě bylo včera i Helenky, tak ještě Helence Škrdlíkové z Havřic od Brodu, ta je zase vdaná už v jižních Čechách, ale taky z rodiny. A potom ještě dneska je Ludvíka, tak jsem chtěla ještě panu Ludvíkovi Kratochvílovi, on je až od Kolína ze Tří dvorů, tatínku, veliký kamarád celoživotní, Františka Šnýrmachera, tak i to jsem ještě chtěla popřát.
0: Tak jo, takže paní Věrko, zhrnula jste to pěkně, všichni se dočkali milého přání od vás, no a od nás bude ten hudební dárek, jak je zvykem. Nasledanou.
1: Ano, to jste moc hodná, děkuji, ještě boží požehnání jsem zapomněla, to samozřejmě. Bych ještě ochranu, paní Marie. Ano,
0: jo,
1: ano, děkuji moc, mějte se hezké
0: vy také.
1: Letní
0: dny. Děkujeme, nasledanou.
1: Děkujeme, nasledanou.
0: No a hudební dárek dnešním narozeninám i pro paní Slávku z Ořechova s přáním všeho nejlepšího a co nejvíce zdraví, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a s touto písničkou pak přichází Vinohradská kapela z Prahy.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Vinohradská kapela z Prahy. No a písnička je i pro paní Věru Štarmanovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a přání je připraveno i pro maminku, paní Helenu Vaňkovou z Hrádku u Slavičína, která dnes slaví 82. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstí a pohodu přejí synové Jaroslav a Miroslav a dcery Helena a Dana a ostatní z rodiny posílají pusu. No a Šohajka pak připojuje pěknou písničku.

Krásná písnička Václava Maňase mladšího a Antonína Perničky v podání Šohajky dozněla. No a paní Ludmila Gajdošíková se dozvídá, z Lipiny oslavila krásné 80. narozeniny. Blízcí přejí, aby jí každý den přinášel radost, pevné zdraví a úsměv na tváři. To vše a ještě mnohem víc přejí manžel, děti, vnoučata a pravnoučátka Hanička s Jondou, no tak to bude asi Jenda, je tady napsáno s Jondou, ale asi to bude s Jendou. Přání ráda předám také paní Haně Tomanové z Čejkovic. Milá maminko, k tvým dnešním krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu splněných přání a ať se ti v životě vyplní to, co si nejvíce přeješ. To přejí maminka Josefka, dcera Hanička s Jakubem a vnučkou Emičkou a sestra Maruška s rodinou. Máme tě moc rádi, končí přání. A ještě poslední tady je pro paní... Jo, tak to já jsem právě teď četla, takže oni to poslali po druhé ještě na studio, takže si dáme písničku. Přicházejí veselští šohaj.

Tak to byli Veselští Šohaje, písnička Jana Mikesky v podání Šohaju. No ještě pozvánka, myslivecké sdružení Podhájí Újezd pořádá v sobotu 22. srpna od 13 hodin na myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic, konec ulice Vinohradské, dětský den. No a od 17 hodin následuje srpnová noc, zvěřinové speciality, srdečně zvou myslivci. A zbývá ještě čas na jednu písničku, takže hej, háj, zelený háj.

Tak to byl Kunovian, je 12 hodin, 56, no skoro 57 minut, takže Morava krásná zem, její polední část končí. Já ještě jednou zdravím Ivu Smetanovou, 12-letou dnešní zpěvačku, moc pěkně zaspívala holku Modrookou, mohli jsme klidně zpívat s ní, protože je to velmi známá písnička. No ale přátelé, já vám všem už přeji pěkné odpoledne. Naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a máme tady závěrečnou hudební skladbu, je to orchestrální polka Nahané, Antonína Žváčka, hraje tu Faranka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Při kontrolách kamionu na dálnici D1 jihomoravští policisté zjistili i díky dronu 16 přestupků. 10 hasičských jednotek zasahuje v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Preventivně hasiči evakuovali blízké okolí. Lidé můžou navrhovat věci, které má vzít do vesmíru. Český astronaut původem z Brna Aleš Svoboda. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Policie při poslední rozsáhlé kontrole kamionu na dálnici D1 na Jihomoravě odhalila 16 přestupků. Řidiči dostali pokuty ve výši téměř 80 tisíc korun. Hlídky podle policejního mluvčího Davida Chaloupky využili i dron, který jim pomáhal zachytit přestupky ze vzduchu.
4: Policisté se soustředili především na dodržování zákazu předjíždění nákladních vozidel v úsecích, kde je tato činnost zakázaná dopravním značením. Právě nerespektování těchto omezení může negativně ovlivňovat plynulost provozu a zvyšovat riziko nebezpečných situací na dálnici.
2: Asi 30 lidí evakuovali hasiči v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích. Ráno tam došlo k utržení víka jedné z průmyslových nádrží. Na místě zasahuje 10 jednotek, byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Místo hasiči monitorují také dronem, uvedla mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková. Hygienici potvrdili v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Prznicových léčebných lázní v Jeseníku přítomnost noroviru. Vyskytl se u dalšího vyšetřeného vzorku. Za posledních 5 dní přibyly už jen 4 případy. Dohromady tak hygienici evidují 115 nemocných. Pokles počtu přičítají protiepidemickým opatřením. Původce snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla dnes mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
5: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě bude odpoledne většinou polojasno, občas i oblačno, výjimečně slabé přehánky spíše na severu. V průběhu večera bude oblačnost ubývat na převažující skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na jihu lokálně až 30. Vítr mírný a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už na 184. a půltém kilometru. Po 196. budete popojíždět asi 10 minut. Další je také nesouvislá kolona na příjezdu po dálnici D2. Od 11. kilometru se zdržíte okolo 10 minut. A silnice číslo 43 u Voděrad už je průjezdná. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávy. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sledují každý den, sledují výsledky, sledují naše kluky, sleduje, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, ve které v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apelují na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry, a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a hosti povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou

0: hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být víc zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi společné.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě. Ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teď, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak no, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je FNL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo, a tak jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka, a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry, a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup, a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce, a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, jak když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Starostové a zastupitelé se kvůli tlaku sociálních sítí více potýkají se zdravotními problémy. V brněnských ulicích je podle strážníků více autovraků. Do Česka se vrátí silné bouřky, zítra zasáhnou i jižní Moravu. Procent starostů nebo zastupitelů vnímá psychickou nepohodu kvůli výkonu své funkce. 75% se ze stejného důvodu potýká se zdravotními problémy. Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí. Může za to i tlak, kterému musí čelit například na sociálních sítích.
2: Máme třeba, řeknu, období sucha. V suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejen u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
3: Popisuje klasickou situaci bezpartijní starosta Rynárce na Pelhřimovsku Jan Pikl. Zastupitelé i starostové často na sociálních sítích čelí velkému tlaku. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí České republiky, říká jeho ředitelka Radka Vladyková.
4: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší.
3: Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 starostek a starostů. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo skoro o 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, uvedla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková. Tématu se budeme podrobně věnovat v odpoledním vysílání krátce po 14:30. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Výstraha meteorologů pro Jihomoravský kraj platí od zítřejších 16 hodin do pátečních 3 ráno. Týká se i Zlínského kraje, většiny Olomouckého a Moravskoslezského kraje a regionu Vysočiny, které sousedí s Jihomoravským krajem. Bouřky bude provázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km/h. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu. To ještě meteorologové upřesní.
1: Sport.
0: Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů. Mezi nimi i světového šampiona v šermu Fleretem Alexandra Šupeniče. Brněnský rodák byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
5: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude odpoledne většinou polojasno, výjimečně slabé přehánky, večer skoro jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na jihu lokálně až 30 stupňů. Mírný vítr bude k večeru slábnout, biozátěž je střední. Více o počasí bude s meteoroložkou Jitkou Kučerovou už za chvíli mluvit Borek Kapitančik.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silniční tah z Brna do Uherského Hradiště je neprůjezdný. U Buchlovic záchranáři zasahují u dopravní nehody. V úseku od odbočky na Staré Hutě až po Buchlovice se zdržíte v koloně zhruba 7 minut. Počítejte také se silným provozem na okolních vozovkách. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne, už 19. v měsíci srpnu a přeju vám, abyste během něj byli hodně úspěšní. Ať už posloucháte pravidelně naše Dobré odpoledne a vůbec vysílání Českého rozhlasu Brno, anebo jste tady, řekněme, poprvé. V tom případě vám přeju krásný den a doufám, že to tak vydrží ještě mnohokrát. U mikrofonu Borg Kapitanček a před námi první hodinka Dobrého odpoledne, ve které vám, jak už naznačila Věra Šembeková, Jitka Kučerová poví, jaké počasí máme a jaké počasí čekáme. Jinými slovy, začínáme dvěma písničkami a potom meteorologickým okénkem a pokračování to zajistí další dávka songů, které nestárnou. A samozřejmě k tomu dodáme i informace o tom, co se děje okolo vás. Například ty zmíněné autovraky v Brně probereme s naší kolegyní redaktorkou už za půl hodinky. Pozveme vás na výlet, čeká vás taky naše telefonická trefa. Ale já bych měl na začátek ještě pár gratulací. No tak zejména jednu gratulaci Ludvíkům, kteří dnes slaví svoje jmeniny. 88 by dnes měla herečka Věra Galatíková. 81. narozeniny slaví zpěvák kapely Deep Purple Ian Gillan. 75 má dnes John Deacon, baskytarista skupiny Queen. No a já mám pro vás, jak už jsem říkal, první dvě písničky Dobrého odpoledne, které vás vlastně do minulosti vezmou také. Ta úplně první je z roku 95. Vzpomínáte ještě? Ano, tenkrát u nás koncertovali Rolling Stones v Praze na Strahově. No a ta další z 79., což byl rok, který u nás začal energetickou krizí, no tak to budou Bonnie M a jejich El Lute. Přeju vám krásně strávené odpoledne a dobrý den.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne všem naslouchajícím, přeji vážení přátelé, stejně tak Jitce Kučerové, meteoroložce brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Jitko, já si s tou předchozí písničkou spojil ten 79., který tenkrát, možná si to taky pamatujete, u nás začal obrovským pádem teplot. To byla i energetická krize. Ale píšeme rok 2026 a mě ten pád teplot zajímá taky. Já si říkal dneska ráno, těch 17 venku je docela málo. Jak máme teď na Jižní Moravě?
2: Ty teploty stoupají sice tak hodně pomalinku a neochotně, přechází teplá fronta přes Jižní Moravu a už právě na západě kraje za ní se protrhává oblačnost, jinak je většinou oblačno, možná ještě dokonce skoro zataženo na severu a východě kraje, ale na tom jihozápadě už je obloha polojasná. No a postupně se tedy začínají teploty zvedat, ony dopoledne stoupaly opravdu velmi pomalu, teď už jsou většinou zhruba mezi 22 až skoro 27 stupni Celsia, no a vítr ten fouká od jeho západu, nejčastěji fouká mírný.
1: Růst teplot nás čeká i během odpoledních hodin?
2: Ještě ano, ty teploty by měly ještě poporůst, možná na jihu kraje došplhají až ke 30, jinak většinou tak mezi 26 až 8 a 29 stupňů. No a pokud jde o průběh počasí, tak postupně té oblačnosti bude dál ubývat od západu. Mělo by potom už převažovat oblačno na většině území kraje, polojasno, pardon, ale to oblačno se právě může ještě také občas objevovat, řekněme do podvečerních hodin. Potom v průběhu večera bude oblačnost dál ubývat a už by převažovalo skoro jasno. Teď se také mohou ještě na severu kraje asi hlavně objevovat nějaké slabší přehánky, momentálně zrovna přechází, ale ona je opravdu na hranici, na severní hranici našeho kraje, ta přehánka také postupuje od západu. Tak ještě nějaké drobné slabé se teď v průběhu následující, dejme tomu 2 hodin, ještě objevovat zhruba v té severní části mohou, pravděpodobnost je ale malá, takže spíše ojedinělé přehánky. No a potom v průběhu noci by měla být oblačnost malá, kránu se zase od jeho východu může částečně zvětšovat, spolu s ní se případně může objevit zase nějaká spíš ojedinělá přehánka nebo dokonce i bouřka, tedy to mluvím o zítřejším ránu. Teploty v noci budou klesat mezi 20 až 17 stupňů v údolích při slabém větru kolem 16. Vítr slabý jižních směrů přechodně může zesilovat v průběhu noci až na mírný.
1: No krásně jste to vymalovala. A propo, zítřejší ráno. Ano, v Brně vyjde slunce v 5 hodin 51 minutu, zapadne 3 minuty po 20. hodině středoevropského letního času. A jak to tak vypadá, zítra si moc neužijeme, tedy no tak neužijeme, užijeme, ale bude vysoká biometeorologická zátěž, stupeň číslo 3. Jaké počasí nás čeká zítra přes den na Jižní Moravě?
2: Zítra to bude takové pestřejší, ráno dopoledne čekáme polojasno oblačno s nějakými jenom ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, ale ta pravděpodobnost tedy vzhledem k tomu slovu ojedinělé je docela malá, přechodně může být ještě i skoro jasno, no a během zítřejšího odpoledne se bude postupně zatahovat, začne počasí ovlivňovat taková frontální vlna, zhruba někdy k večeru na ní začne od jeho západu i přibývat deště, začne přecházet takové pásmo srážek, deště, přeháněk a právě i bouře, které mohou být i silné. S nárazy větru kolem 70 km v hodině, to asi bude takové nejdůležitější. I nějaké kroupy do 2 cm se objevit mohou nebo nejde je vyloučit. A úhrny srážek z těchto bouřek nebo z toho deště přeháněk mohou být lokálně i kolem 30 mm. Ale teploty ještě tady před tím vším by měly šplhat na 28 až 31 na jihu kraje až ke 32 stupňům, takže zase tropické teploty a o něco vyšší než dnes. Vítr ten bude foukat postupně mírný zítra od západu až jeho západu.
1: Víme tedy, jak bude zítra ve čtvrtek a teď zkuste našim posluchačům a posluchačkám dvěma větami říct, co nás čeká v pátek a v sobotu na Jižní Moravě.
2: V pátek nás čeká další vlna, podobně jako zítra, srážková, bouřková, jedna bude ranní nebo taková po ránu nad ránem a po ránu už ty srážky zase budou odcházet a potom se dostaví další déšť, přehánky, bouřky zhruba někdy k večeru v pátek od jeho západu a tady ta další vlna, ty také vypadají, že budou docela silné a ta další vlna přejde v noci na sobotu a sobota ta už by mohla být postupně snad polojasná a teplota teploty už budou nižší, pátek 24 až 28 stupňů, sobota 23 až 27 stupňů.
1: Od Jitky Kučerové, meteoroložky brněnské pobočky ČHMU, víte, jaké počasí nás čeká až do soboty. Děkuji za informace, přeju vám krásný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Jak jste slyšeli, zítra mohou být bouřky k večeru a večer vás možná čekají, tedy pokud to nastane, ta bouřková činnost i silné nárazy větru kolem 70 km v hodině, případně i s kroupami do 2 cm. Já to říkám, protože Karel Gott si s větrem rád brouká.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák, to všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za necelých 5 minut bude 14:30. Přeju dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A teď něco, co by se klidně mohlo vejít pod titulek Kde by se vám mohlo líbit dnes, nebo třeba zítra, a nebo třeba v pátek. No tak dnes, a už zbývají vlastně jenom 2,5 hodiny, se otvírají v 17 hodin zahrady na konci světa. Já vás na tohle pravidelné prázdninové setkávání v zahradách v Kéniku už vlastně v pondělí zval. Takže dnes připomenu jen to, že se možná dozvíte při téhle besedě od 18 hodin, kdy začíná program, kdo získá skalp měsíce v 21. století. S Tomášem Přibylem budou besedovat organizátoři zahrádkáři. Čeká vás i muzika, samozřejmostí je občerstvení. A vstup do zahrad na konci světa z Hodovy ulice v Brně. Brankou 10 metrů vlevo od závory Starezu z parkoviště naproti Kluziště. Zítra, tak to byste možná měli vědět, jste-li mladšími ročníky, do Brna dorazí Grain Skate Film Festival. Videoprojekce, workshopy, diskuze i afterparty. U Jošta už jsem viděl 2 lavičky. Bude se skejtovat. No a co v pátek? Měl bych jednu pozvánku. Ani ne tak já, jako spíše farní zahrada v Otnicích. Obecní knihovna a obec Otnice zvou na cestovatelskou přednášku manželů Poulíkových o Ázerbajdžánu, zemi na pomezí kultury Evropy a Asie, plné kontrastů, historie, krásné přírody a, jak už jsem naznačil, zajímavé kultury. Přijďte se tento pátek společně vydat na cestu od moderního Baku přes starobylá města až po horské oblasti Kavkazu. Dozvíte se také zajímavosti o místním životě, tradicích, kuchyni a místech, která stojí za návštěvu. Občerstvení na farní zahradě, kde se přednáška koná, bude otevřeno od 19 hodin. Samotná přednáška začne ve 20 hodin v pátek 21. srpna. Organizátoři se na vás těší. Za malou chvilku ve studiu uvítám naši kolegyni reportérku. Proč? Protože autovraky blokují parkovací místa, je kolem nich často přerostlá tráva a v některých nocují bezdomovci. I kvůli tomu volají lidé brněnské strážníky, aby problémy s dlouhodobě nepojízdnými auty řešili. A letos má městská policie takových výjezdů víc než loni. A my za chvilku řekneme, kde je vraků v rámci Brna vůbec nejvíc. Ta chvíle bude trvat asi tak 7 minut. A do toho započítávám i to, co vytvořil Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Dneska jeden chladnokrevné o anglických lordech. To si tak Lord Westwell zavolá svého kuchaře a hlásí. Zítra přijede moje tchýně. Tady je seznam jejich oblíbených jídel. Ono, pane. Ale jakmile jí jedno z nich připravíte, budete okamžitě propuštěn.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Před chvílí bylo 14:30, přeji vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A teď téma, které se řidiček a řidičů týká velmi, ale nejen jich. Brněnští strážníci letos častěji vyjíždí řešit problémy s autovraky.

0: Do začátku srpna měli takových případů přes 240, což je skoro o čtvrtinu víc než za stejnou dobu loni. Lidé si stěžují na to, že dlouhodobě odstavená auta v ulicích zabírají parkovací místa, nebo že v nich bydlí bezdomovci. Nejvíc takových případů městská policie zaznamenala v centru města. Téma teď v dobrém odpoledni probereme s reportérkou Alenou Hesovou, které přeju hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, nejčastěji strážníci jezdí kvůli autovrakům do městské části Brno-Střed, jak jsem si zjistil. V jakých dalších čtvrtích blokují parkovací místa?
1: Vedle Brna středu se skoro 50 případy je to třeba Královo pole s necelou 40 případů nebo Brno sever, kde jejich strážníci letos evidují přes 30. Konkrétní ulice zmiňuje mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
2: Z ulic jednoznačně vyčnívá Sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
1: Problematická je také třeba Tkalcovská ulice. Samozřejmě kolem takových vraků využívaných přespávání bývá i nepořádek, odpadky, lahve od alkoholu, někdy i použité injekční stříkačky.
0: Ano, na vlastní oči vídávám často.
1: I já při tom jejich sběru třeba s městskou policií.
0: Jak dlouho odstranění vraku trvá?
1: No, on to záleží i na typu komunikace. Obvykle je to několik měsíců. Mimo modré zóny třeba i kolem půl roku. Jak postupují u některých vozů v Židenicích, přibližuje tamní nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
3: V případě, že vlastně ty auta jsou zaparkovaný v modré zóně a mají sundaný značky. V tu chvíli se jedná o přestupek. Je možný těm autům dát botičku a vlastně pak ten proces trvá jenom měsíc. Teďka vlastně jsme našli dvě vozidla v jedné ulici.
1: Mimo modré zóny, typicky na účelových komunikacích, je pak odstranění autovraku, případně auta s neplatnou technickou kontrolou, složitější. Radnice Brna středu letos řešila 11 takových vozů, část odklidili sami provozovatelé, část společnost Brněnské komunikace. O třech případech ještě úředníci z vlastníky jednají. V Králově poli se loni povedlo dostat z takové oblasti dvě nepojízdná auta.
0: Teď mě zajímá ještě jedna věc. Kolik majitel za takto odtažený vrak zaplatí?
1: Náklady vyčísluje společnost Brněnské komunikace. Samotný odtah stojí 3500 korun no a každý den skladování 120 korun. Ale většina lidí Bkomu dluží. Třeba loni společnost odtáhla 85 aut a zaplaceno má za 26 případů. Letos z 19 odtahů uhradili provozovatele jen 4. V centru Brna ale i v jeho širším okolí nebo na sídlištích je obecně problém s nedostatkem parkovacích míst. No a ty nepojízdné vraky ho samozřejmě prohlubují.
0: Já si vzpomínám na jedno předvolební heslo. Brno plné míst, město plné místa, ale to nechme být, to už je hodně daleko. O tom, ve kterých částech Brna je podle městské policie nejvíc autovraků a jak je to s jejich odtahem z ulic, mluvila ve vysílání Českého rozhlasu Brno reportérka Alena Hesová. Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den, šťastnou cestu a ať najdete rychle parkovací místo.
0: No, tak to poslední bude nejnáročnější. Sobotní turistická akce, na kterou vás v dobrém odpoledni už za chvíli pozve Hana Slabáková z Klubu českých turistů, si zaslouží vaši pozornost. Tak abyste věděli, po jakých trasách se pohybovat, poslouchejte Dobré odpoledne.
4: Český rozhlas Brno,

Cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Podcast. Dobré odpoledne, milí turisté. Jaké asi bude počasí o tom víkendu, který je před námi? No, to neovlivníme, ale vaši trasu tu ovlivnit můžeme. Možná si vyberete tohle putování, na které vás chce pozvat Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kudy se tento víkend, tuhle sobotu, vydají turisté třeba i s vámi?
1: Tentokrát máme připraveno putování pod jím. To je tradiční pochod, který pořádají turisté ze Znojma. Dřív to býval memoriál Jiřiny Kračmerové, což byla zasloužilá předsedkyně tamního odboru. No teď už to mají bez jaksi toho memoriálu, ale každopádně si na Jiřinu můžeme vzpomenout i tak. Start na trasy je ve vodáckém centru Znojmo, to je u obří hlavy 7, to je vlastně dole pod Znojemskou přehradou. A start je od 7.30 do 10 hodin. Cíl potom je na každém účastníku. Během tras je možné je zkrátit využitím autobusové dopravy. Jsou připraveny 3 trasy, 2 mají 21 kilometrů a 1 má 27 kilometrů. Ta první 21 vede přes most a dál po žluté, kolem vlastně řeky Dyje, směrem na Silsfieldskou vyhlídku, pak Lávce pod Šoubesem, k rocesníku svatého Huberta a po zelené na vyhlídku 9 mlýnů. No a zpátky přes Havranické vřesoviště, Popice, Konice, Kraví hora. Právě tam se to dá zkrátit, protože se může odbočit přímo do Havraníku nebo i v Popicích či Konicích jezdí autobus. Ta druhá 21 vede opět na Silsfieldskou vyhlídku, pod Šoubesem se ale dáme na druhou stranu a vydáme se na vyhlídku Heiligerstein. To je takové velmi zajímavé mystické místo na hranicích s Rakouskem, odkud je také krásný výhled. No a buď se vrátíme přes Horecký kopec a po cyklostezce mezi Vinohrady do Šatova, odkud jede vlak, no a nebo můžeme také do Hnánica odtamtud se vydat autobusem. No a 27, ta nás dovede kolem Kramerovy vily po červeném psaníčku, to je to značení pro naučné stezky, na Hradiště, kolem svatého Hipolita a potom dále přes Kočičí údolí na vyhlídku Králův stolec, což jsme na druhé straně řeky Dyje, než byly ty první dvě trasy. A potom směrem na Andělský mlýn, na Mašovické nivy a zase můžeme pod Šoubes a dolů už na 9 mlýnů a to Hnanické vřesoviště, anebo se dají od toho Králova stolce vlastně na tu silnici mezi Vranov nad Dyjí a Znojmo a odtamtud se vrátit autobusem. Takže možností je celá řada. No a když by se někomu nechtělo až do Podyjí, tak ve Znojmě taky krásně.
0: Ze 3 tras a konec konců zahrneme-li do toho i město Znojmo, tak vlastně ze 4 možností si o tomto víkendu můžete vybrat putování Podyjím. Pozvala vás na něj Hana Slabáková. Já vám děkuji za pozvánku, Hanko, a dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Půdní sucho letos trvá v Česku rekordně dlouho, nejhůř je na tom jižní a střední Morava. V Jevišovicích na Znojemsku dohlíží na čistotu fotopast. V Brně dnes začne festival na podporu česko-ukrajinské sounáležitosti. Zítra čekáme nejprve polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku. Informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. A tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
5: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
3: Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Muzea a galerie a další instituce spravované ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motorisy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun. To je o 2,5 miliardy více než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Radnice v Jevišovicích na Znojemsku nainstalovala fotopast na svém pozemku nad řekou Jevišovkou. Neznámý člověk nebo lidé tam chodí vykonávat potřebu a volně přístupnou část pozemku před tamní stodolou znečišťují. Radnice doufá, že se fotopastí podaří od podobného chování odradit, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Málek.
6: Očekáváme, že tady na to místo už nepůjdou, tak já doufám, že si nenajdou jiné. A nedaleko jsou záchody, takže předpokládám, že by mohly využít i ty. My máme fotopastma sledovaný dvě sběrné místa, jakoby, kde máme kontejnery na tříděný odpad. Tam je čisto, přikládám to právě tomu, že to je monitorovaný.
3: Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno Buď láska, který dnes začne v brněnské Káznici výstavou fotografií Karla Cudlína. Vystavené snímky jsou průřezem Cudlínových cest po Ukrajině. Zachycují proměnu země, která získala svoji nezávislost v roce 1991 až po současnost. V dalších dnech festival nabídne koncerty, divadelní představení a výstavy, a to až do pondělí. Většina akcí je zdarma. Posláním festivalu je podle ředitelky Elnary Dudaš vzájemné pochopení a sounáležitost.
4: Počasí.
3: V noci bude jen malá oblačnost, kránu se bude postupně zvětšovat a objeví se ojedinělé přeháňky nebo i bouřka. Nejnižší teploty v noci 20 až 17 stupňů, v údolích při slabém větru bude kolem 16. Zítra ráno bude polojasno až oblačno, ojedinělé přeháňky nebo i bouřka. Odpoledne se zatáhne a k večeru se začnou objevovat déšť, přeháňky a bouřky, které můžou být i silné. V později večera v noci budou opět ustávat. Teploty zítra vystoupí na 27 až 31 stupňů, na jihu kraje bude až 32. Vítr ráno slabý, přes den mírný, v bouřkách může lokálně zesilovat. Biozátěž bude zítra vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 se zdržíte stále na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na 180. kilometru, postý 96. budete popojíždět okolo 20 minut. Zdržení je teď i na tahu Brno-Svitavy, a to v úseku mezi Kuřimí a Lipůvkou. Naberete tam zhruba 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neměl bych to možná říkat, vážení přátelé, ale já jsem před malou chvíli byl tak dětinský, že jsem v tom otevřeném okně vítal sluneční svit. Mě chyběl od rána. To pořád právě proto, že máme ještě prázdniny. Je 19. srpna, já vám přeju dobré odpoledne. U mikrofonu Borek Kapitančík, víte aspoň, čeho já si užívám ve studiu na Beethovenově ulici. Ale vy, pokud se do něj dovoláte za chvíli na 726 465 200, vy si užijete toho, co jsem připravil za otázky do dnešní trefy. Říkám to proto, že asi tak za 6 minut si s naším soutěžícím, či s naší soutěžící, tím nejrychlejším, který zavolá ve chvíli, kdy dospívá Petr Spálený, budeme vybírat ze 4 otázkových témat. Pro dnešek je ta čtveřice v tomto složení. Brno před 100 lety, vesmír, stará řemesla a Tour de France, aby se dostalo i na sportovníky a sportovnice. Odměnou za 2 správné odpovědi v téhle naší pravidelné telefonické soutěži vám bude něco, s čím se vlastně už můžete připravit na Vánoce. Říkám to nerad, ale je to tak. I ty za chvíli přijdou. Je to CDčko, dvojice, kterou jistě znáte i z našeho vysílání. Hana Zagorová a Štefan Margita, CDčko s jejich písněmi, částečně vánočními, CDčko s názvem Ave. Telefon do studia znáte, víte, že trefa vás čeká po písničkách Petra Spáleného a dámy, která si říkávala Enya. No a teď už jen 726 465 200 v tu pravou chvíli.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. A ještě než přistoupíme na obvyklém místě k soutěžení v Trefě, telefonické soutěži, v níž už za chvíli přivítám našeho soutěžícího, tím bude Jirka, to vám říkám dopředu, tak musím něco uvést na pravou míru. Já použil slovní spojení dáma, která si říkávala Enya, a ono to mohlo vypadat jako, že už mezi námi není. Je, ale je o ní docela těžké získat nějaké informace. Před zhruba 20 lety totiž koupila jedno viktoriánské sídlo jižně od Dublinu, pokud se nepletu. A zhruba posledních 10 let o ní není ani vidu, ani slechu. Žije právě na zmíněném sídle se svými 12 kočkami, jejím sousedem je Bono Vox z YouTube, ale na té hudební scéně tam už se mi hodně dlouho nezažil. No možná se pletu, možná Jirka má přesnější informace. Takže ho vítám, našeho trefistu, soutěžícího. Jirko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne tobě, Borku, posluchačám a posluchačkám na RBčku. A
0: děkuju.
1: Mám úplně stejné informace, jak ty,
0: jo.
1: Vůbec nevím.
0: Takže vůbec nevíš nic. No tak víš, co se říká, blahoslavení chudí duchem. No. Ne, tak to myslím na sebe samozřejmě. Jirko, vybíráš ze 4 témat, to je klasika v naší Trefě. Brno před 100 lety, vesmír, stará řemesla a to by se ti mohlo líbit jako cyklistovi, Tour de France.
1: No takže dáme vesmír a
0: Takže vesmír a Tour de France. Během minuty, která je před námi, spouštím časový limit a jen připomenu, že ti jde o CDčko Hany Zagorové a Štefana Margity Ave. Ptám se tedy nejprve na vesmír. V tomhle pořadí vybral zmíněná témata a teď čeká na otázky náš soutěžící. Gigalón, nafukovací model planety Jupiter, byl asi nejviditelnější atrakcí festivalu planet na Kraví hoře docela nedávno. No a já se ptám, jak dlouhý je den na Jupiteru? Bez 4 minut 10 hodin, nebo 1,5 pozemského dne, nebo 3 pozemské týdny?
1: No, to je těžká otázka a... Mám takový dojem, že 3 týdny.
0: A odpověď číslo 2, ta se týká Tour de France. Historicky nejmladším vítězem tohoto cyklistického závodu je Francouz Henri Cornet, nebo Slovinec Tadej Pogačar, nebo Lucemburčan François Faber.
1: To by mohl být Pogačar.
0: Pogačar zní odpověď našeho soutěžícího těsně předtím, než zazvonil zvonec a Tref je konec. Jirko, nic si z toho nedělej, dnes to nebyla ani jedna správná odpověď, protože když to vezmu odzadu, historicky nejmladším vítězem Tour de France je Francouz Henri Cornet, který v roce 1904 vyhrál tuhle tour ve věku 19 let a 354 dnů. Tady Pogačar byl o 2 roky starší ve chvíli, kdy vyhrál tour. No a s tím vesmírem je to podobné. Den na Jupiteru je dlouhý bez 4 minut 10 hodin. Bohužel.
1: Tak to je docela rychlík.
0: No, je to fofr na to, jak je to velká planeta. Jirko, no. Vrátíš mi svůj neúspěch otázkou ze všeobecných vědomostí?
1: Jo, tak když jsem byl posledně na tom Bírku, tak kde vařil perníkový pivo? V kterým pivovaru?
0: Ty po mně chceš reklamu přímo do vysílání,
1: ne,
0: že jo?
1: To úplně ne.
0: No tak podívej, perníkové pivo tak, podle mě...
1: Na možnosti.
0: Ano?
1: Buď měšťanský pivovar v Poličce, nebo pivovar Vratislavice nad Nisou, nebo pivovar Žatec.
0: No, ani jedna z možností, kterou jsem myslel...
1: Dáme tam ještě teda pivovar Pardubice.
0: No, tak znovu říkám, ani jedna z možností, ta Pardubice trošku, jo, ale já jsem myslel, že to bude něco jako pivovar u Babi Jagy. Perníková chaloupka, nevím, opravdu nevím, fakt nevím, perníkové pivo, nevím.
1: Tak je to pivovar Žatec.
0: No, nevěděl bych. Měl si hezky, Jirko, ahoj.
1: Ahoj a naschle.
0: Naslyšenou. Zase zítra v tuto dobu vás čeká telefonická Trefa, ale už za pár chvil vás čeká pozvánka na možný výlet. Pokud berete naše zámecké léto právě tímhle způsobem, je to jenom dobře. Kam se dnes vydáme se zámeckým létem? Odpověď už za chvilku nabídne náš průvodce František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Každý

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači, tady Borek, kapitánček Český rozhlas Brno, ale hned předám slovo. Jen abyste věděli, důvěrně známá zpíval Valdemar Matuška. Já bych řekl, že důvěrně známá vám bude i ta znělka, kterou za chvíli uslyšíte. Stejně jako v loni, i letos patří prázdniny v našem vysílání zámeckému létu. Zveme vás na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, to nám právě teď prozradí náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo. Jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A jestli jste stejně nedočkaví jako já, tak vám už teď vyjdu vstříc a aspoň naznačím, kde se zastavíme zítra v našem zámeckém létě. Doudleby nad Orlicí budou tou cílovou adresou.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Postupné obsazování studijních budov okupačními vojsky vedlo k vytvoření unikátního systému vysílání. Třetí díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje fungování rozhlasové zpravodajské štafety, díky které regionální studia udržela před 58 lety souvislé informování veřejnosti. Třetí díl tohoto seriálu uslyšíte v našem Dobrém odpoledni už za chvilku, ale já si dovolím něco, co bych jindy neudělal, protože málo kdy se najde tak autentická výpověď, jako se to podařilo naší posluchačce, která zavolala včera, touhle dobou, zhruba po odvysílání druhého dílu zmíněného cyklu.
6: Tady Jana Brno. Já jsem pracovala ve Vyškově, nám tam potom jeli kolem boken takový ty mongolovitý zjevy a to přímo 5 metrů od oken v těch, já nevím, tancích a transportérech. Já jsem pak jela domů, protože jsem měla objednaný šicí stroj, ten byl tehdy k nedostání. Tak jsem jela domů, nakopli jsme skútr, jeli jsme zpět s manželem, že teda ho koupíme, vyzvedneme, že nevíme, co bude. My jsme po celé cestě z Brna do Vyškova nepotkali ani nohu, jenom jeden převrácený transportér a naspátek to samý, když jsme ten stroj vyjeli. Já když si vzpomenu na ten 21. srpen, tak ještě brečím.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Srpen roku 1968 jsem prožíval jenom jako dvouletý. Anna K. ta je o něco málo starší, takže jí bylo 3,5 roku. Ale když se ještě podívám, tedy zaměřím na Lucianu Krecarovou, což je vlastní jméno Annika, a podívám-li se na nejbližší možné koncerty v naší blízkosti, posloucháte regionální vysílání Českého rozhlasu Brno, tak proto se dívám, kdy bude třeba v Brně. No, 12.9. to vychází na slavnostech Tuřanského zelí. I přivítáme, ale naspět k tomu už zmíněnému 68. roku. To proto, že je před vámi další díl našeho cyklu pro tento týden. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala mimopražská studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 68 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Je 7:27. V tomto okamžiku se ozvala ústřední střelba Vinohradské
4: třídy. Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení. Ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na Kladenské nádraží.
8: Je 12 hodina.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Česko-technologické, profesor doktor inženýr Jiří Klikorka, vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
0: Teď je 15 hodin 44 minut. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Pokud vás zamrazilo jako mě, nedívím se. Za malou chvilku se budeme věnovat tomu, co v učebnicích nebylo. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Právě na tuhle otázku odpoví právě Martin Písařík v dnešním vydání zmíněné rubriky. Poté, co jsem se na vesmír ptal v naší trefě, vás tedy čeká ještě jedna návštěva tam nahoře.
2: Český rozhlas Brno.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let

Ještě jednou, ale vlastně už naposledy dobré odpoledne v tom bloku mezi 14. a 16. U mikrofonu byl Borek Kapitánčík a my se budeme muset rozloučit, ale zítra ve 14 hodin vás znovu přivítám při poslechu dobrého odpoledne, ale to už bude i jiné datum. Bude 20. srpnový den a s tím dnešním 19. se rozloučíme odteď za 8 hodin. Budete-li v blízkosti svých rozhlasových přijímačů po 16. čeká vás humor.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Při kontrolách kamionů na dálnici D1 jihomoravští policisté odhalili i díky dronu 16 přestupků. Strážníkům v Brně letos přibylo výjezdů k autovrakům. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, déšť a bouřky, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Policie při poslední rozsáhlé kontrole kamionu na dálnici D1 na Jihomoravě odhalila 16 přestupků. Řidiči dostali pokuty ve výši téměř 80 tisíc korun. Hlídky podle policejního mluvčího Davida Chalopky využili i dron, který jim pomáhal zachytit přestupky ze vzduchu.
2: Policisté se soustředili především na dodržování zákazu předjíždění nákladních vozidel v úsecích, kde je tato činnost zakázaná dopravním značením. Právě nerespektování těchto omezení může negativně ovlivňovat plynulost provozu a zvyšovat riziko nebezpečných situací na dálnici.
0: 6 lidí se dnes odpoledne zranilo při čelní nehodě dvou osobních aut na silnici 1/50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uhersku Hradišťsku. Silnice byla zavřena, nyní už je průjezdná jedním jízdním pruhem, oznámil to policejní mluvčí Radomír Šiška. Zranění byli přepraveni do nemocnic, informovala o tom mluvčí krajské záchranné služby Veronika Slaměnová. Při havárii v průmyslovém areálu Toma v Otrokovicích nedošlo k úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší. Potvrdili to specialistky z chemické laboratoře Moravskoslezských krajských hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříkové byl v poškozené nádrži glycerol. Případ prošetřují policisté i hasiči. K události došlo před 8 hodinou ráno, kdy se z areálu ozval výbuch. Ten odtrhnul výkon na jedné z průmyslových nádrží. Na místě zasahoval dron i 10 hasičů. Hasičských jednotek. Ty už areál postupně opouštějí. Strážníci v Brně letos výjížděli kvůli problémům s autovraky více než 240krát. To je ve srovnání se stejným obdobím loni nárůst zhruba o čtvrtinu. Lidem vadí, že blokují parkovací stání nebo třeba to, že v nich bydlí bezdomovci a v okolí je nepořádek. K ulicím s nejvyšším počtem odstavených nepojízdných aut patří Sportovní nebo Tkalcovská.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě malá oblačnost, kránu, ojediněle přehánky nebo i bouřka, které se můžou objevit i zítra ráno a dopoledne. To čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne se bude zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, v údolích při slabém větru kolem 16. Denní zítra vystoupí na 28 až 31, na jihu kraje až 32 stupňů. Vítr ráno slabý, přes den mírný a biozátěž bude vysoká kvůli vysokým teplotám a přechodu fronty.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jak už víte ze zpráv, silnice 1/50 mezi Brnem a Uherským Hradištěm je po nehodě u Buchlovic už kivadlově průjezdná jedním jízdním pruhem. Počítejte ale stále se zdržením v kolonách. Ty vás čekají i na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na 180. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
3: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto.
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, v mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá. Emane, dobře, že tě vidím. Budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já? Zrovna žokeje. Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty. Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nehtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a
0: vždy
1: dorazí
0: s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle, standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešov. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No,
3: no, no, my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam tak určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné směvové odpoledne, zdravím paní Sapky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to tak ještě neslyšel, pana Fialu.
3: No, co jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štětí a tady volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Vítejte i vy, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dáma pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? A jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zalédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli. Zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už

0: Ty nejseš normální, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem uzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
3: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec on mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotyč, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
2: Na omeletku by to bylo.
3: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
2: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 901104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že je pořád stejná.
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Tak jo, lichotka z Hané.
4: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím paní Saský Borisovou.
4: Já vás taky.
6: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
6: taky. Já bych si psal paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
7: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
7: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
7: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
8: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už? Dobře.
8: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
8: A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano,
8: kterou
4: děkuji.
8: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A tě vám daří. A
4: moc děkuji.
8: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
9: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
9: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
9: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
9: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
9: Mějte se hezky, naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

0: Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů, ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a další filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. To byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla taky nosit samozřejmě.
3: No to taky. A hlavně, tak je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je Eva
3: Schodová. Ano. Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás?
2: Děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejíž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Zimní stadion na ulici Úvoz v Brně středu má zrekonstruované technické i provozní zázemí. Část Česka zítra zasáhnou silné bouřky. V létě roste zájem o odlehčovací služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, déšť a bouřky, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Technologické zázemí zimního stadionu na ulici Úvoz v městské části Brno střed má za sebou výraznou modernizaci. Důvodem bylo stáří většiny technologií. Práce za zhruba 10 milionů korun trvaly do poloviny července. Poté stadion čelil zatěžkávacím zkouškám, aby sloužil veřejnosti i domovskému hokejovému klubu HCM Warriors. V čem modernizace spočívala, přibližuje mluvčí městské části Michal Šťastný.
4: Z hlediska provozu se jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky, dojde ke snížení energetické náročnosti sportoviště a zlepší se kvalita ledu. Pracovníci provedli například novou betonáž ledové plochy, vyměnili chladící systém či potrubí.
2: Část nákladů na opravy zaplatilo město. V příštích letech je v plánu zateplení obvodového pláště stadionu. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou západ republiky. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Výstraha meteorologů pro Jihomoravský kraj platí od zítřejších 16 hodin do pátečních 3 ráno. Bouřky bude provázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km v hodině. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu. To ještě meteorologové upřesňují. Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Mynář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval celé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. O takzvané odlehčovací služby je během letních prázdnin větší zájem než během roku. Využívají je rodiny, které se starají o seniory nebo lidi se zdravotním postižením a potřebují na čas péči zajistit jinak, třeba kvůli dovolené. V Jihomoravském kraji je 19 poskytovatelů těchto služeb. Dohromady mají 78 lůžek. Jedním z nich je Charita Vyškov s kapacitou 20 klientů. Loni tam měli 220 takových pobytů, upřesňuje ředitelka Vyškovské Charity Zdeňka Horáková.
5: Je to forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočasně od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě malá oblačnost, kránu větší a ojedinělé přehánky nebo i bouřka, které se můžou objevit i zítra ráno a dopoledne. To čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne se bude zatahovat a k večeru začne přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů v údolích při slabém větru kolem 16. Denní zítra vystoupí na 28 až 31, na jeho kraje až 32 stupňů. Vítr ráno slabý, přes den mírný a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Se silným provozem a kolonou počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 od Prahy. Zdržíte se od stého 78. kilometru postý 96. asi 25 minut. 11-minutové zdržení je na dálnici D2 od 5. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Pěkné odpoledne, to vám kromě dalších kolegů přeje teď od mikrofonu Českého rozhlasu Brno i váš průvodce příští hodinou vysílání Marek Zouhar. Čeká nás společně Den v kraji, tedy hodina věnovaná zajímavým událostem v regionu a výběru toho nejpodstatnějšího z našeho vysílání. V té hodince se dostaneme od souhrnu událostí za malou chvíli až k temným letopisům moravským, ale to bude až těsně před závěrem. Pojďme hezky po pořádku tím, že vám popřeju příjemný poslech. Zůstaňte na ladění.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
6: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: souhrn událostí z regionu má nyní připraven Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pracoviště registru vozidel a řidičů v Brně na Kounicově ulici stále funguje v omezeném režimu. Část přepážek vyplavil déšť při pondělních bouřkách. Jsou zavřené a tvoří se fronty. Lidé mají návštěvu odložit. Kdy se vrátí registr do běžného provozu, zatím není jasné, pokračuje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
3: V následujících dnech bude provedena revize budovy a podle výsledku bude stanoven další postup.
2: Policisté na Jihomoravě kontrolovali dodržování zákazu předjíždění nákladních aut na dálnici D1. Během 6 hodin zjistili celkem 16 přestupků. Řidiči dostali pokuty ve výši téměř 80 tisíc korun, informoval mluvčí David Chaloupka. K monitorování dálnice využili i dron. Plynařská a distribuční skupina Gasnet postavila novou regulační stanici pro brněnskou čtvrť Komárov a průmyslové centrum Brna. Odběratelům v lokalitě posílí dodávky plynu a zaručí, aby tam proudil pod stabilním tlakem. Investice za 50 milionů korun je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v Česku. Dlouhotrvající sucho se projevuje i na Baťově kanále. Například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jen 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je také ve spodní části směrem na Hodonín a u letos otevřené plavební komory u Rohatce. Lodě proto plavebními komorami proplouvají omezeně, popisuje ředitel společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.
4: Nekomoruje v tom režimu tak, jak prostě ty lodi připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení.
2: Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům, letos to bylo o skoro 50 víc, k některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, upozornila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou, takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začne v brněnské Káznici výstavou fotografií Karla Cudlína. V dalších dnech festival nabídne koncerty, divadelní představení a výstavy, a to až do pondělí. Většina akcí je zdarma.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: V krátkém rozhovoru se nyní dozvíte všechno důležité o tom, jak bude. Počasí okomentuje Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, kterou teď vítám a přeju jí hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jako vždycky začínám spíš tím, jak bylo, tedy shrnutím dnešního počasí v kraji, prosím.
2: Teď momentálně už oblačnosti ubývá, bylo jí spíše hodně v té první části dne. Převažuje teď už polojasno, ale může být někde ještě i oblačno. Teploty jsou nejčastěji a právě teď ještě stále rostou mezi zhruba 26 až 29 stupni Celsia. Vítr fouká z jižních směrů a je většinou mírný.
1: Navažme předpovědi na nejbližší hodiny. Prosím tedy pár slov o očekávaném počasí v noci kránu.
2: V průběhu večera se oblačnost, ta aktuální, většinou bude rozpouštět a v první části noci čekáme oblačnost jenom malou, řekněme převažující skoro jasno. Ta potom zase ve druhé části noci bude přibývat a kránu se spolu s tou už zase zvětšenou oblačností mohou objevit, ale spíš jenom ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Takové pravděpodobnější místo je spíš jih nebo východ kraje. Teploty nejčastěji budou klesat mezi 20 až 17 stupňů v údolích při slabém větru kolem 16. No a vítr tedy v noci by měl foukat slabý, směr jižní, přechodně může zesilovat i na mírný.
1: A co máme očekávat od čtvrtečního počasí na jižní Moravě?
2: Ráno a dopoledne spíše méně oblačnosti, polojasno nebo až oblačno, je tam i nějaká ojedinělá možnost přehánky nebo bouřky a potom během odpoledne bude postupně se obloha zatahovat zítra a zhruba někdy k večeru začne od jeho západu přecházet takové pásmo deště, přehánek a bouřek. Ty bouřky mohou být i silné, hlavně pokud jde o nárazy větru, i třeba k 70 km v hodině, případně i nějaké úhrny srážek kolem 30 mm, no a později večer a v noci na pátek potom budou ty srážky znovu od toho jihozápadu a i ty bouřky, ale jenom přechodně ustávat. Teploty ještě tady před tou zataženou oblohou a srážkami zítra vyšší než dnes, 28 až 31 stupňů, na jihu kraje až 32.
1: Já vám děkuju za kompletní informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Informace o počasí nám všem přinesla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď si poslechněte Reddy Kirken nebo Abu, prostě písničky, které nestárnou. Po těchto interpretech vám řeknu o zraněních, které přineslo toto léto, vedro a extrémní teploty na jižní Moravě. Zítra.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, písni

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, posloucháte Den v kraji. Letošní léto přineslo řadu komplikací, mimo jiné ve výjimečných a nepříjemných zraněních. Rozpálený beton, asfalt nebo dlažba, to jsou příklady povrchů, které můžou při tropických dnech způsobit hluboké popáleniny třeba na chodidlech. Teplota takových ploch dosáhla v horkých dnech až 70 stupňů Celsia. Popálenina na lidské kůži pak vznikne do minuty, někdy i do několika vteřin. Například lékaři ve fakultní nemocnici Brno letos v létě zaznamenali 5 takových těžkých případů, z toho jeden řešili u dítěte.
1: Tlačil jsem ten vozeček důchodcovský, ujeli mě nohy, spadl jsem, mozek jsem převrátil na sebe, chtěl jsem stát. Ten beton byl horký, takže rukama jsem se držet nemohl.
2: Vypráví mi na lůžku fakultní nemocnice Brno 76-letý pan Josef. Zvednout se z rozpálené země mu trvalo 2 hodiny.
1: No a ty nohy, protože tam mám nějaký problém, tam mám menší citlivost, tak jsem těma nožičkama šoupal, abych se postavil. No a o ten beton jsem si ošoupal kůžičku až do masička, ještě jsem si to trochu upekl jako.
2: Lékařskou pomoc vyhledal až po několika dnech. Teď léčení potrvá ještě týdny.
1: Léčba je taková romantická. Bolí ta potvora. Po tím zákroku jsem se probudil, tak já vím, moč to je na 2. No a do 11 hodin jsem myslel, že zešilím. A blbě se to hojí. No tak ty nohy jsou dost k nepoužívání, že? A zase budu fešák dopravek, protože to, co držím furt ty diety, když musím jít na to operaci.
2: Rozpálené povrchy můžou způsobit popáleninu až 3. stupně. Lidé by návštěvu nemocnice nebo ordinace neměli odkládat, vysvětluje lékař popáleninové kliniky Pavel Brichta.
3: Nejvíc bolí povrchní popáleniny. Zatímco když se to kůže propálí celá nebo skoro celá, tak prakticky ten člověk žádnou bolest necítí už. No a potom jsou to ty nejhlubší popáleniny, kdy ta kůže je propálená celá a tam potom se musí odstranit, co je spáleného a rekonstruovat transplantátem.
2: Nejvíce ohrožení jsou diabetici, lidé s poruchou citlivosti dolních končetin a děti.
3: Ono se stává často dost, že tam vběhne dítě, nic zlého netuše a teď se mu to začne lepit na nohy a ono není skoro schopno odsud odejít. Potom jsou to lidé s nějakou neřestí, abuzu z alkoholu, abuzu z drog, kdy usne třeba na lavičce s nohama na zemi, usne a probudí se a plosky jsou popálené.
2: Důležitá je první pomoc, dodává Brichta.
3: V praxi je vždycky ponořit do studené vody. Tam se nehledí na sterilitu, rychle schladit, protože to zbytkové teplo, které zůstává v té kůži, může způsobit prohloubení. A tam je každý milimetr velice, velice znát.
2: Led na popálenou kůži nepatří, protože může kvůli stažení cév poškození ještě prohloubit. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Po písničce, konkrétně po písničce skupiny Miraj, budeme pokračovat příbuzným tématem, konkrétně o odlehčovací službě Vyškovské charity. Pokud snad nevíte, co to vlastně odlehčovačka slangově znamená, tak je to ta služba, která na několik dní nebo týdnů, zvláště v létě, převezme péči o seniory nebo lidi se zdravotním postižením.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: pořadem Den v kraji jste právě v jeho polovině, totiž právě půl šesté. Pro rodiny, které se starají o nemocného nebo staršího příbuzného, může být léto složité. Odjet na dovolenou, vyřídit si vlastní záležitosti nebo si třeba jenom na chvilku odpočinout není jednoduché, když je potřeba zajistit každodenní péči blízkému člověku. Právě v době dovolených proto roste zájem o takzvanou odlehčovací službu, která péči na několik dní převezme. Následující reportáž se podívá do Vyškovské charity.
1: Budeme zvedat nožky, kolínka nahoru. Jedna, dva, tři.
2: Aktivizační pracovnice Veronika začíná se skupinkou klientů ranní kolečko.
1: Výborně, a to máme konec. Děkuji za nocvičení.
2: Nejdřív se protáhnou a pak něco tvoří. Dnes trénují paměť, ukazuje papírek 93-letá Libuše.
3: No, tady jsou písmenka a my máme na každý to začáteční něco napsat.
2: Na každé písmenko ze slova charita mají vymyslet slovo.
3: Nenapsala nic, protože si na C-čko nemůžu vzpomnět. Ale jako, když se zamyslím, tak tam určitě něco napíšu.
2: Tak jaké je vaše jméno?
4: Květa.
2: Květa. A kolik vám je let?
4: 95.
2: Co jste tady ještě dělali? Ptám se na další aktivity.
4: No, jsme tady vařili a pekli štrudl, loupali jablička, strohali, no.
5: Každý den něco jiného. Zpravidla ta rozcvička každý den. A potom nácviky paměti, to třeba doplňování přísloví, kreslení.
2: A jak se vám to líbí?
5: Líbí se mě to.
2: A co je na tom jako dobrý?
5: No dobrý je to, že člověk se jako zabaví, rozptýlí, dozví i nové věci.
2: Doplňuje paní Iveta. Pečovatelky Vyškovské charity se takhle můžou starat až o 20 klientů. Většinou jde o seniory nebo o lidi se zdravotním postižením, o které běžně pečuje doma člen rodiny. Vysvětluje ředitelka charity Vyškov Zdeňka Horáková.
6: Je to forma pomoci rodinám, kdy pečujícím vlastně pomáháme odlehčit dočas od té péče, aby si mohli sami odpočinout a my se jim od jejich blízké postaráme.
2: Proto je

0: Vízí tuto formu pomoci například Diakonie, Český červený kříž nebo některé domovy pro seniory a nebo hospice. Zvyškova Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a Martin Maxa, který právě dospíval, nám vlastně určil další téma. Ta skladba se jmenovala Nábojnice a šlo v ní výhradně o vztahové náboje, ale my teď půjdeme opravdu ke zbraním, úplně přesně ke zbraňové amnestii. Ta letošní zbraňová amnestie skončila v červnu, ale co s případnými nálezy zbraní teď? To zjišťoval kolega Zdeněk Truhlář na Jihomoravském policejním ředitelství.
1: Během zbraňové amnestie, která trvala od ledna do konce června letošního roku, lidé v Jihomoravském kraji odevzdali 527 kusů zbraní.
2: Říká vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška z Policie České republiky. Podařilo se vám zajistit i nějaké raritní kusy?
1: Mezi ty raritní kousky bych zmínil asi takzvané zákeřné zbraně, mezi kterými nám byl odevzdán střílející nůž, dále pak

0: střílející tuška a potom jakási krabička, která vlastně umožňovala střelbu. Zákeřné zbraně to jsou proto, že na první pohled nejde rozeznat, že ten nůž je opatřen nějakou hlavní a je možné z něho střílet, tak jako stejně u té tušky a u té krabičky. Zmínil bych u té krabičky třeba to, že ta se dala schovat do dlaně, takže na první pohled druhý člověk nevidí, že střelec má něco v ruce.
1: To jsou tedy zbraně, které ani nelze legalizovat, přestože během zbraňové amnestie jakási legalizace je možná.
0: Ano, je možné legalizovat zbraně, které lidé odevzdali, a to v případě, že vlastní zbrojní oprávnění nebo zbrojní licenci, a ty zbraně jsou opatřeny potřebnými výrobními čísly či termentačními značkami.
1: Během zbraňové amnestie lidé mohli zbraně donést přímo na policii. Amnestie skončila. Co mají dělat teď, pokud najdou třeba v pozůstalosti někde nějakou zbraň?
0: Během zbraňové amnestie bylo možné přinést zbraň na kterékoliv oddělení policie, což v současné době nelze. Pokud by byla zbraň nalezená při běžné kontrole u někoho, tak se člověk vystavuje postihu až trestního stíhání. Ta bezpečnost je zásadní, protože nikdy nevíme, jak dlouho zbraň v daném prostředí ležela, v jakém je stavu, zdali není nabitá nebo třeba jen odjištěná, a tou nesprávnou manipulací by mohlo dojít k náhodnému výstřelu a třeba i někoho, nedej bože, zranit. Další věc je, aby si lidé zbraně nenechávali uschované z důvodu trestně právního postihu, který by hrozil v případě pozdějšího nálezu policií. Takže apeluji na občany, aby v případě nálezu volali na linku 158, kdy na místo bude vyslána hlídka, která si poté zbraň převezme.
1: A v tomto případě lidem tedy nic nehrozí?
0: Ano, v tomto případě lidem určitě nic nehrozí.
1: Předpokládám, že stejná pravidla platí také pro munici a střelivo.
0: Přesně tak, i v případě nálezu munice nebo střeliva určitě na tyto nesahat, zavolat na linku 158 a následně přivolaná hlídka věc posoudí a po případě na místo ještě přizve pyrotechnika.
2: Ještě můžu jednou výstup z reportáže zhrnout. Pokud snad najdete zbraň nebo munici, jediný správný postup je volat tísňovou linku policie 158, jak upozornil vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Daniel Peška. Natáčel s ním kolega Zdeněk Truhlář. Užijte si teď písničky, které nestárnou, zaspívají vám Bee Gees anebo v příjemné letní skladbě Bob Friedl. Pak půjdeme do poslední čtvrtinky Dne v kraji.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: cyklu koncertů Fanšmexy v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: 17 hodin a takřka 49 minut. V tuhle dobu slýcháte o prázdninách ve všední dny. V tomhle čase temné letopisy moravské. Je tu 46. díl, opět jeden z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Cyklus zní o prázdninách každý všední den. V tomto čase vypráví Michal Isteník a tentokrát nás vezme na břeh řeky Moravy u Kvasic.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1995. Podnikatele omotali výbušninou a odpálili. Symbolem tvrdého vyřizování účtů mezi svéráznými podnikateli 90. let 20. století jsou v Čechách orlické vraždy. Na Moravě existuje podobná série smrtí. Její pravděpodobný vrchol se odehrál v noci na 30. března 1995 na břehu řeky Moravy v Kvasicích. Výstražná poprava byla tak hrozná, že kriminalisté museli oběť identifikovat s měsící metod. Zkoumali zbytky lidské tkáně, otisky zachovaných prstů, hodinky. Vrah či vrazi oběti na tělo připevnili výbušninu Permonex V19 a na dálku ji odpálili. Policisté se snažili spleť kolem smrti 26-letého podnikatele Marka Lehkého objasňovat několik let. Na Moravě v té době skupina obchodníků využívala triku. Motorovou naftu vydávala za daňově výhodné lehké topné oleje. Děravé zákony nechávaly označení a tím i míru zdanění v rukou obchodníků, až později pravidla zpřísnila. A tak podnikavci v těchto podivných obchodech protáčeli podle odhadů desítky až stovky miliard tehdejších korun. Dovezli ze zahraničí levné oleje a ty pak přes pleť firem a bílých koní prodali jako naftu. Zisky byly obrovské, přes 10 korun na litr. Jenže s jídlem roste chuť a podvodníci se začali podvádět navzájem. Posílali si méně zboží, nafta nebyla kvalitní. Přestal respektovat nepsané regule chování. Zaznělo později u soudu od jednoho z obžalovaných protagonistů brutální vraždy. Jak se ukázalo, nebyla to první smrt, na které se podílel, a ani poslední. I když ne všechny se podařilo prokázat. Proces ostatně soudní soustavou putoval mnoho let a odhaloval, jak státu mezi prsty utíkaly miliardové sumy. K výstražným popravám moravských aktérů devadesátkových obchodů patří i další. V roce 1995 řešili kriminalisté smrt zlínského podnikatele Miroslava Kovaříka, jehož BMW vybuchlo odpálené na dálku. A ve stejném roce zemřel i František Blažíček z Uherského Hradiště, který na vysoké úroky půjčoval peníze. Toho zabila kulka vypálená zvenčí do jeho domu.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Ano, to byl 46. díl našeho cyklu. Ten cyklus najdete stejně jako ostatní díly na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Brno končíme tradičně jakýmsi letním servisem, tedy radami na léto. Léto je totiž krásný čas, ale má také svá rizika. Třeba takové bodnutí včelou nebo vosou dokáže docela dobře zkazit náladu. Aby tahle doba nenálady trvala co nejkratší dobu, nabízí zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje pár dobrých rad, jak v takové situaci postupovat. Já z jejich návodu nyní budu stručně citovat. Pokud vás bodla včela, je důležité co nejdříve odstranit žihadlo s jedovým váčkem. Použijte k tomu hranu nehtu nebo kreditní karty a přejďte mírným tlakem kůži těsně pod háčkem žihadla. Až ho vytlačíte ven, ránu pak stačí omýt vodou a mýdlem a následně přiložit studený obklad. Pokud okolí rány nepříjemně svědí nebo pokud se objeví velký otok, který se šíří i mimo místo v pichu, popřípadě kopřivka, ošetřete postižené místo pomocí dostupného antihistaminika, tedy léku používaného k léčbě alergických reakcí. Lokální alergické reakce mohou přetrvávat i několik dní, není však třeba volat linku 155. U těžkých alergických reakcí, které zasahují celý organismus, se svědění kůže nebo kopřivka rozlézají po celém těle. K tomu se přidávají další příznaky jako otoky krku, chrapot, stížené dýchání, zarudnutí obličeje, návaly horka, zrychlený puls, prudký pokles krevního tlaku, nevolnost, zvracení či průjem, mdloba a v nejkritičtějších případech i ztráta vědomí nebo zástava dechu. Pokud se kterýkoliv z těchto příznaků objeví, kontaktujte i hned linku 155 a přivolejte lékařskou pomoc. To byla poslední informace dnešního dne v kraji. Loučí se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Marek Zouhar. Zůstaňte na ladění.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Půdní sucho letos trvá v Česku rekordně dlouho. Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří střevní infekce. Lidé můžou navrhovat věci, které do vesmíru vezme astronaut původem z Brna Aleš Svoboda. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, déšť a bouřky, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu, které jsou zásobárnou vody pro nižší polohy, vysvětlil klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček. Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Mezi lázeňskými hosty v Luhačovicích se několik týdnů šíří norovirová střevní infekce. Šlo o zhruba 140 případů. Výskyt onemocnění potvrdila serveru iDnes.cz krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Od poloviny července zaznamenali hygienici zhruba 25 případů nakažlivého onemocnění týdne. Odkud se nákaza vzala, zjišťují. Přítomnost noroviru potvrdili hygienici také v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. I tam původce onemocnění stále hledají. Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru. Město na ní postupně pracovalo 15 let. V poslední etapě za 20 milionů korun přibyla parkovací místa, chodníky a zeleň. Zástupci města dnes náměstí slavnostně otevřeli. Oficiální otevření pro veřejnost je v plánu při nedělní oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě. Lidé můžou ode dneška navrhovat, jaké věci má vzít s sebou do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Připravuje se na cestu k mezinárodní vesmírné stanici. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
2: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřka. Postupně polojasno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne se bude zatahovat a k večeru čekáme déšť nebo přehánky a bouřky i silné. Později večer a v noci budou ustávat. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Denní zítra vystoupí na 28 až 32 stupňů. Vítr ráno slabý, přes den mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 stále počítejte s kolonou na příjezdu do Brna od Prahy. Zdržíte se od stého 76. postý 96. kilometr okolo 20 minut. Pozor ve směru na Vyškov na 203. kilometru je na vozovce pneumatika.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písně.

opět je tady Morava krásná zem, pořad, ve kterém si na své přijdou hlavně milovníci dechovky a cymbálovky. Příjemný poslech vám přeje Jiřina Ostrá. O úvodní písničku se postarali Vlkošáci, zahráli vlkošskou polku Pavla Svobody a Václava Babuly. No a jaké budou písničky ze srdce pro paní Zdenku Růžičkovou z Velkých Němčic a také pro celou rodinu Chalupovu bude oblíbená Stará lípa. Bude hrát Krajanka. No a pro paní Lídu ze Šlapanic pak Vlaštovičky v podání Veselky. I další písničky mám připraveny a doufám, že se budou líbit. Třeba zrovna Ludvíku mají dnes svátek, na Slovensku pak Lídie. Přejí pěkný život. No a vám všem pak hezký večer při pěkných písničkách. Ještě připomenu telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Linda.

0: Tak za doprovodu cymbálové muziky Linda nám zpíval ženský sbor Děvčice Zvonice. No a mezi tím, co jsme poslouchali tyto pěkné lidové z Luhačovského zálesí, tak se k nám dovolal pan Miloš. Dobrý večer.
1: Paní Řínko Ostrá, dobrý večer. Nevím, jestli je to souhra náhod, nebo jestli štěstíčko z nebička přišlo. Vy jste vzpomínal na začátku, než je vše popřeju všem posluchačům, že budete hrát písničku na přání rodině Chalupové. A dnešní moje prosba na vás je pro tu rodinu stejně, protože má svátek Ludvík. A Ludvík Rouš, syn Marušky Roušové, dneska má svátek. A k tomu ještě potom jsem chtěl připomenout i další věci. Ta patří ještě vnouček Ludvík, desetiletý usnožil v Karolicích u náměště. A potom vzpomínka na narození na mýho synovce, který je 1968-66. A potom k tomuhle přáníčku písničky vzpomínky a za všechny, já bych řekl, Ludvíky Chalupy a Roušovi u této celé rodiny. Tak jedná se o praděda Ludvík Chalupa, tam je 18, nevím přesně kolik. Jeho syn děda Ludvíka, tady toho, co mu přejeme, byl ročník 1906. Jeho strejda, bratr od Marušky Roušové, Ludvík Chalupa, 1931. Potom ještě k tomu rodině, zase z rodiny Roušové, patří pan Ludvík Pánové, který byl jako manžel babičky jejich. A k tomu ještě se přidává potom další, to jsou členové, to jsou manžele jako sester pana Ludvíka Chalupy, Ludvík Řezanina, Hlubokého, nám ještě číslo popisné 26.
0: Tak to už
1: a
0: máte...
1: Ludvík... A ještě poslední jméno, Ludvík Račín, rodák z Okárce. To bylo všechno v rodině Chalupů, jako tíhletí Ludvíci.
0: No, prostě, jak jsme říkali v úvodu, že se bude hrát stará lípa, právě pro tu celou rodinu Chalupovu. No tak pan Miloš je napříjmu, doufám, že i ostatní členové této skutečně rozvětvené rodiny. Můžeme se, pane Miloši...
1: Poslouchají, paní Ostra, ale já vám ještě chci poděkovat za toho 11. tam, když jsem jako měl, když se toho měl na to, já jsem vám to tam vyšel, já jsem to dneska takhle dal do jedné hromady.
0: No jo? Ano, tak takže... se to dal dohromady, pane Miloši, ale už se tedy rozloučíme, protože už ano, tady na dalším telefonu čeká.
1: A Marušku Roušovou a celou rodinu tak. A já vám moc a moc děkuju.
0: Nemáte za co, někdy zase nashledanou.
1: Pěkný večer tak. A děkuju za tu písničku.
0: A kdopak není zač, a kdopak je na tom druhém telefonu. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer.
0: Ano.
2: Tady je František z Frýdku v Lístku. Já vás zdravím, paní Ostrá, zdravím Český rozhlas Brno. Rodiny na Jižní Moravě, celou moji milovanou rodnou Jižní Moravu, ale dnes je Ludvík a já mám kamaráda v Dolních Dunajovicích, kousek od Palavy, pana Ludvíka Malého. A takže bych mu chtěl popřát štěstí, zdraví, pohodu, lásku rodiny, všechno, ať se mu daří a hlavně to zdravíčko. Samozřejmě zdravím i jeho manželku Jarku v Dunajovicích, zdravím všechny spolužáky, kamarády a prostě od Brna až po Lanžo. Já vám děkuju.
0: Nemáte za co.
2: Mějte se.
0: Vy také, naschledanou. Tak a vrátím se k polední části Moravy krásné země, k projektu Prázdniny u babičky. Dnes nám zaspívala 12-letá slečna Iva Smetanova z Lhotská. Co je zajímavé, že ona je sestřenice zpěvačky Pondělní Viktorky Smetanové. Ta nám zaspívala Vysoký Jalovec a Iva, pakliže jste neposlouchali, tak ta nám zaspívala Holku modrookou. Dozvěděla jsem se, že chodí do školy ve Vizovicích, že jde do 7. třídy, že má nejraději tělocvik, no jak jinak, také jízdu na kole, stejně jako Viktorka, a dokonce tedy chodí do sboru dobrovolných hasičů Pozděchov, tak to je velmi chválihodné. No ale ještě se mě přiznala, že moc ráda ten fotbal nemá. To Viktorka se chystá na hřiště, jak si zakope. Tak jo, tak holky, jak Ivo, tak Viktorko i babičko Dano. Já vás tam zdravím a děkujeme samozřejmě za vaše výkony. A ještě, kdo neslyšel, tak si může najít naše webové stránky a tam si najde audioarchiv celodenní záznamy a může si poslechnout zpěv třeba zrovna dnešní Ivy Smetanové. Projekt Prázdniny u babičky trvá do 30. srpna, kde bude vylosováno poslední dítko tohoto projektu. Tak a Honzík Buřil posílá písničku Ivance Slabákové, no tak to je od něho moc milé. Všichni zdravíme, hrát bude Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Stříbrňanka. Beru si dopis a čtu. Dnes v kalendáři jméno Ludvík Září. I já bratra tohoto jména znám, Ludvu Štěpančíka z Rokytnice u Slavičína. Doufám, že tvé jmeniny budou stejně výjimečné jako ty, ať pracovně v pivovaru na Hrádku nebo u skleničky oroseného u Zemánka při kulečníku s kámoši. Přeji ti, ať všechno, po čem tvé srdce touží, bude navždy tvé. Radosti a smíchu vnes si do mého života tolik, tak kéž ti Bůh požehná zdravým, bohatstvím a prosperitou v tvém životě. Měj se dnes překrásně, užij si svůj sváteční den, ať pracovně či dovolenkově po krásách naší Moravy. Tak jak si mě, bratře, potěšil v dubnu, ty se sestrami, a tě dnes na oplátku potěší toto moje skromné přáníčko. S lásky plným pozdravem blahopřeje sestra Věra, rozená Štěpančíková, tak na zdraví, ať mě slouží a píseň u srdíčka tě hřeje. A bliká telefon, takže já si vezmu telefon. Kdo pak je u telefonu? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já jsem Adámková z Květné a bych chtěla popsat včerejšímu svátku Helence Jurčíkové hlavně hodně zdraví a pozdrav taky jejímu manželovi Fankovi. Mm-hmm. A do nebíčka bych chtěla poslat pozdrav Ludvovi Matulovi z Rudimova, rodák z Kladné Žiliny, který by se v těchto rokách dožil 70 let. Tak všecko nejlepší v tom nebíčku, nech se mu daří.
0: A všem... No to uvidíme, paní Adámková, jaké to tam je. Všichni ten svět je spravedlivý, takže ano. Doufejme, že Ludva se tam má dobře. A já jsem ještě chtěla podotknout, že vy posíláte pozdrav Helence Jurčíkové a představte ano. si, že teď je na řadě právě ta jedna srdcovka nebo písnička ze srdce první a no. je to Stará lípa a já u paní no. Helči vím, že tato písnička je její ráda. Oblíbená, takže se to
1: ano,
0: hodí.
1: Ano,
0: no,
1: to je
0: super.
1: Její oblíbená.
0: Tak jo?
1: Ano, jo, tak vám moc krát, paní Jiřínko, moc krát děkuji.
0: Nemáte za co.
1: A někdy
0: zase naschledanou. Hezký večer. No a jak už jsem předeslala, je na řadě první písnička ze srdce. Takže pozdravím paní Zdenku Růžičkovou z Velkých Němčic a ještě jednou zdravím tu celou velkou rodinu Chalupovou. Jak už jsme slyšeli, písničku posílá všem Miloš Snopek a je to Stará lípa.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo 726465200. No ale naše číslo dobře zná paní Zita Bémová. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím, paní Jiřinko, zdravím všechny posluchače a všechny mé přátelé. Samozřejmě, že vaše číslo já znám z paměti, protože dlouhá léta já s vámi kamarádím a doufám, že i vy se mnou, vy jste můj jediný přítel, který tady se mnou přebývá v mém kuchyni.
2: Doufám, že přináší tak radost také, paní Zito.
3: Pochopíte mě, paní Jiřinko, mě nepřinášel, tak bych poslouchala.
2: No to je pravda. Tak a co máte na srdci? Proč
3: takže
2: jste se dovolili?
3: Já bych vás prosila o vzpomínkovou písničku a prostě vzpomínku na mou drahou babičku paní Marii Lukešovou ze Sasiny, která mě vždycky poučovala o důležitých věcech životních. Mnoho mě toho řekla a já na ní nikdy nemohu zapomenout, takže já ji posílám tam do těm branám písničku a vzpomínku.
2: Dobře.
3: A další věc je ta, že chci pozdravit a pogratulovat paní Marušce Uhrové, protože ta má právě toho 15. srpna jmeniny, paní Maruška Uhrová z Lanžota, tak já jí přeju všechno nejlepší a hodně božích milostí k jejímu svátku. A další věc je ta, že chci poděkovat z celého srdce všem organizátorům na naší pouti, protože máme tu pout slavnou, myslím pout v našem chrámu a na farské zahradě, takže já všem pánům muzikantům, paní Dáši Krhlové a dalším děvčatům a hlavně teda otci Pavlovi Křížovi za nádhernou mši a nádherné povídání předemší na jeho vítání všech zácných hostů.
2: Tak jo, tak to byly milé pozdravy.
3: To bylo, ano,
2: od paní Zity Bémové. Můžeme se rozloučit. Nashledanou.
3: Já jim všem děkuji.
2: Nashledanou. A už pan Richard. Dobrý večer.
4: Ano, zdravím vás ze Skaští, všetky posluchače i vás, paní Ostrá. Prosím vás, my jsme v rodině oslavili několik narození, několik svátků, v prvé řadě moje žena.

0: Za sobě hudební dárek a ten právě teď vám přinášíme,
1: tak, pane
0: Richarde.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a předám přání i paní Martě Burjanové z Bobrové k dnešním krásným narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. No a to jí přejí sestra Květa, neteř Romana a synovec Miroslav s manželkou Soňou a dětmi Mirečkem, Eliškou a Kristýnkou. Vzpomínka dnes vzpomínáme na našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana Pavla Bízu z Terezína u Čejče, který se narodil 19. srpna 1910 a v květnu uplynulo už dlouhých 60 roků, co nás navždy opustil. S láskou a úctou vzpomínají dcera Marie a syn Zdeněk s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. A další dopis, předeme ho dopisu vás všechny na rádiu Brno zdraví Elenka Večerková z Vřesovic u Prostějova. Děkuji Karlu Hegnerovi, že mě nechal 6. srpna zahrát v Českém rozhlase Brno. Chtěla bych nechat zahrát Karlu Hegnerovi pro radost a celé jeho rodince a všem u vás v rozhlase a kamarádům, prostě všem, kdo poslouchá. No tak to je od paní Večerkové moc hezké. No písnička podání Vacenovjáků to teď nebude, teď to bude druhá písnička ze srdce. Je pro paní Lídu ze Šlapanic, kterou zdravím, přeji krásný večer, krásný poslech těch Vlaštoviček.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla druhá písnička ze srdce, byla pro paní Lídu ze Šlapanic, zbyly to Vlaštovičky, tentokrát podání Veselky. A já si vezmu telefon, kdo pak je u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady paní Jelínková od Blanska. Já bych měla takový přání. Máme švagrová, je Helena, bylo včera Heleny, a 24. srpna má 91 roku.
0: A jak se jmenuje paní Helenka příjmením?
1: Helenka Kolaříková ze Lhotníku-Vyškova. A ona chudě rád nevidí a ona vás poslouchá a už kolikrát dávala zahrát a i nám, tak já jí to na oplátku bych vás poprosila, jestli byste jí zahrál nějakou pěknou písničku a my jí přejeme hodně zdravíčka, zdravíčka, štěstí, pohody a božího požehnání. Děkuji vám moc krát, paní Ostrá.
0: Nemáte za co, no a kdyby se Helence nelíbily následující čardáše, tak klidně si může říct u té další písničky tak. Tuto písničku hrají pro mě. Takže zdravím paní Helenku, zdravím i vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a ještě další dopis od Eleny Večerkové. Chtěla bych nechat zahrát pro moji kamarádku Martu Kvapilovou z Vřesovic u Prostějova. 29. července měla svátek. Přejeme jí hodně zdraví a boží požehnání. No a to jí přejí Kvapilovi, Jana a Aleš, Jirka s Katkou, s celou rodinou, Svozilovi a dva pravnuci, Sebinek a Mateo Svozilovi, Petruška Kvapilová a 7 vnoučat, no a také kamarádka Elena Večerková se sestrou Zuzkou Královou a také Jitka Ešnerová s rodinou ze Zlína. No a teď už klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže dnes má narozeniny, je 19. Je to paní Monika Kravková, bydliště tady bohužel není uvedeno. Svátek pak mají pánové Ludvík Kubiš z Modřic a ještě jeden Ludvík, Ludvík Kolínek z Nezdenic. Takže milí naši posluchači, samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte, moc nás to těší, no a do těch let příštích vám přejeme co jiného, než hodně zdraví, pohody, klidu, přejeme krásný, pohodový život. Tak a teď tady mám ještě přání jedno a je to vlastně vzpomínka. A je, tak to si nechám až po následujících písničkách, jak už jsem říkala, směs čardášů v podání Moravěnky.

0: Tak to byla Moravěnka a teď to bude pan František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a všem posluchačům. A mám dneska takové přáníčko, vzpomínku, nechat zahrát písničku mému tatínkovi Františku Šišlákovi z Čejkovič, který by měl dnes narozeniny. A je to vzpomínka za mě, za sestru Marii a za sestru Jindru. Mm-hmm. Rád bych, aby kdo jej znal, mu věnovali aspoň trochu té vzpomínky. Tak děkuji moc.
0: Určitě, není zač, nashledanou. No a dnes má svátek, píše Broněk Uher, kamaráda muzikanta, zpěvák pan Ludvík Stojaspal z Dolního Němčí a také kamarád myslivec pan Ludvík Kadlček, který žije v Americe, je to rodák také z Dolního Němčí. No a přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání. Samozřejmě kamarád Broněk blahopřeje s rodinnými příslušníky a také s muzikanty dechové hudby do Němčan. Vzpomínka při příležitosti jména Ludvík na mého milovaného tatínka pana Ludvíka Štěpančíka z Kochavce Vychopnice se tady píše. Bohužel už 7. rokem tu s námi není a v srpnu nejenom, že vzpomínáme s tichou vzpomínkou narozeniny, dnes meniny, ale 12. srpen před 7 lety bez slůvka rozloučení nás tatínek opustil. Každý člověk zanechá na světě stopu. Některou odnese čas jako vítr v krajině, jiná zůstává navždy v lidských srdcích. A takový byl i můj tatínek. Tatínci jsou naší oporou, učiteli, ochránci. Jejich láska je neprůstřelná a proto je třeba i po letech se odvděčit tichou vzpomínkou, jak na tatínka Ludvíka, bohužel letos na jaře i na maminku Anastázii. Za vše, co vykonali, zůstává v našich srdcích hluboká vděčnost. S láskou dcera Věra s manželem Pavlem, vnuci Veronika a Pavlík Pastorkovi s pravnoučkem Danielem Borískem, no a společně se všemi, kdo je v srdcích znali, takoví, jací byli. Dej jim věčné odpočinutí a světlo věčné a tím svítí. No a na řadě je písnička podání v Norovianu.
2: Český rozhlas Brno.

Tak v Norvené dohráli a tady čtu maily studiové. Ahoj Ivanko, posílám ti moc srdečný pozdrav. Chtěl bych ti popřát hlavně hodně sil, klidu a co nejvíce krásných chvil. Často na tebe myslím a moc si tě vážím. Měj se co nejlépe a opatruj se. Posílám ti velké oběti a pozdrav od srdce. Jarda Wolf. A poslední. Zahrajte pěknou písničku pro paní Marcelu Ptáčkovou. Nachází se v Lázních Darkov, to posílá brácha, ať se jí daří. Písnička Záhorskou dědinu.

Tak to byla písnička Adama Huce staršího a Miroslava Irši. No a je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Zpátky do Strážnice. Jak zněla Strážnice v roce 2010? Z rozhlasového archivu si prostřednictvím vybraných ukázek připomeneme pořád proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska. Pořad připravil multiinstrumentalista a etnomuzikolog Marian Friedl pro 65. ročník festivalu. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra Karel Hegner. Na závěr Mladá láska Josefa Konečného hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Provoz registru vozidel v Brně je stále omezený. V Jevišovicích na Znojemsku dohlíží na čistotu fotopasti. Prezident Petr Pavel ocenil na Hradě medailisty z nedávných světových šampionátů. Zítra bude polojasno až oblačno, odpoledne zataženo, déšť a bouřky, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Registr vozidel a řidičů v Brně stále funguje omezeně, tvoří se fronty, část přepážek vyplavila voda při pondělní bouřce a jsou zavřené. Kdy bude registr moci pracovat naplno, zatím není jasné, popisuje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
4: Vlivem deště došlo k protečení vody stropem na přepážkové pracoviště na oddělení registru vozidel na Kounicově 67. Registr vozidel je stále v provozu, ale omezeně. V následujících dnech bude provedena revize budovy a podle výsledků bude stanoven další postup.
2: Sezónu na Baťově kanále letos ovlivnila extrémní vedra. Podle správců vodní cesty není zájem nízký. Mírný úbytek návštěvnosti ale zaznamenali. Méně lidí si ve vedrech kupovalo lístky na pravidelné lodní plavby. Pronájmy lodí na dovolené, ale podle ředitele společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka lidé neruší. Vedení Jevišovic na Znojemsku nechalo umístit fotopast na svůj pozemek nad řekou Jevišovkou. Neznámý člověk nebo lidé tam chodí vykonávat potřebu a volně přístupnou část pozemku před tamní stodolou znečišťují. Radnice doufá, že se je fotopastí podaří od podobného chování odradit, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Málek.
5: Očekáváme, že tady na to místo už nepůjdou, tak já doufám, že si nenajdou jiné. A nedaleko jsou záchody, takže předpokládám, že by mohly využít i ty. My máme fotopastma sledovaný dvě sběrné místa, jakoby kde máme kontejnery na tříděný odpad. Tam je čisto, přikládám to právě tomu, že to je monitorovaný. Sport.
2: Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů. Mezi nimi i světového šampiona v šermu fleretem Alexandra Šupeniče. Brněnský rodák byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
6: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
3: Počasí.
2: V noci a zítra ráno a dopoledne bude na jižní Moravě oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřka, postupně polojasno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne se bude zatahovat a k večeru čekáme déšť nebo přehánky a bouřky i silné. Později večer a v noci budou ustávat. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 28 až 32 stupňů. Vítr ráno slabý, přes den mírný a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na odstavenou dodávku pozor na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov na stém 93,5 kilometru. Z Brna na Vyškov pozor na omezení rychlosti mezi 219 a 219,5 kilometrem. Je to kvůli nerovnosti vozůvky v pravém pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný podvečerní čas, milí posluchači. Taky se vám občas během roku zasteskne a chtěli byste se aspoň na chvilku vrátit na nějaké oblíbené místo? Třeba na oblíbený festival? Dnes vám toto přání mohu splnit. Věřím totiž, že pro spoustu milovníků folkloru je právě takovým místem Mezinárodní folklorní festival Strážnice. U pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. Kam se tedy přesně vydáme? V čase se přesuneme do roku 2010 a místně do amfiteátru Zahrada ve Strážnickém parku. Byl zde totiž tehdy k vidění pořad s názvem Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska. Ten připravil výborný muzikant a také etnomuzikolog Marian Friedl a také jeho hlas vás dnes bude provázet společně se mnou. A tak tomu bude i právě teď. V úvodu nám krátce představí koncept celého pořadu a trochu tajemně také cymbálovou muziku Frisch z Ostravy. Příjemný poslech.
2: Jak už to bývá, proměny jsou nezastavitelné. A tak se taky stalo, že některým muzikantům ta neotradiční muzika nabízí příliš mnoho hranic a tak chtějí ty hranice překonávat. Jak stylové, tak regionální. Mají třeba rádi trochu živelnější hru, inspirovanou romskými muzikanty. Vybírají si repertoár odkudkoliv, zpracovávají ho naprosto podle vlastních dovedností a vlastního vkusu a do co nejefektnější podoby. Hrávají taky často bez krojů nebo v krojích odkudkoliv. Z tohohle přístupu ovšem musí mít dneska trochu v sobě taky každá moravská cymbálovka, protože samozřejmě dneska moravské cymbálovky vlastně sdílejí velký repertoár, takový standardní repertoár, a když se sejdou muzikanti z různých končin, můžou si potom dobře zadžemovat. A jádro do toho repertoáru je vlastně známé v téměř celé republice, takže se vlastně taky stane, že taky v Čechách si rádi lidi zaspívají písničku třeba Vinohrady, Vinohrady za doprovodu například kapely z Ostravy, která hraje ve východoslovenských krojích.

To byla cymbálová muzika Frisch v dnešním pořadu na pěknou notečku. V tom jsem se ponořila do rozhlasového archivu a vybrala pro vás jeden z nahraných pořadů 65. ročníku Strážnického festivalu v roce 2010. Nesl název Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska a jeho tvůrcem byl znalec nejen staré, ale právě i proměněné současné muziky Marian Friedl. V další nahrávce z tohoto pořadu uslyšíme známé popovské točené, které před více než 100 lety proslavil popovský rodák, primáš a klarinetista Jiří Košelka. Od té doby se staly součástí repertoáru řady valašských muzik a tady v podání cymbálové muziky Kotár.

0: To byly Popovské točené a já teď zase na chvíli předám slovo Marianu Frýdlovi, tedy autorovi strážnického pořadu Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska, ze kterého jsem pro vás dnes vybrala několik ukázek. A jen doplním, že výbornými zpěváky v následujících dvou písničkách budou Karel Petružela a Karel Křenek. Ještě jednou v doprovodu cymbálové muziky Kotár.
1: Ty stylové hranice neotradiční muziky se dají překračovat i jiným způsobem. Jak jsme už dříve slyšeli, muzika Kotár je schopna zahrát tak, že máte pocit, že hrajou převlečení muzikanti profesionálních klasických orchestrů. V roce 2009 najednou vydali desku, která je zaměřená celá na Valašskou Bystřici a tady hrají velice poučeným starým způsobem na samé staré hudební nástroje a dokonce to natočili místo ve studiu, jak je dneska obvyklé pro folklorní produkci, ve staré chalupě. Poslechněme si teďka Vzorek.

0: Český rozhlas Brno.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, ve kterém jsme se dnes společně vydali do Strážnice. V roce 2010 v amfiteátru Zahrada proběhl podnětný a zajímavý pořad, který podle mého stojí za to připomenout. Jmenoval se Proměny tradiční hudby karpatských regionů Moravy a Slezska a připravil ho výrazný a neméně podnětný a zajímavý muzikant a také etnomuzikolog Marian Friedl. A mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, protože se nachýlil konec dnešního pořadu. Od mikrofonu se s vámi loučí a proměnami obohacený život přeje Marie Fozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun. A na závěr se s vámi rozloučí i Marian Friedl slovem a hornácká muzika Petra Myčky písní. Hezké dny.
2: Slyšeli jsme velice starou podobu muziky v podání cymbalové muziky Kotár z Rožnova. My si pro tento pořad označujeme tenhle ten styl, tenhle směr jako super tradici. Ale my chceme zakončit něčím opravdu velmi tradičním. Na Moravě máme takový region, kde skutečně se udržela ta muzika tradiční v živé podobě. A tu nám teďka představí horňácká muzika Petra Myčky. Samozřejmě taky na Horňácku dochází k velkým proměnám. Za posledních 50 let přibyl například tento velký pedálový cymbál, ten spodek, doprovod melodii už je daleko hutnější a kompaktnější a dávno se nepohybuje v paralelách, jak to dělali staří hudci. No a samozřejmě hra těch muzikantů je o mnoho preciznější. Ale přeci jenom se zdá, že tato kapela, hornácká muzika Petra Myčky, se inspirovala nejenom hrou současných hornáckých legend, ale taky starými nahrávkami a ten jejich styl hraní je velice zemitý. Tady už naše vypravování zakončíme, ale připomínáme, že samozřejmě proměny tradiční muziky nekončí. A tak, až se vám třeba někdy stane, že se pozastavíte nad tím, že v té tradiční muzice, co uslyšíte, je cosi netradičního, tak si jenom vzpomeňte na náš pořad a řekněte si, tož dneska netradiční, ale zítra.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák, to všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 000, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pěti psy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slávii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověka si úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Vy jste zmínil Slávii, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážíte?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, a úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách, a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti, a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit, a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, kdybyste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí, a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžký pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje, jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítáme, je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak, no, je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr na hru nejede, nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano, skoro ano. Ne, takže typnul jste si výsledek, zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek, viděl jste to, křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupeční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl

0: přes 20 let, 22 let vlastně, a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, kde, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
1: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
0: No to asi
1: pomalu.
0: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže, a máme tam samozřejmě talenta v brance Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávě jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavě asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavě.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávy, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce, samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dále, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá, tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentu a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, co je FNL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc, ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam půjdu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas. Zprávy.
1: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
2: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Přepočítává Patra Klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
4: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
3: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
5: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
3: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Sklíčan Alena Junová, Český rozhlas.
1: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
6: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
8: Tak se to poštěstilo tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
7: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
8: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
9: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano.
3: Dobrý den. Vy budete Dana.
5: Ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak...
4: takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže... My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je hezký kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že je oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto se mi potili ruce. A takhle to. Já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: No. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takový spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok. On byl takový, no přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářela jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí, jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký, takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 16:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 17:30, vstávý, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocený, byl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák, to bylo ideální vlastně to.
3: To bylo. Co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, no, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Tak to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takový ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho ochození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla móda, že jsme se brali, že jo? Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál? Takže já jsem šla na
3: nádraží. Jste šla jeho žádat?
5: No, já ho žádala v orku na nádraží u tanku. No.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mi říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a teda to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no, tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tady to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě, to jako...
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbelích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán, promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte?
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítětem, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 690krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si dovědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zase ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: To je, no, až to je teda.
3: Dokonce s prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takovej, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum?
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali, aby už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno, takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo, no a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problému, vás utěkáře?
3: To už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. 3 dny jsem na to měl. A měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teď běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosí. Ale to já říkám, já to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se udali?
4: V Čakovicích na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všechno stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala, to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednul jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všechno osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, jsouhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zavoraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: Štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, nevím.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného.
4: No, tak myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co se mě nedělalo problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tady přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všechno vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančaná?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. No jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, že už se snad nerozejdem, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím.
5: Jo. A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďko je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíre?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak prosinci jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. No, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Sem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo. Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel za sebe.
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těchto zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pominu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát, když je tady,

0: Samota, to je opravdu, není to dobrý.
1: Bojíte se toho?
0: Jo, má člověk takový obavy. A nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
2: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde budeš být pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to je největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu, jo, ještě tam ty rodiče a tady to, tak bylo by to smutný, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se ho nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak ono, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastný jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád, tak si to nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je manželka, je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak to říkala, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se dostalo tomu Novotnému a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Taky jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam tahali, trhali šišky. Říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manžel...

0: manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhve, protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
1: Jste loučící nebo vítací typ?
0: Já asi obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a tomu, co je jako, pro mě je rodina všecko.
1: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
2: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
1: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
2: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
0: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí. Jo.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsal? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vej. To je akorát. Ale to bude škoda, aby se mi to neotřelo, až tam z toho
3: budu. Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi. To zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No. Hokus pokus.
4: Máš co študovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex. Já vyvalený v oči, co mi řekne babička, taho tam korťáčka. No, to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo. Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
5: No jo. Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky, ať slouží na tu kávu. Jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi, Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká?
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta naburta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák, na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme a ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková, já říkám noční můra, manželka si jde lehnout, já ožívám kolem půlnoci a déle.
4: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
5: Kdo má doma poslední slovo?
3: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
5: Kdo má doma poslední slovo?
4: Asi já.
5: Kolik máte sukní?
4: Čeho?
5: Sukní.
4: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
3: Hodně, já to nepočítám. To jako 15, 20.
4: Asi 7 sukní mám.
5: Jenom?
4: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
5: Kdo chodil na třídní schůzky?
4: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
3: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
5: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
3: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
4: No, tak třeba na houbách, ona mi chutná všecko.
5: Nosil někdy vousy?
4: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
3: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
5: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
3: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Já měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozné. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
5: Na jakém nezvyklém místě?
4: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. Tak to jako už nikdy.
5: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
4: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
3: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
5: Po čem voní vaše žena?
3: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a to tak asi vanilka.
5: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
4: Tak to nevím.
5: Představte si, že mu voníte po vanilce.
4: Po vanilce, jo. Po týmě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
5: Kam svou ženu rád líbáte?
3: No na ústa.
4: Normálně na pusu, na tvář.
3: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
4: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
3: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody v Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jedou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
5: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
4: No tak já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. Já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To. Jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem typ les někde po horách. Jako jo.
5: Je nějaký návod, na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
4: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi a tolerujte jeden druhýho.
3: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a my tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
4: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času. Takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
3: Jako máme spolu hezký život.
5: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
3: Jo, určitě, určitě.
5: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
4: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám, v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
5: Jste rádi, že jste spolu?
4: No určitě. Já bych neměnila.
3: Taky bych neměnil v žádném případě a měl jsem veliký štěstí.
5: Máte pořád?
3: To mám a za to jí děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně za každý den, co jsme spolu.
4: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
5: Milujete svého muže?
4: Miluju.
5: Jak moc?
4: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
5: Milujete svou ženu?
3: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte, nestýďte se za ní, nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy Vinohradské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: Ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo na kvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletik státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jestliš tady, co naplat? Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít i pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
4: Pane vévodo.
3: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Hmm. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple. Nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
9: Jsi na milu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
9: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň doléhají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
8: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
10: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
8: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů. Hmm.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové? Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými dýše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmých hřbet ostrého a zadumanou stráň plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak mi...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte, chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda...
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane, vnikáš.
5: Tak ty popustíš, nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
5: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, že nejsi dívko.
6: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat
6: já. Ne, to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky se
5: jen dobrá. Tak lépe se smluvíme.
6: Zde jsi se těžce zklamal, král Jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
4: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zácný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
4: Císařský pane.
7: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pán.
7: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík. Jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová. A karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu, dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
9: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážím, ne? Tobě to je věrupodobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo míti za zlé a nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já...
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
10: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě je žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
10: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
9: No jo.
10: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
9: To je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
10: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby

0: Padlo zástěru, kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se špatnou potázali.
1: Pane Purkrabí, vyhov naší prozbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
0: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
2: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
0: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
3: Co poroučíš, pane vévodo?
2: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
0: Mně? Jakožto Purkrabího?
2: Mhm.
0: Určitě už ví všecko.
3: Hořím zvědavostí.
2: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
0: Už to ví. Není vyhnutí.
3: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
2: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
3: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
2: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
3: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
2: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
3: Ne, ne, ten neví o ničem.
2: Tedy ví o tom císař sám.
3: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
0: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
2: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
3: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
2: A tento panoš byl dívka.
3: Oh.
2: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
3: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
4: Ale odhrám,
3: o bože, jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
2: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
5: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
6: Ale no!
5: Konečně! No!
7: Pojď přece blíž! Pojď si sednout ke mně na lavičku.
6: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
5: Proč?
6: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
5: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
6: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
5: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
6: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
5: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
6: Když nesmím.
5: Tak tam zůstaň bez polibku.
8: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
9: Mně však láska velí vložit rozhodnutí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purkrabství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečně tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a omluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně. Je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad. Ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek je vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče. Jak pravý šermí.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bez vášně, ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého Purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna,
1: jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskly mi vstříc věže Karlštejna.
6: Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
6: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
11: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
11: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
11: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
12: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
11: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
14: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc, na

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu z Blaté. A teď k tomu tématu. Já s tím právě do toho řečení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtěl by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to z mýho hlediska si myslím já. Že no. Na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, bych se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co takhle nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíš, že hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevymykatelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Chvilku mluvím o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, anebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No to teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co se začíná oteplovat, takoby teď z tohle klesla ta voda taky na té Orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to přecházet ve strach.
0: Ano,
1: jo,
0: já jsem tušila, že vy takto odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby omezený třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, že jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: Ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a dnes, ještě voda, jako by na základ, by se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, anebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte se třeba, jakoby, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani nemám strach ze smrti.
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako zvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, že jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: A určitě nikdy neví, kdy to přijde a že na to se... Někdo to má s tím problém, se si měří to připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Jak by to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať jen pro lidi doma z ničeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál, ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si
1: uchováváte. Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v Noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlevíz, v Choďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teď dělat.
0: No, tak je potřeba si zavolat pomoc, jestli vám to vadí, tak aby
1: mě budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby nesnáším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste si představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu třást.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Nějakého jako psychologa nebo terapeuta?
1: No, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůžu, já před ní dělám, že se jí nebojím. Ale není to pravda.
0: Zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to? No, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já by se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: A třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho. Jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku, já mám kousek tady z důchodáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála. A tady mám, my koupili takovej jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde. No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Rozumím.
1: No, tak Jirenko... zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi ho z toho balku, a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takový to větvičky a tady si to dělám na balkoně a takovej barevný křižák. Žlutý, černý tam byl. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědožlutý bývá nejčastěji.
1: A teď ještě nějaký ducha přítomno jsem zbala a on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, pak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, já jsem byla kuplen.
0: Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju. No. Že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rád.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
2: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem měl je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou. To se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho. A já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z letání v letadle.
1: No to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, a když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
2: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem a tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a my, když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sevřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
1: Takže se dokážete během letu

0: Učiliště, já jsem byla v elektrikářském a lezli jsme po sloupech, dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
1: No já bych řekla, že to je spíš jenom profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
0: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
1: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
0: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach? Nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si nesla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm,
1: protože vlastně kluk se narodil předušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila. Ale uhla jsem a odnesli to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra. Takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jakou měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě a to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hromady zavčasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohleto, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy, podojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí jídla se tam a na večer je taková jako diskotéka.
0: Dobře.
1: A no moc hezky je to.
0: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii, je něco, z čeho máte respekt?
1: No já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
0: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že
1: pro vás určitá
0: čísla znamenají něco víc.
1: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí než smůlu.
0: No, tak to je
1: protože
0: fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
1: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prý.
0: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
1: Já bych chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
0: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou. Možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno? Vítejte.
1: No, děkuji za přivítání. Já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdeni, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: Ono to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak. No, musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. To, co cítím, prostě hady ne. Hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. Fobii z těch žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak povězte, že máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo...
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to tak, to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček, můj milovaný, za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek, navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synovec. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho, část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi toužebně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos. Volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozníše, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek.
1: Mně stačilo, když mi to s očima na vrch hlavy vyprávěli. Já jsem se s toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. Mm-hmm. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k téme velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji za povídání.
1: Krásně a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím a předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem ho spotká, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak, a jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama, jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení a jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No, vidíte to, paní Emo, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček oddělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku. Dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně. Hadi miluji, já jdu na hříbky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hříbky a pavučina mezi stromama, já hledám hříbky teď na obličeji. To je čandaš, jak já tancuju prostě v lese. To je, nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s ním mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to tak. Možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavouk někde, tak zvu na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má z toho srandu.
1: Tak jenom máme.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt. A jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde čas z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To když si byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače a hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusilnout to, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídejte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, kdy jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky, žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě jich chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple. Tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Je hodně, hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo, tak to zase se snažím moc to nějak. No ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuju za krásné
1: to
0: povídání.
1: Ukončila.
0: No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám svázat ruce. Je s námi paní...
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla odevřít a bratr vstál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako navzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal. Tak říkal, počkej, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím. Tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Že to byly sklípkani, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkani, pokoutníci, to je jakovej domácí pavouk, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla, těch 8 noh složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalití a chlupaty, čili to se mě přestal líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuvný, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi. A to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užiteční, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl robincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nijak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky, já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože, nevíte, nestěžoval si někdo, nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko, děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak se nezlobte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ale můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se pokaždý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šla nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu. Dnes

0: To zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
1: Haló, haló.
0: Prosíme stlumit rádio a můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
2: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
0: Soni, pěkný večer, povídejte.
2: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od dětska ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do vinných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má zafixované.
0: Taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
2: Je to, no, já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by

0: mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem
1: víte,
0: chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
0: No, jako, ano, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytl nějakého pavouka a jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako. Já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka a jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec. Jako. Tak jsem toto. No a potom, jak jsem, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase, někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit, nebo to a tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže... Soni, děkuju no, moc.
0: Já vám
1: opět
0: děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
0: Ano, ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji vás pořád, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat.
0: Já jsem teprve tak dva měsíce tady.
1: Už vám dovolím zavřít oči.
0: Jo, dobře, děkuju a dobrou noc všem. Přeju dobrou noc a hezké sny, ne o pavoucích a o fobích.
1: Dobrou. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, bude zpívat Ilona Čáková, ale ještě předtím připomeneme telefon. Ještě je šance se zapojit do dnešní noční linky. Sice ji budeme pomalu uzavírat, ale ještě se na nějaký příspěvek dostane.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Aha. Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky po několikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: Ne.
0: Děkujeme.
1: To?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Naklade tam vajíčka a pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu rozhodnovat kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký had, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. Jo, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někde aj zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu a pak si tak jenom posledním a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné a ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu na tu kávu. A to mám teda jasný strach. Tak už teď moc, teď letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím. Protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
0: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo, Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže, milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout.
2: No, nic, napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreuz, Himmel, Kruci, Fagot, element, já bych do toho...
2: Dej to pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Wenzel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Počkej, Anton. Karlše!
4: Co je? Co?
2: Máš tu Krajana.
4: No. Ty jsi Čech?
3: No jo, odbudějíc.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď si v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Von, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlík Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: No, zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš s sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Jo, no tak koukej. Dopij to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád okola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, děláš akordák.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím ne.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
5: jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
7: Naschledanou, paři,
8: děkuju. Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
7: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče, vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš, jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkusa?
7: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéžia do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen při známky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koní jen ke krmení.
4: Člověče, co se tady
5: ještě... Santos ještě nedostal seno do žebříku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají? Nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak, tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnojs. To jsem se bacil do hlavy.
3: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
3: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
4: To mám rád.
3: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
3: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
3: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale já... ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
3: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
4: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
4: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
4: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
3: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
3: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
3: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
4: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšliví, to si přiznejme, pánové.
5: No, to si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit. I kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
11: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
3: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
7: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
8: Tak co? Dáme se do toho, Rado Moudrých, a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
9: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
8: Dobrá, podvoluji se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
7: O jakém?
8: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
7: Zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
8: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
10: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
8: Vyprávějte, pane Fransi.
10: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšina chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: Ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
8: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samouhorlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
3: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
8: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
3: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat, že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Vzdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěšské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad

0: stačí ukázka, jak si počínal můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Hašlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Hašler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde koho.
1: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Hašler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Poříčí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Keby bolo nie.